0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížal, to znamená teda, že si domů nastěhujete žížalky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížaly mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluch z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: nechávám jim svobodu. Hlavně nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky a ty často rostou na takových nepříznivých místech, rostou na suchých místech, na skalách. A právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto být, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
1: Z droždí?
0: No, to je takový úplně jednoduchý babský recept, kdy se kostka droždí dá do 2litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10litrové konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitku na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
2: A máme tady další dotaz.
3: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
2: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Já nám obecně samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým. A zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit. Pak by to mělo být OK.
2: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rerochlovecký, Chlovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Sloužila matka.
3: A dneska už babička, teda
2: babička.
3: V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle rérochlovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a usov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzor v New Yorku žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Raroch lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji vem do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku, nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry naspátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík, jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Mrkneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je, nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to o to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za 2 roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za 2 roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň, celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, krátce i Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwal ve Víni, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a
3: a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna?
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, a tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký obytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty

0: Česka. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrand. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
1: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
2: Etiopský císař.
1: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
2: Jste odjeli do Etiopie tedy?
1: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
2: Jaké to bylo? To je změna veliká.
1: Po rojících.
2: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
1: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
2: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
1: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
2: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
1: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
2: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
1: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
2: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.

0: My jsme měli jeden obrázek Zlatná, zámek Zlatná tam, a to bylo vše.
1: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
0: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Mladný, bohužel ne.
1: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
0: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Zlatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
1: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
0: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
1: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
0: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germany z Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa věvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slyšte, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítám. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou.
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, ne, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand. A nebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand. To je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděla a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc, ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj, a protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematické, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žďárský úřad potvrdil všech pět kandidátů do Senátu. Krupobytí letos podle pojišťovny Generali nejvíc zasáhlo ovoce, mrazy, řepku a mák. Jihlava nestačila ve druhé fotbalové lize doma na Táborsko. Očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne na více místech přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. O křeslo senátora se bude na Žďársku v říjnu ucházet pět mužů. Úřad zaregistroval všechny přihlášené kandidáty. Obhajovat bude lidovec Josef Klement a po šesti letech o post znovu usiluje i jeho tehdejší protikandidát z druhého kola, nestraník a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Kandidují i lékař Radek Černý z ODS, poslanec Radek Koten z SPD a IT specialista David Moss za Spojené demokraty Sdružení nezávislých. Krupobytí a jarní mrazy letos už způsobily podle dat Generali České pojišťovny zemědělcům škody za 315 milionů korun. Zaznamenali je hlavně ovocnáři a pěstitelé řepky a máku. Na agrosalonu zeměživitelka to za pojišťovnu uvedla Alena Stiborová.
2: To specifikum té sezóny bylo to, že nebylo nějaké plošné poškození, ty škody byly hodně lokální, ale o to intenzivnější v té dané lokalitě. Co se týče regionu, tak určitě nejzasaženější region byly střední Čechy, východní Čechy a několik let po sobě už je teda zkoušená hodně jižní Morava.
0: Při útoku na školu ve švédském městě Fagersta zemřel jeden člověk, další tři lidé jsou zranění, z toho dva ve vážném stavu, informovala o tom tamní policie. Podle agentury Reuters policisté také potvrdili, že podezřelým z činu je 18-letý muž, kterého postřelili a vzali do vazby. Švédská média už předtím napsala, že k útoku použil meč. Veřejnoprávní stanice s odvoláním na své zdroje informovala, že zadrženým je bývalý student školy, který byl už dřív odsouzený za ublížení. Na zdraví. Sport. Fotbalisté Jihlavy prohráli v pátém kole druhé nejvyšší soutěže doma s Táborskem 0-1. V neúplné tabulce je Vysočina na šestém místě, Táborsku patří třetí příčka. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Domácí Američanku Kýsovou porazila po setech 3-6, 6-4 a 7-6.
3: Já jsem od začátku byla celkem nervózní, ale pořád jsem tak nějak doufala, že se to zlomí a že se ten zápas může kdykoliv otočit a že mi soupeřka dá i nějakou šanci, protože hrála od začátku opravdu výborně a moc šancí jsem nedostávala. Počasí.
0: V Jihlavě a Počátkách teď mají 13 stupňů, v Dukovanech 15. Očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne i na více místech přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Havarované nákladní auto zcela zablokovalo silnici 409 u obce Křeč na Pelhřimovsku. Vyprošťování tam potrvá zhruba do půl osmé.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je krátce po páté hodině, konkrétně 5 hodin 4 minuty, to je přesný a aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové sobotní ráno s datem 22. srpna. No a čím je právě dnešek zajímavým zapsán do historie, to ví Petr Jungmann a za chvíli to budeme vědět my všichni.
5: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
4: Ale pochopitelně ani v dnešním ranním vysílání v sobotním nechybí muzika. Petr Novák, co je to láska? Písnička pro vás, tak ať se vám líbí.

0: V hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina vystřídá Věru Martinovou kapela Pink Floyd, ale to bude až za více než 2 minuty. Přesně tolik času má dnešní kalendárium s Petrem Jungmanem. Mimo jiné si připomeneme i havárii letadla u Jihlavy v roce 1930.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z nehod československých aerolinií se odehrála v roce 1930 u Bedřichova u Jihlavy. Havaroval tam letoun Ford 5 ATC. Zahynuli oba členové posádky a 10 z 11 cestujících. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
3: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
2: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram. Já přeju hezkou neděli.

0: Dusot koní a povely vozatajů budou dnes a zítra znít na závodišti v Humpolci. Na Zlatou podkovu vás v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina pozveme za okamžik.
1: Počasí.
0: Teď v 5 hodin 15,5 minuty pojďme zkontrolovat oblohu. Aktuální teploty na Vysočině se nejčastěji teď drží kolem 11 až 14 stupňů Celsia. Meteorologové očekávají dnes většinou polojasno až oblačno, ojedinělé během dne i na více místech přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Je sice sobotní ráno, ale Pavel Bobek na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin 20 minut zpíval o ránu nedělním. Hradozámecká noc otvírá dnes večer brány zámků a hradů v našem kraji a na každém z nich bude prohlídka jiná než obvykle. Už proto, že ji návštěvníci zažijí za noční atmosféry. Vydat se můžete na zámek do Červené Řečice, náměště nad Oslavou Telče, Větrného Jeníkova nebo na hrad Orlík a Lipnice nad Sázavou. Na další místa nás pozve Dáša Kubí.
2: Krásné ráno. Na hrad Roštejn se můžete za hudbou vydat už dnes odpoledne. Od 2 hodin začíná program Jazz na hradě. Vystoupí Jan Smigmator, Jana Koupková kvartet, Libor Šmoldas kvartet a další. V rytmu bubnů, které se ponesou nad hladinou Pilské nádrže u Žďáru nad Sázavou, pojedou i letos posádky dračích lodí. 20. ročník nabízí to nejlepší za celých 20 let. Začíná se dnes od 9:30 slavnost s ním zahájením. Závodit se začne v 10 a v 7 večer se vítězové i diváci mohou těšit na vyhlášení těch nejlepších. Seriál o Jakubu Skláři se natáčel v Huti Jakubov v Tasicích na Ledečsku. Jak to uvnitř historické sklárny vypadá, uvidí návštěvníci komentovaných prohlídek velmi zachovalého areálu i s průvodcovským výkladem. Dnes a zítra každou celou hodinu od 10 do 16 hodin. V Humpolci si užijí milovníci koní a koňských závodů. Finále Zlaté podkovy to jsou 2 dny nejstaršího českého seriálu jezdecké všestrannosti a vozatajství, nabité divácky atraktivními disciplínami. Uvidíte je na kolbišti v Dusilově, ale na zdobení koně se také zítra dopoledne projedou městem a pozdraví obyvatele na náměstí. Robinson Den to je festiválek pro děti i celé rodiny. Najdete ho venku před Robinson Parkem pod Jánským kopečkem v Jihlavě. Zítra celé odpoledne od 13 do 19 hodin čekejte zábavu na travnaté ploše a to zcela zdarma. K tomu, aby se děti vyřádili, budou venku skákací hrady, hry, stánky, lezení, autíčka, propadliště a také bojovka o ceny. Synagoga v Nové Cerekvi se během léta stává kulturním centrem. V nádherných prostorách se můžete zaposlouchat do příjemných tónů kapely Maja a Lidi kolem. Začátek je zítra od 19 hodin. Užijte si předposlední prázdninový víkend, to vám přeje Dáša Kubíková.
3: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: A v hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli bude zpívat Alice Springs písničku Jízda. Teď se blíží půl šestá, to je aktuální čas a prostor pro zprávy s Jaromírem Kulhánkem. Hezké ráno.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Silné bouřky a déšce v noci přehnaly přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali očerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízet polámané větve a popadané stromy. V noci se také zvedla hladina řek. První stupeň povodňové aktivity byl několik hodin na dvou pražských potocích, na řece Chotýšance na Benešovsku a na horním toku Labe v Krkonoších. Hladina Lužické Nisy na Liberecku se na chvíli dostala i na druhý povodňový stupeň. Počasí také omezilo železniční dopravu. Na Vysočině hasiči vyjížděli nejčastěji k popadaným stromům. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. Nehoda se stala poblíž Zadaru. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenice. Mendlova univerzita chystá výzkum zaměřený na ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Zhruba 30 chovatelů v Broumovském Výběžku a Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Půjde například o lankový, síťový, elektrický anebo ohradník z pásy textilí. Projekt potrvá 2 roky a jeho cílem je najít nejefektivnější způsob ochrany. Sraz veteránů se dnes koná na náměstí v Hrotovicích na Třebíčsku. Od 8 hodin tam budou k vidění desítky historických aut a motorek. Ve 14 hodin pak startují jízdy vozidel do vrchu. Kvalifikaci na sprint ve velké ceně Nizozemska Formule 1 vyhrál George Russell Smith z Mercedesu. Brit porazil o 1,40 sekundy úřadujícího světového šampiona Landa Norrise z McLarenu. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle, během dne na více místech přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice 409 u obce Křeč na Pelhřimovsku je v tuto chvíli neprůjezdná. Důvodem je havárie nákladního auta, hasiči a vyprošťovací firma jsou na místě.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5 hodin 32 půl minuty vám přeji hezké sobotní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za sebou už má několik náročných horských výstupů, teď si ale Michal Kalhotka vytyčil jeden z dosud největších cílů zdolat Manáslu, 8. nejvyšší horu světa. Tentokrát však svou expedici spojil s charitativní podporou těhotných žen a maminek, které se ocitly v těžké životní situaci. O svých dosavadních zkušenostech bude mluvit za chvíli. Teď je čas a prostor pro muziku. Jízda, to je Alice Springs. Hezký poslech.

0: Marek Ztracený, jeho vlastní svět v 5 hodin 39 minut v sobotním ránu Českého rozhlasu Vysočina. Michal Kalhotka už má za sebou několik náročných horských výstupů. Teď míří na Manáslu, 8. nejvyšší horu světa. Který z těch dosavadních výstupů byl pro něj skutečně zlomový? Včera to prozradil v dopoledním rozhovoru.
1: Tak já myslím, že asi každý ten vrchol je zlomový, že člověka v to ujišťuje, jakoby, když se to podaří, tak že to dělá správně a prostě je to o tom, že fakt potom chcete víc a víc. No.
2: Velkým milníkem byla Aconcagua. Vy jste ji vystoupil solo bez přídavného kyslíku a bez pomoci nosičů. To zní skoro neuvěřitelně. Jak náročný byl ten výstup a co jste si z něj odnesl?
1: Tak pro mě to byla hlavně asi první jakoby expediční zkušenost, kde vlastně jsem strávil 14 dní vlastně v horách s vybavením, který jsem si nesl vlastně sám. A ta zkušenost pro mě byla obrovská, že jo? Protože jsem tam poznal spoustu nových věcí, jak vlastně na člověka působí jakoby nadmořská výška, mráz, jak prostě se chovat, kdy chodit spát, kdy vstávat. Prostě všechno to okolo, co se dělo, tak jsem hodně vnímal intenzivně a to bylo jako hodně velká zkušenost. No.
2: Říká se, že člověk se z hor vždycky vrací trochu jiný. Platila to i u vás? Přinesla vám Aconcagua kromě radosti i třeba větší respekt k horám?
1: Tak respekt já mám asi od samého začátku, bez toho to nejde. Jo, já říkám, strach mám spoustu lidí, ale ten není zdravý do hor. Jo, ten respekt musíte mít obrovský a pak to člověk tak jako úplně, zase říkám, vnímá jinak a chová se jinak, jo. Takže určitě mě ty výstupy mění. Není to jenom to Aconcagua, ale je to celkově jakýmkoliv výstupem, tak prostě já říkám, pokud se člověk vrátí domů v pořádku, tak prostě ten respekt byl správný a všechno to fungovalo tak, jak mělo, no. Mm-hmm.
0: Už dnes po 11. hodině vám nabídneme sestřih toho nejlepšího z hosty tohoto týdne. Povídat si budeme také například o návratu dětí do škol s Janou Bémovou z krajské hygienické stanice. Připomeneme si setkání s antropologem Michalem Vondruškou, kastelánkou hradu Roštejn Kateřinou Rozenkovou a dalšími zajímavými hostmi. Teď další muzika v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli pohled na oblohu. Freddie Mercury, Love Kills. Hezké ráno přeje od mikrofonu Jože Kovář.

0: Je 5:45, já vám přeji hezké sobotní ráno s datem 22. srpna. Je čas na to, abychom se podívali na zhoubek dnešnímu počasí.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty se na Vysočině v těchto chvílích drží nejčastěji kolem 11 až 14 stupňů Celsia. Dnes má být většinou polojasno až oblačno, ojedinělé během dne na více místech přehánky. Teploty vyšplhají na 24 stupňů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Ještě náš kapela Elán, nádherná písnička Znova sama dotkně v 5 hodin 50 minut nám dělala hudební společnost na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se podíváme do vesmíru. Martin Písařík nám řekne, kde je rok kratší než den.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Letči nad Sázavou a Golčově Jeníkově déšť ucpal kanalizaci, v Pelhřimově uvízlo auto ve vodě pod viaduktem. O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do komunálních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. Jihlava nestačila ve druhé fotbalové lize doma na Táborsko. Očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne na více místech přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přes 30 polámaných stromů museli kvůli silným bouřkám odstraňovat hasiči na Vysočině. V Litohošti na Pelhřimovsku zajišťovali také silnici poškozenou přívalovým deštěm. V Letči nad Sázavou a Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku čistili kanalizaci. Bylo potřeba také vyprostit auto uvízlé ve vodě pod viaduktem v Pelhřimově. Celkem 28 částí nové budovy nemocnice v Bohumíně postupně odvezou kamiony z Havlíčkova Brodu. V pátek nakládali první díly v areálu výrobní firmy. Jednotlivé cesty jsou rozplánované převážně přes noc, aby tolik nekomplikovaly provoz. Prvních 6 modulů vyrazí na cestu v neděli. Pokračuje správkyně stavební firmy Kateřina Slanářová.
4: Se budou převážet z neděle na pondělí do Bohumína, kde se hnedka o 4 ráno bude vykládat. Další nakládka je plánovaná na pondělí a ve středu je poslední nakládka u nás v Havlíčkově Brodě, 8-10 aut. A vyloží se ve středu o 4 od rána v Bohumíně se budou vykládat.
3: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev města obcí budou v pátek 9. a sobotu 10. října. Spolu s nimi budou ve třetině obvodů lidé volit i senátory. Nejméně 13 Tunisanů je pohřešovaných po potopení lodi s migranty u tuniských břehů, informovala o tom agentura Reuters. Podle ní člun směřoval do Itálie. Dvě osoby se podařilo zachránit, jedna z nich je v kritickém stavu. Tunisko kdysi bývalo hlavním výchozím bodem pro uprchlíky, kteří se vydávali přes Středozemní moře. V posledních 2 letech ale počet odplutí odtamtud prudce klesl kvůli represivním opatřením a přísnějším námořním kontrolám.
2: Sport.
3: Fotbalisté Jihlavy prohráli v pátém kole druhé nejvyšší soutěže doma s Táborskem 0-1. V neúplné tabulce je Vysočina na 6. místě, Táborsku patří 3. příčka. České volejbalistky zahájily evropský šampionát v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Utkání na brněnském výstavišti sledovalo víc než 3,5 tisíce diváků. O atmosféře domácího turnaje mluvila blokařka Magdalena Jihlářová.
5: Bavili jsme se s holkama, že na začátku jsme měli všechny husí kůži, jak jsme vbíhali do haly a jak nás fanoušci hnali strašně moc vpřed. Bylo to super, nádherná atmosféra, moc děkujeme všem, co přišli.
2: Počasí.
3: V Třebíči a Libici nad Doubravou teď mají 14 stupňů, v Novém Rychnově 12. Očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne i na více místech přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Havarované nákladní auto zcela zablokovalo silnici 409 u obce Křeč na Pelhřimovsku. Vyprošťování tam potrvá zhruba do 9:30.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 4 minuty, to je aktuální čas a já vám přeji příjemné a pohodové sobotní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jsem rád, že do nového dne a do víkendu vstáváte s námi. Přeji vám třeba dobrou chuť ke snídani nebo aspoň k ranní kávě. Než člověk vynalezl kola, stroje nebo elektřinu, naučil se ovládnout oheň. Jak přesně ho ale naši předci využívali, zůstává částečně záhadou. Archeologové z Akademie věd ji teď zkoušejí rozluštit. Více za chvíli.
6: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
0: A také Ilonou Čákovou. Pořád řeší, proč ji nikdo nemá rád.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusí.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Petr Spálený zpíval o víně, my v 6 hodin 11 minut budeme hovořit o ohni v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Oheň totiž patří k objevům, které zásadně změnily lidský život. Zahříval nás, svítil nám a po tisíce let se kolem něj lidé scházeli. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohněšť, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
2: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
3: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
2: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů.
3: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
2: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, ktorá vlastne súvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného človeka do Európy.
3: Pro archeológie je táto lokalita zajímavá tým, že sa tu potkávajú stopy více rôznych kultúr.
2: To, čo je pre nás dôležité, je to, že tu vidíme tie pozostatky nejakého toho horenia.
3: Áno, sú tady vlastne dva výkopy. Jeden je mielký, kolem jednoho metru, druhý má tak 3-4.
2: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytenú nejakú aktivitu, ktorá súvisí s horením.
3: V hlubokém výkopu práve pracuje archeoložka Bára Šrámková.
4: Takhle sa snažím najít tu hranu toho ohniště.
3: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
4: Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
3: Takže tady kus půdy, ze které
4: tady
3: něco čouhá.
4: Tady můžete vidět nějaký uhlíky, ono když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
2: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
3: Vypadá to jako hodně velká kost.
2: No to bude asi z mamuta.
4: Neměřit, jo?
2: Jo.
4: Měříme kost.
5: Měřím. ID 205. Výška 216,73.
4: Super, díky.
5: Mám.
3: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
6: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
3: Jak může být staré?
6: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
3: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
6: Dá sa zistiť napríklad, či tam varili alebo piekli a čo piekli, či tu smažili meso, prípadne aké aktivity sa v okolí toho ohniska odohrávali.
3: Z rôznych ohnišť tak môže vzniknúť podrobný obraz človeka, ktorý tu žil pred desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Babička z Pozořic u Brna udělala sbírku na klimatizace pro dětské oddělení tamní nemocnice. Sešlo se jí ale tolik peněz, že zbylo. Koupila proto klimatizace i pro jiné nemocnice, mimo jiné i na Vysočinu. Kam? Řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď v 6 hodin 18 minut se pojďme věnovat předpovědi počasí pro dnešní den. Začneme u aktuálních teplot. Ty se nejčastěji pohybují kolem 12 až 14 stupňů Celsia. Dnes má být většinou zataženo velkou oblačností, v průběhu dne přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty

0: Život je jízda, naprostý souhlas s Janou Chládkovou. 6 hodin 22 minut. Přeji vám krásné a pohodové sobotní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Co dokáže jedna naštvaná babička, když Ivana Jochimková iniciovala sbírku na nákup klimatizací pro dětskou nemocnici v Brně, kde se ve vedrech zotavovala její vnučka, netušila, co spustila. Sešlo se tolik peněz, že mohla darovat klimatizace i jiným nemocnicím. Dvě nové jsou teď třeba na dětském oddělení v Třebíči.
1: Tady je v podstatě trochu chlazená jenom ta chodba, takže nekomfortně, když byly největší vedra, tak všechny pokoje měly otevřené dveře. Takže tohle je druhý pokoj.
2: S primářkou dětského oddělení Třebíčské nemocnice Alenou Holubovou vstupujeme do jednoho ze dvou pokojů, které jsou nově vybavené klimatizací.
1: Ty okna jsou tady orientovány na jih až jihozápad. Navíc jsou otevřeny do takového jakoby atria, to znamená vybetonovaného dvorečku, takže ta teplota se ještě kumuluje.
3: Dobrý den.
2: Vy jdete pracovat na klimatizaci, že?
3: Jenom tam dám ty kulena, snad se tam dostanu.
2: Technik přichází dodělat poslední práce.
3: Zeleno. A jo, dobrý.
2: Pozor.
3: Aha, pecka. Vypnout, zapnout. Teplota nahorodou.
2: Přívětivější teploty na pokojích vítá lékař William Tatranský.
4: Zejména je to na pokoji pro menší děti, to znamená, že tam budou i rodiče, pacienti po operačních zákrocích, kde fakt jako ten chlad trošku je vítaný.
2: Na dětském oddělení v Třebíčské nemocnici teď zůstává bez klimatizace dalších 9 pokojů.
4: Na pokojích bylo někdy 30-31 stupňů, což u pacientů, který třeba mají horečku, tak určitě i jenom ta péče srážení horečky může být třeba jenom náročnější a celkový komfort pacienta.
2: Klimatizační jednotky získala nemocnice od bývalé lékařky Ivany Jochimkové, která uspořádala sbírku původně pro dětskou nemocnici v Brně, kde se zotavovala ve vedrech její vnučka. Ve sbírce se ale vybralo mnohem víc peněz.
5: Tím pádem jsme tady tyto peníze mohli investovat do klimatizačních jednotek pro další nemocnice, kde také děti trpí vedrem. Konkrétně se jedná o nemocnici ve Znojmě, v Třebíči, v Jihlavě a v Bosně.

0: Boskovicích.
1: Krajské nemocnice na Vysočině mají klimatizovaných okolo čtvrtiny až třetiny pokojů, převážně ty s intenzivní péčí. O masivnější investici do jejich rozšíření se v současné době nejedná. František Jirků, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: výlet do 80. let, tedy hudební Fiction Factory, Feels Like Heaven, muzika na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v sobotu po ránu. Teď už aktuální zprávy, 6:30 a Jaromír Kulhánek.
1: 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Agrosalon Zeměživitelka dnes na výstavišti v Českých Budějovicích pokračuje národními dožínkami. Symbolická oslava úrody a sklizně začne před 10:00 průvodem místních spolků od hlavní brány. Jejich zástupci přinesou dožínkové věnce na pódium v pivovarské zahradě. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojí do tradiční hradozámecké noci. I po setmění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do sídla Senátu ve Valštejnském paláci. 160. výročí založení si dnes připomíná knihovna v Přibyslavi. Oslavy pořádá na náměstí. Lidé se můžou procházet i knihovním antikvariátem, navštívit workshop spisovatelky Kláry Smolíkové a poslechnout si koncert. Program začíná v 15 hodin. Ode dneška by mělo začít platit 50% clo amerického prezidenta na vybrané kanadské zboží. Výrobky měly tarifům podléhat původně už od středy. Donald Trump ale začátek platnosti posunul, aby dal prostor k dalším jednáním. Hokejisté Hradce Králové vyhráli v přípravě na novou extraligovou sezonu 5. utkání v řadě. Na domácím ledě porazili rakouský Štýrský Hradec 6-1. A ještě předpověď počasí. Očekáváme většinou velkou oblačnost, v průběhu dne přehánky, výjimečné bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice 409 u obce Křeč je v tuto chvíli neprůjezdná. Důvodem je havárie nákladního auta, hasiči a vyprošťovací firma jsou na místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: O 6:30 vám Jožek Kolář přeje příjemné a pohodové sobotní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Spolek Vesna pomáhá v Brně už od roku 2021 a měsíčně jeho šatníkem projde na 5 tun textilu. Teď ulehčuje rodinám start do nového školního roku. Jak konkrétně pomáhá, uslyšíte už za chvíli v reportáži. Písničku SMS od Lucky Bílé, tu si můžete poslechnout právě teď. Tak ať se vám líbí, mějte s námi hezkou sobotu. Nevím.

0: Píseň pro mne, tak se jmenuje song, který dozněl v podání Václava Neckáře v 6 hodin 39 minut v rámci sobotního ranního vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Začátek školního roku znamená pro rodinné rozpočty výraznou zátěž. Nákup nové výbavy může vyjít na tisíce korun. Rodinám proto i letos pomáhá brněnský spolek Vesna. Teď připravil pro děti stovky aktovek a balíčků se sešity a penály.
1: Dobrý den, já vás tady vítám. Mělo by to být pro holčičku nebo pro chlapečka?
2: Pro chlapečka, prosím.
1: Pro chlapečka, no tak tady jich máme.
3: Paní Blanka pomáhá v brněnském spolku Vesna jako dobrovolnice už 5 let. Teď před začátkem školního roku tu společně s ostatními rozdává aktovky a školní potřeby rodinám, pro které je třeba nákup nových věcí příliš drahý.
1: Nabídneme jim, oni si vyberou většinou podle obrázku, že každý chce s myšičkou a s, já nevím s čím, a k tomu psáček na cvičky, odchází spokojeně. Jsou rádi, že něco mají.
3: Mezi těmi, kdo si přišel vybrat školní pomůcky, je i paní Svitlana. Pro svého 8letého syna vybrala batoh, pár hraček a nějaké knihy.
4: Jsem dnes vybrala pěkné české knihy, protože syn bude číst a já taky budu číst, protože proto bude mluvit česky lepší.
3: Za prací se z Ukrajiny do Brna přestěhovala s nejbližší rodinou před 5 lety. Teď se už ale kvůli válce nemůže vrátit zpátky.
4: Mám byt v Kyjevě a na minulou zimu bylo v tom byte jenom 3 stupňů tepla, protože Rusové bombardovali město a jako já nemůžu vrátit. Je mi to líto.
3: Mimo volný výběr oblečení, hraček a aktovek připravili dobrovolníci i speciální balíčky se základní výbavou do školy. Vysvětlují vedoucí šatníku Anna Měřínská a ředitelka spolku Vesna Barbora Antonová.
5: Je přihlášeno asi 200 dětí, pro které jsme vytvořili balíčky díky našim sponzorům.
6: Je tady hromada různých sešitů, kružítko, propisky, nějaké pastelky, pravítka a takové ty základní potřeby.
3: Zásoby školních tašek se letos zdaleka nevyčerpaly. Pokud rodiny výbavu pro své děti ještě zhánějí, dveře spolku Vesna podle ředitelky zůstávají otevřené. Pro aktovky si mohou přijít třeba v neděli, případně v otevíracích hodinách na začátku září. Z Brna David Jager, Český rozhlas.

0: Je 7:45, čas k tomu, abychom na vlnách Českého rozhlasu Vysočina zkontrolovali počasí tak trošku dopodrobna.
1: Počasí.
0: A proto už zdravím Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké to ráno máme u nás na Vysočině?
2: Řekla bych, že takové čerstvé letní ráno, teploty jsou docela nízko, většinou tak od 10 do 13, 14 stupňů. Na obloze se střídá oblačnost, před chvíli ještě třeba na severovýchodě kraji bylo poměrně dost, teď už se tam začíná protrhávat, jinde skoro jasno, polojasno a naopak teď zase na západě kraje trošku té oblačnosti začíná přibývat. Srážky se ale žádné nevyskytují, no a i ten vítr je takový svižnější, mírný a má západní směry.
0: A co nás čeká a nemine v průběhu soboty?
2: Čekáme proměnlivou, ale převážně takovou tu velkou oblačnost, takže v průměru oblačno, chvílemi až skoro zataženo, teď brzy ráno asi někde ještě i bude zůstávat ta skoro jasná obloha, ale celkem asi rychle se ta oblačnost opravdu bude měnit. V průběhu dne se potom i na více místech mohou vyskytovat přehánky, pravděpodobně i v severní nebo západní polovině kraje, výjimečně možná i nějaká bouřka. Potom někdy zhruba k večeru budou ty srážky ustávat, začne ubývat oblačnost, večer už potom na mnoha místech do vyjasnění. Teploty odpoledne 21 až 24 stupňů, no a vítr takový výraznější, mírný, západní až severozápadní. Odpoledne může mít lokálně, hlavně v těch přehánkách, nějaké nárazy a večer by měl částečně slábnout.
0: A co nás čeká zítra? Bude pokračovat ten příliv chladnějšího vzduchu s nějakými těmi přehánkami, nebo se bude zase oteplovat?
2: Zítřek by měl být malilinko, ale celkem nevýrazně chladnější, 20 až 23 stupňů maxima, ráno 10 až 7, takže tam ty teploty budou o dost nižší třeba než dnešní ráno. No a na obloze v podstatě po ránu téměř žádná nebo i v noci oblačnost, skoro jasno nebo dokonce jasná obloha. Zítra během dopoledne postupně se bude tvořit kupovitá oblačnost, čekáme tedy polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, ale už den beze srážek. Čili oproti dnešku méně oblačnosti, žádné srážky, no a zítra večer zase, ale to bude podobné jako dnes, bude část oblačnosti ubývat, vítr jenom už zítra slabý západních směrů, ale přes den se bude měnit na severní směry a přechodně může být někde i mírný.
0: A pak v tom dalším týdnu bude nějaká zásadní změna?
2: Zásadní změna snad ani ne, i když úterek bude už teplejší oproti pondělku, tam čekáme maximální teploty už víceméně letní, 23 až 27 stupňů, ale ten charakter počasí v průměru polojasno beze srážek bude zůstávat až téměř do konce týdne, potom se bude i postupně oteplovat, možná až zase k nějaké tropické třicítce v pátek zhruba.
0: Tak takové počasí nás čeká a nemine podle Jitky Kučerové. Případné reklamace směřujte na Český hydrometeorologický ústav. Ne, dělám se samozřejmě legraci. Předpověď počasí, víme, jak to z ní funguje. Čím více dopředu, tím menší pravděpodobnost. Je to tak?
2: Přesně tak, ano.
0: Každopádně vám děkuji za informace, přeji hezké ráno a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina.

0: Pepičko, řekni fór.
1: Pepičku, Pepičku, pojď sem. Ty jsi mi včera lhal. Řekl jsi, že tvůj dědeček předevčírem zemřel a já ho viděla ráno v okně. Já jsem vám nelhal, paní učitelko. Taťka ho tam opřel, protože dnes nosí listonoška důchod.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Letči nad Sázavou a Golčově Jeníkově déšť ucpal kanalizaci, v Pelhřimově uvízlo auto ve vodě pod viaduktem. Po nástupu do školek nebo škol můžou být malé děti častěji nemocné. FC Vysočina doma nestačila na fotbalové táborsko. Očekáváme většinou velkou oblačnost, během nepřehánky, výjimečně i bouřky, teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přes 30 polámaných stromů museli kvůli silným bouřkám odstraňovat hasiči na Vysočině. V Litohošti na Pelhřimovsku zajišťovali také silnici poškozenou přívalovým deštěm. V Letči nad Sázavou a Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku čistili kanalizaci. Bylo potřeba také vyprostit auto uvízlé ve vodě pod viaduktem v Pelhřimově. S nástupem do školek nebo škol můžou rodiče u malých dětí řešit častější nemoci. A to hlavně kvůli tomu, že jejich imunita ještě není dostatečně odolná. Některým nákazám se proto v kolektivu nedá příliš zabránit. Riziko infekce ale snižuje pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoct jen částečně, jak říká epidemiolog Jan Kinšl ze Státního zdravotního ústavu.
4: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
2: Při útoku na školu ve švédském městě Fagersta zemřel jeden člověk, další tři lidé jsou zranění, z toho dva ve vážném stavu. Informoval o tom tamní policie. Podle agentury Reuters policisté také potvrdili, že podezřelým z činu je 18-letý muž, kterého postřelili a vzali do vazby. Švédská média už předtím napsala, že k útoku použil meč. Veřejnoprávní stanice s odvoláním na své zdroje informovala, že zadrženým je bývalý student školy, který byl už dřív odsouzený za ublížení na zdraví.
3: Sport.
2: Fotbalisté Jihlavy prohráli v pátém kole druhé nejvyšší soutěže doma s Táborskem 0-1. V neúplné tabulce je Vysočina na šestém místě. V příštím kole zajíždí na Julisku, kde se utká s pražskou Duklou. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Domácí Američanku Kýsovou porazila po setech 3-6, 6-4 a 7-6.
5: Já jsem od začátku byla celkem nervózní, ale pořád jsem tak nějak doufala, že se to zlomí a že se ten zápas může kdykoliv otočit a že mi soupeřka dá i nějakou šanci, protože hrála od začátku opravdu výborně a moc šancí jsem nedostávala.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě a Košeticích teď mají 12 stupňů, ve Velkém Meziříčí 14. Očekáváme většinou velkou oblačnost, v průběhu dne přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte v pražském směru dálnice D1 za 92. kilometrem u Humpolce. Silničáři tam uzavřeli levý jízdní pruh. Důvodem jsou zátěžové zkoušky na mostu Šmejkalka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. S
6: 7 hodin 4 minuty, to je aktuální čas a já jsem rád, že do nového dne, což je sobota, 22. srpen, kráčíte společně s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Ať už jste se probudili právě teď, nebo už si dopřáváte ranní kávu či snídani, všem vám přeji příjemný a pohodový poslech. Za chvíli s Petrem Jungmanem zkontrolujeme, čím zajímavým se dnešek zapsal do historie.
7: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

0: Po cestách růžových jsme se prošli s Michalem Davidem 7 hodin 12 minut. Teď je čas, abychom s Petrem Jungmannem nahlédli do kalendáře. Mimo jiné bude řeč i o letecké nehodě, která se v roce 1930 stala u Jihlavy.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z nehod československých aerolinií se odehrála v roce 1930 u Bedřichova u Jihlavy. Havaroval tam letoun Ford 5ATC. Zahynuli oba členové posádky a 10 z 11 cestujících. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
3: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
2: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram.

0: Massachusetts z Žďárska rychle nacvičili a předvedli světelnou fontánu na Pilské nádrži. Zapojil se třeba manželský pár, který jinak rozdělují jiné koníčky, ale spojuje právě hasičská uniforma. Hovořit o tom budeme v sobotním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď 7 hodin 18 minut, pojďme zkontrolovat oblohu. Aktuální teploty se na Vysočině nejčastěji teď pohybují kolem 12 až 14 stupňů. Meteorologové očekávají většinou velkou oblačnost, během dne přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: U Pilské nádrže večer zástupy diváků sledovali obrazově působivou hasičskou fontánu. Žďár nad Sázavou tak připomněl cisterciáky, někdejší majitelé zdejšího zámku a mistry vodního hospodářství. Zráze se na světelné podívané podílelo 150 dobrovolných hasičů a z více než 20 sborů z okolí. Stačila jedna generálka, někteří byli s kolegy sladěni nejen v hasičské uniformě, ale i z domova.
1: Vždycky se míří na vodu, že jo? Tamhle z toho nám budou dávat někde signál. Jsme rozděleni na zelený a červený proud. A podle toho on tam bude stát, měl červenou a zelenou svítilnu a jak to zvedá, tak my ho napodobujeme, jedeme podle něho, jak jede nahoru, jak jede dolů.
2: Rostislav Mikeš, jakou barvu bude mít, červenou nebo tu zelenou?
1: Zelenou.
2: Na generálku připravení hasiči ze Slavkovic u Nového Města.
1: Takže vlastně se tady na to používá béčko, kterým se normálně při klasickém zásahu vůbec nehasí, protože je to velký proud, to se vlastně tím se do projeje voda na požářiště a tam přes rozdělovat do seček.
2: Bude vždycky někdo za váma jako držet další?
3: Já budu držet přidržovat hadicu.
4: Jinak ta fontána potrvá 12 minut.
2: Všechno tady má na povel Jiří Havner.
4: Z té plošiny pustím laser. Plave ryba, že jo, nebo něco takového. Že a nakonec bude se zatleckají diváci a zbude na tom lejzdru, že jo?
3: Zatím je to dobrý. To spíš dole mají problém, tady nahoře je to v pohodě.
2: Takže vy vlastně jenom sledujete manžel, jak byste ho známkovala?
3: Zajedná, samozřejmě.
2: Manželka Kateřina. Klasický rodinný večer.
3: Moc večery netrávíme svůj, že každý máme jiný známý, jenom hasičů máme stejnou.
5: Ve tři čtvrtě na devět a už se to k nám bude jako blížit.
6: Takže já si myslím, že v těch devět...
5: V těch devět je to jako, bych to odpál.
2: Dobře. Petr Sedlák z městského úřadu posune začátek o půl hodiny dřív.
7: Aby si to ti lidé pořádně užili, protože nedokážu si představit, že je bouřka, lidé

0: Vyšlo to přesně. Hasičská fontána jako kdyby rozespívala oblaka. Skončila a já cítím první kapky deště na tváři. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Léto na Pilské nádrži ve Žďáře nad Sázavou. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

0: Kdepak někdy příště, ale právě teď přichází další aktuální ranní zpravodajská relace. V režii Jaromíra Kulhánka, blíží se 7:30 a Jožek Kulhánek přeje hezké ráno.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Silné bouřky a déšť se v noci přehnaly přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali očerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízet polámané větve a popadané stromy. V noci se také zvedla hladina řek. První stupeň povodňové aktivity byl několik hodin na dvou pražských potocích, na řece Chotýšance na Benešovsku a na horním toku Labe v Krkonoších. Hladina Lužinské Nisy na Liberecku se na chvíli dostala i na druhý povodňový stupeň. Počasí také omezilo železniční dopravu. Na Vysočině hasiči výjížděli nejčastěji k popadaným stromům. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. Nehoda se stala poblíž Zadaru. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenice. Mendlova univerzita chystá výzkum zaměřený na ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Zhruba 30 chovatelů v Bromovské výběžku a Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Půjde například o lankový, síťový, elektrický anebo ohradník z pásy textilií. Projekt potrvá 2 roky a jeho cílem je najít nejefektivnější způsob ochrany. Sraz veteránů se dnes koná na náměstí v Hrotovitých na Třebíčsku. Od 8 hodin tam budou k vidění desítky historických aut a motorek. Ve 14 hodin pak startují jízdy vozidel do vrchu. Kvalifikaci na sprint ve velké ceně Nizozemska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Brit porazil o 1,40 sekundy úřadujícího světového šampiona Landa Norrise z McLarenu. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme většinou velkou oblačnost, během dne přehánky, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V kraji se teď jezdí bez nehod, volně průjezdná je i dálnice D1 na Vysočině. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7 hodin 32 minut, to je aktuální čas a já vám přeji hezké víkendové sobotní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli nás čeká pravidelný pořad Region rekordů a kuriozit a dnes s Miroslavem Markem nahlédneme do světa vína. No, burčák už se prodává ten letošní, tak já myslím, že to je téma celkem aktuální. Muzika také nechybí v našem vysílání. Rok 1987 byl velmi úspěšný pro kapelu Turbo. NEP vydala právě tuhle písničku, která se hraje dodnes. Jmenuje se Hráč.

0: Tak už nefňukej, zpíval Michal Tučný. Já myslím, že není důvod k fňukání, je víkend, prázdniny nekončí a vy posloucháte i v 7 hodin 40 minut ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. A navíc teď přichází příjemné téma. Miroslav Marek, Region rekordu a kuriozit, a tím dnešním tématem je víno.
1: Region rekordu a kuriozit. Vinařské rekordy. Říká se, že víno je božský nápoj. Snad i proto je inspirací nejen pro své vyznavače, ale také pro lidi z nejrůznějších oborů, řekněme manuálních. Česká databanka rekordů agentury Dobrý den registruje jak největší láhev na víno, tak i třeba nejpočetnější ochutnávkové přípitky. Františka Garčice z Hodonína inspiroval zpracování vinné révy. Je totiž autorem nejmenšího funkčního lisu na víno. Opravdu miniaturního. Rekordman z borového dřeva, mosazy a mědi vyrobil lis na vinné hrozny vysoký pouhých 64 mm. V nejširším místě má jeho lis průměr 30 mm. Lisování probíhá za pomoci šroubového mechanismu lisovací destičkou. Šťáva volně vytéká otvory v lisovacím koši a je zachytávána v mosazné odkapávací misce. Ostatně přesvědčit se můžete v Pelhřimově v Muzeu rekordů v expozici s příznačným názvem Zlaté české ručičky. Ale obraťme list a pojďme do světa. Vinařství Milesty Mici v Moldavsku drží hned dva světové rekordy. Dá se tam objevit největší vinný sklep na světě. Jehož chodby jsou dlouhé přes 200 kilometrů, přičemž skutečně využíváno jich je v úzovkách jenom 50 kilometrů. A pak si řekněte, zajet si do sklípku. Mimo to se tam nachází i největší sbírka vína. Je zde přes 1,5 milionu lahví. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Jasmine jen Kraj, její čí zpíval kdysi dávno v české verzi téhle písničky Stanislav Hložek. Možná si vzpomínáte na ten song v češtině. A už my jsme si dnes dali originál Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. V 7 hodin 44,5 minuty, čas na to, abychom se podívali na oblohu.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty na Vysočině se nejčastěji teď drží kolem 14 až 16 stupňů Celsia. Dnes očekávají meteorologové většinou velkou oblačnost. Během dne přehánky výjimečně i bouřky, teplotní maxima 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Radek Tomášek zpíval jen rock'n'roll, nic víc, v 7 hodin 52 minut. Za chvíli 10 prstů pro život, písnička Dalibora Jandy, ale teď pojďme s Irenou Šarounovou a jejím zvědavým mikrofonem za makovičkami.
1: Makovičky.
0: No a řeč bude o dovolené.
2: Proč se jezdí na dovolenou?
3: Protože si můžou odpočnout od věcí, které musí dělat.
4: Aby nemuseli pořád pracovat a mohli se třeba vykoupat u moře.
5: Kdyby bylo strašně horko, ať si můžeš zaplavat v bazénu.
6: A nebo se opalovat.
2: Kam lidé jezdí na dovolenou?
4: Na koupaliště.
7: Na Kamalské ostrovy.
8: Třeba na Slovensko. Tam je hezká katedrála.
4: V létě můžeme někam, kde jsou palmy, můžeme si tam vzít kokos a napít se mlíka.
9: Plavala by se v moři.
2: Ty se nebojíš žraloků?
9: Ne, protože ti jsou v dálci.
2: Kam ještě byste chtěli jet na dovolenou?
7: Na hotelovou loď, do Chorvatska.
4: By jsem jela na chatu, pak ještě k babičce na Slovensko.
9: Nebo jet na hory.
7: Můžeme tam objevovat věci, které tam můžou být na holách. Třeba ty kameny, jak vypadají a co vlastně jsou.
10: A nebo bychom taky mohli letět do Austrálie.
2: Co je v Austrálii?
10: Klokany a koala.
1: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad Paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Žďárská společnost dostala souhlasný posudek dopadů životního prostředí na odpadovou teplárnu. Krupobytí letos podle pojišťovny Generali nejvíc zasáhlo ovoce, mrazy pak řepku a mák. FC Vysočina doma nestačila na fotbalové Táborsko. Očekáváme většinou velkou oblačnost, během dne přehánky, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Posouzení dopadů na životní prostředí má za sebou budoucí teplárna na spalování komunálního odpadu ve Žďáře nad Sázavou. Krajský odbor životního prostředí dal chystané stavbě souhlasné závazné stanovisko. Dokument je zveřejněný v informačním systému EIA.
4: Zařízení za víc než 1,5 miliardy korun chce na okraji Žďáru postavit městem vlastněná společnost SAT. Má vyrábět teplo a elektřinu spalováním odpadů ze Žďárska a z Jihlavy, z příměsí štěpky a jiné biomasy. Stavět SAT hodlá začít v roce 2028. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Krupobytí a jarní mrazy letos už způsobily podle dat Generali České pojišťovny zemědělcům škody za 315 milionů korun. Zaznamenali je hlavně ovocnáři a pěstitelé řepky a máku. Na agrosalonu Zeměživitelka to za pojišťovnu uvedla Alena Stiborová.
5: To specifikum té sezóny bylo to, že nebylo nějaké plošné poškození, ty škody byly hodně lokální, ale o to intenzivnější v té dané lokalitě. Co se týče regionu, tak určitě nejzasaženější region byly střední Čechy, východní Čechy a několik let po sobě už je teda zkoušená hodně jižní Morava.
2: Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který zkrátí cestu lodí z Tichého do Indického oceánu. Spolu s Myanmarem a Tajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění podobného komplexu až na 60 miliard dolarů.
6: Ruský prezident Vladimír Putin o stavbě průplavu a společné průmyslové zóně jednal tento týden v Moskvě s myanmarským prezidentem Min Aungem. V místě, kde má průplav stát, se chce Rusko podílet nejen na stavbě přístavu a elektrárny, ale do projektu vstoupit i majetkově. Prorazit v nejužším místě Malajského poloostrova průplav, stejný jako je panamský nebo suezký, chtějí Tajci, Francouzi nebo Číňané už od 18. století. Současnou cestu kolem Singapuru a Malackou úžinou by nový průplav zkrátil o 4 až 6 dnů. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Fotbalisté Jihlavy prohráli v pátém kole druhé nejvyšší soutěže doma s Táborskem 0-1. V neúplné tabulce je Vysočina na 6. místě. V příštím kole zajíždí na Julisku, kde se utká s pražskou Duklou. České volejbalistky zahájily evropský šampionát v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Utkání na brněnském výstavišti sledovalo víc než 3,5 tisíce diváků. O atmosféře domácího turnaje mluvila blokařka Magdalena Jehlářová.
7: Bavili jsme se s holkama, že na začátku jsme měli všechny husí kůži, jak jsme vbíhali do haly a jak nás fanoušci hnali strašně moc vpřed. Bylo to super, nádherná atmosféra, moc děkujeme všem, co přišli.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Novém Rychnově teď mají 12 stupňů, v Dukovanech 14. Očekáváme většinou velkou oblačnost, během dne přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 mezi Hořicemi a Humpolcem. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají pruh pro pomalá vozidla.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8 hodin 4,5 minuty, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové sobotní ráno. Zařadit někoho do škatulky podle věku může být úplně mylné. Ukážeme si to za chvíli v dnešním rozhlasovém sloupku.
3: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
8: A také Jaromírem Nohavicou. Dokud se zpívá, tak se jmenuje písnička.

kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zas tahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Když jdou na mužskýho léta, jeden z velkých hitů Valdemara Matušky jsme se připomněli v sobotním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin 10 minut. Spisovatelka Markéta Hejkalová dobře ví, jak ošidné může být hodnotit někoho podle věku, a napsala o tom dnešní glosu.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Naše společnost je rozdělená. Nesmířitelné spory propukají kvůli každé maličkosti. Tím neříkám nic nového, já vím. Jen mi připadá, že v poslední době kritika, nebo dokonce rovnou hněv či nenávist, míří na dvě skupiny. První jsou mladí lidé a tou druhou důchodci. Možná tuhle tendenci vnímám citlivěji, protože sama do jedné z o něch ohrožených či ohrožujících skupin patřím a ta první to není. Mladí nečtou, nepouští starší lidi v dopravních prostředcích sednout, pijí energetické nápoje a často jsou sjetí. Důchodci jsou mimo, volí populistické strany, neumí cizí jazyky a vůbec se v současném světě nevyznají. Je to samozřejmě pravda. Někdo nečte, jiný nemá rozhled, další pije nebo fetuje. Jen si myslím, že to vůbec nesouvisí s věkem. Teoreticky to vím, už jsem o tom kdysi dokonce v jednom sloupku mluvila. Přesto se někdy k důchodcům stavím poněkud, řekněme přezíravě, i když k ním sama patřím. Nebo spíš jsem se donedávna stavěla, než jsem dostala takovou malou lekci. Při jedné akci na Vysočině jsme se s mužem octli u jednoho stolu s manželským párem, důchodci z Ostravy. Byli o několik let starší než my a snad proto jsem je začala pomalu, hlasitě a jednoduchými slovy varovat před cestou na nedaleký buchtův kopec nad obcí Sněžné. Je to přece jenom do kopce. Není to úplně nenáročná procházka. V našem věku si už člověk musí dát pozor. Myslím, že to snad zvládnem. Loni jsme vylezli na Kilimandžáro. Přerušil mě muž s nepatrným úsměvem. Nebo potěuchlým úsměškem a měl by na něj právo. A rok předtím na Mount Kenya, doplnila ho jeho žena. Ale s tím věkem máte pravdu, letos se chystáme už jenom na Etnu. Teda, vy jste dobří. Zalapala jsem po dechu a šla se připravovat k náročnému výstupu na buchtův kopec.

0: Paradox se ještě v původním složení, tedy Per Gessle, Marie Fredriksson, ta již bohužel nezaspívá, protože své krásné hlasové rozsahy předvádí tam někde nahoře. No, každopádně písničky zůstávají. Listen to your heart v 8 hodin 17 minut, trocha romantiky v sobotním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Lákalo vás někdy vyzkoušet si sklářské řemeslo ve sklárně v Karlově na Žďársku? Je to teď možné a my u toho máme i našeho regionálního stopaře Adelu Zachovou, která nám za pár minut řekne, co všechno si mohou návštěvníci během připravovaného programu zažít a užít.
1: Počasí.
0: Ale teď pojďme zkontrolovat oblohu. Aktuální teploty na Vysočině se teď nejčastěji pohybují kolem 14 až 16 stupňů Celsia. Meteorologové dnes očekávají většinou velkou oblačnost. Během dne přehánky může se objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na chvíli s Klářem, tak zní název programu, který si připravila sklárna v Karlově na Žďársku. Během několika prázdninových termínů si několika členné skupiny návštěvníků vyzkoušeli sklářskou práci. Dnes je poslední den, kdy skláři tuto akci pořádají a my tam máme regionálního stopaře Adélu Zachovou. Adélko, řekněte nám, co se v těchto chvílích ve sklárně děje?
2: Dobré ráno, tady ve sklárně se už od 8 hodin sešlo několik účastníků a tohoto programu a v těchto chvílích se jim bude věnovat zkušený sklář. Pec už je tu pořádně rozpálená a návštěvníci se u ní budou střídat jeden po druhém a budou si zkoušet otáčet a pracovat se sklářskou píšťalou. Každý si tak vytvoří vlastní výrobek ze skla. Než ale bude takový výtvor hotový, musí účastníci odvést pořádný kus práce. A jak tedy takový výrobek bude vznikat, tak to nám poví zkušený sklář profesor Jaroslav Svoboda a toho také vítám v našem ranním vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji. Tak zaprvé náš mistr sklář musí seznámit účastníka tvoření s tím, co ho čeká, že bude pracovat s horkým materiálem. Takže sám nejdřív nabere v peci pod dostatečné množství skloviny a přejdou na pracoviště spolu a začnou vlastně tvořit to, co si ten zákazník nebo ten účastník toho našeho tvoření přeje udělat nebo zkusit. A to není tak jednoduché, protože sklo je žhavé a to je další problém s tím, že musí se chovat tak, aby nedošlo k nějakému nepříjemnému neštěstí. Ale ty výrobky, které nakonec vzniknou, a doufáme, že nebo máme zkušenosti takové, že opravdu ty účastníci si vytvoří třeba těžítko nebo si vytvoří takového jakoby ptáčka nebo svoji fantazii mají. Ale ten výrobek se musí potom dát do chladicí pece a v té peci je to zhruba tak do příštího dne, do odpoledne nebo do večera. Potom, když se to vyndá, tak je taková ještě operace, že se to třeba musí nějakým způsobem broušením doopravit nebo zahladit ostré hrany toho výrobku. A potom teda se domluvíme, jestli oni si přijedou nebo jestli jim to pošleme domů a mají potěšení a mají hotový výrobek prostě doma.
2: Já vám moc děkuji a pokud by se chtěl někdo přijít podívat na práci skláře a také si ji vyzkoušet, tak pan Svoboda mi prozradil, že se chystají i podzimní termíny.
1: Ze sklárny v Karlově na Žďársku se nám přihlásil regionální stopař Adéla Zachová a také profesor Jaroslav Svoboda. Díky za informace a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Děkujeme, hezký den.
0: Regionální stopař.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: V sobotním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina nás za chvíli čeká pravidelný pořad Bejvávalo. Řeč bude o červených vlcích, vlčích mácích. Tak jsem, snad jsem řekl správně. Miroslav Marek a děda Souček se chystají, ale ještě předtím 8:30 a aktuální zprávy s Jaromírem
7: Kulhánkem.
6: Tak, je to správné.
7: 8:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Agrosalon Zeměživitelka dnes na výstavišti v Českých Budějovicích pokračuje národními dožínkami. Symbolická oslava úrody a sklizně začne před 10:00 průvodem místních spolků od hlavní brány. Jejich zástupci přinesou dožínkové věnce na pódium v pivovarské zahradě. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojí do tradiční hradozámecké noci. I posetnění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit na příklad do sídla Senátu ve Valštejnském paláci. 160. výročí založení si dnes připomíná knihovna v Přibyslavi. Oslavy pořádá na náměstí. Lidé se můžou procházet i knihovním antikvariátem, navštívit workshop spisovatelky Kláry Smolíkové a poslechnout si koncert. Program začíná v 15 hodin. Ode dneška by mělo začít platit 50% clo amerického prezidenta na vybrané kanadské zboží. Výrobky měly tarifům podléhat původně už od středy. Donald Trump ale začátek platnosti posunul, aby dal prostor k dalším jednání. Do turnaje Eurohockey Tour žen do 18 let v Třebíči vstoupil český výběr vítězně. Soupeřky ze Švédska přehrál 3-1. Dnes večer se české juniorky utkají s Finkami. A hokejisté Hradce Králové vyhráli v přípravě na novou extraligovou sezonu 5. utkání v řadě. Na domácím ledě porazili rakouský Štýrský Hradec 6-1. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme většinou velkou oblačnost, během dne přehánky, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Opatrně teď na silnici 128 u Pacova. Na vozovku tam spadl strom, hasiči by už měli být na místě.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Vlčí máky, to je téma dnešního vydání pořadu Bejvávalo na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin 39 minut. Přichází s ním Miroslav Marek a děda Souček.
1: Bejvávalo.
2: Je to v létě krásný pohled, když kvetou červené vlčí máky.
3: Moje babička ty květní lístky otrhávala a dávala si je pod polštář.
2: Tak se jí líbily?
3: Líbily, to jo. Ale tohle dělala kvůli dobrýmu spaní. Vlčí mák býval totiž za starých časů obestřenej spoustou pověr a kouzel. A kromě jinýho, že prej přináší klidnej spánek a odhání noční můry. Proto si babička ty červený lístečky dávala pod polštář.
2: Vlčí mák ale kvete jenom krátce, což vedlo k tomu, že ho lidi měli za symbol pomíjivosti života.
3: No, ale na druhou stranu je dost plodnej. Má takový drobounký semínka, takže když pomůže vítr, tak se umí rychle rozmnožit lecktam. Takže kdysi bylo zvykem, že když ženská chtěla přijít do požehnaného stavu, nosila u sebe ve dne v noci ty makový semínka.
2: Takový amulet zřejmě. Takže mák i jako symbol plodnosti.
3: Ale nejen to. Kdo se takhle zařídil, mělo to k němu přinést štěstí i peníze.
2: Za opravdu dávných časů se vlčí mák používal i při pohřebních rituálech jako symbol klidného přechodu do posmrtného života. Ale pane Součku, co květomluva? To byla za vašich časů velká móda.
3: No, móda. Tenkrát byly oproti dnešku takový dost přísný zvyklosti. Hlavně mladí lidi byli strašně svazovaní vším, co se nesmí. Když se mladej dal na návsi do řeči s děvčetem, už se neslo po vesnici, že je ruka v rukávě. Takže se kolikrát pomocí květin vyjadřovalo to, co jinak bylo jaksi společenský, nevhodný vyslovit.
2: Každá květina něco říkala. Co ten vlčí mák?
3: Ohníček, čili vlčí mák. Jako kdyby dotyčný mládenec dívce říkal, vzpomeň si na mě i v tichu.
2: Aha. A říkal jste ohníček?
3: No jo. Lidi dávali rostlinám všelijaký jména. To víš, žádný názvosloví ještě tenkrát nebylo, takže prabáby říkávali vlčímu máku třeba červánky, protože krásně červeně kvetl. Kokrhel, protože jim připomínal kohoutí hřebínek. Nebo ohníček, protože květ mohl vypadat jako plamínek.

0: v češtině Saša jede, v originále Sunshine Reggae a kapela Laidback v 8 hodin 46 minut. Dusot koní a povely vozatajů budou dnes a zítra znít na závodišti v Humpolci. Na Zlatou podkovu vás pozveme za okamžik. Přehled počasí přichází právě teď.
1: Počasí.
0: Do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím Báru Kučerovou. Hezké ráno. Tak, už jsem vás zapnul. Ještě jednou hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá s počasím v těchto chvílích u nás na Vysočině?
2: V podstatě je Vysočina rozdělená na takové dvě poloviny. V té západní tam je oblačností více, možná někde i skoro zataženo. Naopak na východě a také teď už v západní, úplně západní části, tam je oblačností méně, často slunečno. V té východní polovině někde možná i jasno a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 14 a 17 stupni Celsia.
0: A co nás čeká přes den? Spojí se nějak ty dvě poloviny do nějaké jednolité oblačnosti nebo naopak do modré oblohy?
2: Ano, měli by tady ta menší oblačnost, která teď někde je, tak by postupně měla přibývat. Očekáváme přes den proměnlivou, ale převážně velkou oblačnost. Také se na více místech mohou nebo vyskytnout přehánky. Pravděpodobnější ten jejich výskyt je ale v severní a západní polovině kraje. Také se může výjimečně objevit i bouřka. A k večeru budou srážky ustávat, s nimi začne ubývat také oblačnost. A večer už bude na mnoha místech i jasno. Dnešní maximální teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia a k tomu bude vát mírný západní až severozápadní, respektive už vane a mírný západní severozápadní vítr s rychlostmi asi do 25 km v hodině a lokálně i s nárazy kolem 55 km v hodině a večer bude vítr částečně slábnout.
0: A máme se těch přeháněk nějak obávat? Budou intenzivní nebo budou slabé?
2: A rozhodně, nebo nezdá se, že by měly být tak intenzivní, jak byl ten včerejší déšť, včerejší bouřky, ale spíš by měly být slabší, ale v té bouřce samozřejmě může, pokud nějaká bude, tak může spadnout trošku v kratším čase trošku více srážek.
0: A ještě bychom se mohli podívat na noc a zítra, na zítřek, co nás čeká a nemine.
2: Noc bude jasná, případně se může objevit nějaká menší oblačnost, zítřejší minimální teploty mezi 10 a 7 stupni Celsia a potom první část zítřka bude podobná jako ta noc, tedy jasno nebo skoro jasno, dopoledne už bude postupně polojasno, odpoledne přechodně i oblačno a večer bude oblačnost částečně ubývat, zítřejší maximální teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia a zítra už by měl vát vítr pouze slabý západních směrů a večer se bude měnit na a severní směry a bude přechodně i mírný.
0: Bára Kučerová ale chce přeháňkovo oblačný výhled počasí na víkend. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Starozámecká noc otevírá dnes večer brány zámku a hradů v našem kraji a na každém z nich bude prohlídka jiná než obvykle. Už proto, že ji návštěvníci zažijí za noční atmosféry. Vydat se můžete na zámek do Červené Řečice, náměště nad Oslavou Telče, Větrného Jeníkova nebo na hrad Orlík u Lipnice nad Sázovou. Na další zajímavá místa nás teď pozve Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. Na hrad Roštejn se můžete za hudbou vydat už dnes odpoledne. Od 2 hodin začíná program Jazz na hradě. Vystoupí Jan Smigmator, Jana Koupková kvartet, Libor Šmoldas kvartet a další. V rytmu bubnů, které se ponesou nad hladinou Pilské nádrže u Žďáru nad Sázavou, pojedou i letos posádky dračích lodí. 20. ročník nabízí to nejlepší za celých 20 let. Začíná se dnes od 9:30 slavnostním zahájením. Závodit se začne v 10 a v 7 večer se vítězové i diváci mohou těšit na vyhlášení těch nejlepších. Seriál o Jakubu Skláři se natáčel v Huti Jakubov v Tasicích na Ledečsku. Jak to uvnitř historické sklárny vypadá, uvidí návštěvníci komentovaných prohlídek velmi zachovalého areálu i s průvodcovským výkladem. Dnes a zítra každou celou hodinu od 10 do 16 hodin. V Humpolci si užijí milovníci koní a koňských závodů. Finále Zlaté podkovy to jsou 2 dny nejstaršího českého seriálu jezdecké všestrannosti a vozatajství, nabité divácky atraktivními disciplínami. Uvidíte je na kolbišti v Dusilově, ale na zdobení koně se také zítra dopoledne projedou městem a pozdraví obyvatele na náměstí. Robinson Den, to je festiválek pro děti i celé rodiny. Najdete ho venku před Robinson Parkem pod Jánským kopečkem v Jihlavě. Zítra celé odpoledne od 13 do 19 hodin čekejte zábavu na travnaté ploše a to zcela zdarma. K tomu, aby se děti vyřádili, budou venku skákací hrady, hry, stánky, lezení, autíčka, propadliště a také bojovka o ceny. Synagoga v Nové Cerekvi se během léta stává kulturním centrem. V nádherných prostorách se můžete zaposlouchat do příjemných tónů kapely Maja a Lidi kolem. Začátek je zítra od 19 hodin. Užijte si předposlední prázdninový víkend, to vám přeje Dáša Kubíková.
0: No a Jože Kulář se ještě také přihřeje svoji polívčičku, protože se můžeme potkat dnes od 14. hodiny na Podzámecké nivě v Třebíči, kde pokračují a budou pokračovat slavnosti Tří kápí. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina se těším na slyšenou zítra po 11. hodině a přeji vám všem příjemný a pohodový víkend. Do 9 hodin Stevie Wonder. Hezký poslech.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Kraj chystá rozšíření domova pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku. O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do komunálních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. Na palubě spadlého letadla v Chorvatsku by podle ministerstva zahraničí neměli být Češi. Teploty do 24 stupňů, většinou velká oblačnost, během dne i přehánky, výjimečně bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Domov pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku bude mít vyšší kapacitu. Kraj Vysočina plánuje v jeho sousedství postavit novou budovu. V ní by mělo mít zázemí dalších 70 klientů.
3: Kraj aktuálně vybírá dodavatele projektové dokumentace. Podle hejtmana Martina Kukly z hnutí ANO přišlo celkem 8 nabídek. Zatímco předpokládaná cena byla 12 milionů korun, vysoutěžená částka klesla na necelých 8 milionů korun. Výběr kraj definitivně potvrdí až po uplynutí zákonných lhůt. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a sobotu 10. října. Spolu s nimi budou ve třetině obvodů lidé volit i senátory. Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí nebyli žádní Češi, uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž Zadaru a nepřežili dva lidé. Signál letounu se ztratil včera kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica.
0: Sport.
2: Baseballisté Nuclears Třebíč vstoupili do víkendového trojzápasu se Sokolem Hluboká výhrou 3-2. Další utkání v nastavbě o extraligu hrají se stejným soupeřem již dnes ve 13 hodin opět v domácí aréně na Hvězdě.
0: Počasí.
2: V Pelhřimově teď mají 13 stupňů, v Přibyslavi a Hubenově 14. Většinou bude oblačno a během dne se mohou přidat i přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Havarované nákladní auto zcela zablokovalo silnici 409 u obce Křeč na Pelhřimovsku. Vyprošťování tam potrvá zhruba do 9:30. A pozor dávejte v pražském směru dálnice D1 za 130. kilometrem na úrovni Meziříčka. Došlo tam ke střetu dvou vozů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Posvátná kora je duchovním okruhem v Tibetu, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením. S Rudolfem Švaříčkem o tom natáčel Karel Sladký. Cenu stavitel mostů dnes přebírá spolek mladých Sojka. Ten už 30 let přispívá k česko-německému porozumění. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Tým jsme hráli teď o začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Někdy stačí pár schodů, aby člověk změnil pohled nejen na město pod sebou, ale možná i sám na sebe. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? Na první pohled jde o sportovní recesi, ve skutečnosti ale výzva skrývá mnohem hlubší myšlenku. Jakou? Mluvčí plzeňského biskupství Nikoly Elizabet Vejskalové se ptala Naděžda Hávová.
1: Na první pohled je to soutěž o nejrychlejší čas. Ale proč biskup Tomáš Holub tuhle výzvu vyhlásil? Jaké poselství se za ní skrývá?
2: Tak v podstatě tahleta soutěž byla vyhlášena ze dvou důvodů. První důvod je, že při natáčení live s biskupem máme speciální díl, protože je výroční 40. díl a vždycky vymýšlíme nějakou specialitku. A zároveň druhá část toho je, že i přes opravy, které probíhají jak na náměstí, tak i na střeše katedrály, je věž i katedrála pořád otevřená. A spojili jsme v podstatě dohromady to, že máme speciální díl a stále mohou lidi zároveň chodit na věž. A zároveň je hezký, když můžeme zapojit do sportu i veřejnost.
1: Křesťanství mluví o cestě, o putování anebo vystupování vzhůru jako o obrazu lidského života. Tak si říkám, jestli je i výběh na věž katedrály takovou symbolickou cestou, nejenom po těch schodech, ale třeba i k nějakému zastavení nebo zamyšlení.
2: Určitě se na to můžeme tímto způsobem také dívat, protože přeci jenom, když si vystoupáme na tu věž té katedrály, tak ten pohled, který tam máme, nás určitě pozve k tomu, abychom se mohli zamyslet do svého nitra. A zároveň, když si slezeme dolů, tak můžeme jít do katedrály, která má zase ten prostor pro to ticho.
1: A co čeká všechny běžce nebo návštěvníky na vrcholu plzeňské věže, kromě nádherného výhledu na Plzeň?
2: Kromě nádherného výhledu si mohou zasoutěžit o permanentky na věž a zároveň, protože náš pan biskup běžel v dresu Viktorky Plzeň, tak se na sociálních sítích k nám Viktorka přidala a do slosování přihodila ještě míč podepsaný celou kabinou, takže mají možnost vyhrát hezké výhry.
1: Církev dnes hledá nové způsoby, jak oslovovat lidi, kteří jinak běžně třeba na bohoslužby nebo do chrámů nepřicházejí. Je tahle výzva, kterou jste nazvali předběhni biskupa, třeba příkladem toho, že evangelium lze předávat i těmi nečekanými, hravými, otevřenými formami, aniž by ztratilo svoji podstatu?
2: Jakýkoliv takovýto pokus o něco, co může zajímat i člověka, který nemá vlastně k církvi a ani k tomu duchovnímu nějak blízko, je vlastně jeden z dalších způsobů, jak ukázat, že to je jinak, než si vlastně spousta lidí myslí, že církev není jenom uzavřený kruh, ale že to je otevřené místo, kde je možné najít i to hlubší poselství v životě.
1: Mimochodem, jaký byl čas pana biskupa Tomáše Holuba, než zdolal všechny schody až na vrchol?
2: Pan biskup to vyběhl za neuvěřitelnou minutu 53 vteřin.

magazínu Mezinebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Výročí, která se pojí s první českou královnou Svatavou Polskou a s jejím manželem, prvním českým králem Vratislavem II., připomenou akce Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Od svataviny smrti 1. září uplyne 900 let. Vratislavova církevní korunovace se v Praze odehrála nejspíš před 940 lety. Vratislav i Svatava byli pohřbeni ve Vyšehradské bazilice. První královský pár připomene na Vyšehradě dnes slavnost. K bazilice svatého Petra a Pavla, kterou Vratislav založil, dorazí během dne dvakrát královský průvod. Zájemci nahlédnou nejen do středověkého života a tábora, uvidí také přehlídku královské družiny a ukázky boje, děti se mohou zapojit do středověkého výcviku. Na 6. září je pak připraven vzdělávací a duchovní program a v bazilice bude možné vidět schránu s ostatky, které podle tradice patří Svatavě. Kostel Panny Marie Frídecké v polském Třičatku, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského trojmezí, získá status poutního místa. Bělsko-živěcká diecéze slavnostní vyhlášení spojí s tradiční poutí tří národů. K trojmezí se právě dnes už po 16. vydali poutníci z Česka, Polska a Slovenska. Poutní mše svatá začne v 10 hodin u trojmezí za účasti biskupů tří sousedních diecézí. Její součástí bude právě oficiální vyhlášení farního kostela Panny Marie Frídecké v nedaleké polské obci jako poutní svatyně. Nová databáze popisuje pomníky a památníky holokaustu v Česku. Zájemci na webu najdou informace o 616 místech, které doprovází přes 5500 fotografií. Projekt podle Federace židovských obcí vznikal 3,5 roku a pracovalo na něm přes 40 dokumentátorů. Podíval se na něm také Ústav dějin umění Akademie věd. Zájemci mohou pomníky hledat v abecedním seznamu měst nebo přímo v mapě. V databázi je možné vyhledávat ale také třeba podle jazyka, v jakém je text na památníku nebo podle toho, koho připomíná a jaké ikonografické motivy obsahuje. Také tuto zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Jakuba Smolíka jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Posvátná kora označuje duchovní okruh, cestu, kterou poutníci obcházejí kolem posvátného místa, nejčastěji kolem hory Kailás v Tibetu. Kora je duchovní zážitek, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením a uctíváním posvátných míst a božstev v hinduismu, buddhismu i dalších náboženských směrech. Cestovatel Rudolf Švaříček označuje koru jako jeden z nejsilnějších zážitků. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Jsem šel koru posvátnou kolem hory Kailás a musím říct, že to prostě ač je pro mě Bhútán životní zemí, ač je Everest samozřejmě nejvyšší hora světa, je to jednou za život, tak ta posvátná kora kolem hory Kailás mě naprosto rozstřelila a já jsem se tam potom ještě mnohokrát vracel a je to něco, co musím říct, je prostě pro mě navždy na prvním místě a věřím, že i bude to, že těch 56 kilometrů my třeba jdeme 3 dny, ty Tibetané se tou takzvanou prostrací plazí třeba 3 týdny, ale v nejvyšším sedle Dolmala, kdy dochází vlastně k tomu, řekněme, přerodu, k tomu novému životu, k té transformaci. To sedlo Dolmala je ve výse 5600 metrů.
2: To je nepředstavitelné.
1: Což je vyšší než nejvyšší hora Evropy. Samozřejmě, když vezmeme Mont Blanc, když vezmeme Elbrus, tak jsme v podstatě na Elbrusu. No a všichni ti dědečkové, babičky, děti, jo, prochází vlastně tady tu koru a tady v tom místě, kde samozřejmě bývá hodně sněhu. Oni se dokonce plazí tou plazivou chůzí, že se vždycky položí. Udělají ty 3 úkony vlastně ve 3 úrovních těla a zase se položí o délku lidského těla. Ty někteří extrémní, ty se posouvají dokonce o šířku lidského těla, tak si umíte představit, kolikrát se takhle musí položit na zem. Ale ta obrovská síla, ta energie, která v nich je, oni tam ještě vykonávají spoustu různých úkonů, tam mají různé štěrbiny, které musí prolesou hraví, prostě nesmí se užívají. A já tam třeba jsem jako průvodce s partou našich evropských, řekněme, spolucestovatelů, kteří tam někteří hodně bojují a jsou prostě na pokraji sil, někteří na pokraji vyčerpání, aby ten trek absolvovali a pak tam jde ty dědečky, babičky, dokonce tam minule nějaký šikula skákal s berlema s jednou nohou a prostě ta jeho energie, jak se řechtal, jak se smál, tak to chci říct, že to je něco naprosto nezdělitelného, nepřenosného, neopakovatelného absolvovat tu posvátnou koru. Je zážitek, který s každým zamává, zasloumá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se tam dostal na jedné z těch návštěv i v roce koně, což znamená, že můžu i do toho vnitřního okruhu, to je takové ještě prostě zvláštní.
2: Další dimenze.
1: Řekněme další dimenze zjednodušeně. Na té koře jsou 3 potažmo 4 takový zásadní kláštery, nejdůležitější Dirapu, který je pod stěnou, která se považuje za nejkrásnější místo na zemi. Pro buddhisty je to zásadní, benisté chodí v protisměru, ale směřují sem i hinduisté a další duchovní proudy. Takže je tady koncentrace těch obrovských etnik a najednou máte pocit, samozřejmě nechci tady pitvat, ta situace v Tibetu je hodně těžká, Tibet už byl dávno přečíslen množstvím Číňanů, všechno, kde se tvoří nějaké hodnoty, ať je to ubytování, ať je to doprava, ať jsou to restaurace, patří vlastně jinému národu a přesto ta síla vlastně v těch Tibetanech je obrovská, ohromná, odehrávají se zde ty odlišné zvyky, rituály, tradice, je to nesmírně barevné.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Když přejdete na Broumovsko, zaujme vás nejen krásná krajina a impozantní klášter, ale také množství drobných sakrálních památek, barokních křížů, kapliček, pijet a soch svatých. Výraznou duchovní stopu tu zanechali benediktini. V obcích kolem Broumova stojí jako věnec kolem kláštera unikátní barokní dietzenhoferovské kostely. To vše utváří zdejší krajinu, kterou prochází také svatojakubská poutní cesta. Vydala se po ní Daniela Brůhová.
1: Po svatojakubské cestě jsem došla až do Vernéřovic, malé, ale pořádně protáhlé obce na Broumovsku. Poutníka potěší, že je tu otevřený obchod a dokonce i hospoda. Na charakteristiku zdejšího kraje se ptám starosty Tomáše Havrlanta.
2: Broumovsko, to je promodlený kraj. Tady to působení benediktínů víc než 800 let je cítit vlastně na každém kroku. Když se procházíte tou krajinou, tak vidíte, že všechno má nějaký smysl a nějak na sebe navazuje. Je tam vidět ten duchovní rozměr, to, že ty lidi v té krajině nežili jenom pro tu práci, ale taky pro to duchovno.
1: Krajina, kterou poutník putuje, je hezká a stojí v ní mnoho odkazů i ke krajině duchovní. Kříže, kapličky a sochy na neobvyklých místech.
2: A to si myslím, že hlavně vliv těch benediktínů, kteří, jak mají ve svém hesle, modlit se a pracují, takže to přenášeli i do ty každodennosti a to je podle mě důležitý. Mně se strašně líbí, když se dodržují určitý tradice a rituály, které ty lidi vlastně připoutají k tomu místu. Je důležitý vědět, kam patřím, jaký to má historický kontext, snažit se tu tradici posouvat dál.
1: Poutník putující krajinou si všímá věcí, které z auta ani z kola neuvidí. A některé drobnosti se rovnají téměř zázraku. Jako například, že se můžete napít vody ze studánky.
2: I dneska se dějou zázraky. Tady se traduje o zázraku, který se stal někdy asi v 17. století, že u kapličky pod Bukovou horou pramení studánka a vykládá se, že tam šla hraběnka se svým sluhou, že měla nějaký problémy s očima, umyla si oči v té studánce a vrátil se jí zrak.
1: Dodnes tam stojí kaplička, která událost připomíná.
2: Druhý zázrak byl někde na začátku 19. století, se vykládá, že nějaký sedlák Majer se dostal do nějaký jeskyně, byl tam rok a nevěděl o tom. Je to prostě dáno tím, že tady se dějou zázraky. No a další zázrak beru to, že v dnešní době se nám podařilo udržet tu občanskou vybavenost, která tady je.
1: Je tu obchod, hospoda, školka a škola. A navíc v létě tu v Dietzenhoferovském kostele koncertují špičkoví umělci v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
2: Na tak malou obec z pohraničí, která má 320 obyvatel, takže když se nám tady podaří zorganizovat takovouhle akci, která má světový dopad, takže to je taky takový malý zázrak.
1: Na to, jestli festival Za poklady Broumovska skutečně dosahuje až za hranice, se ptám jeho ředitelky Terezy Kramplové.
3: Máme znárodní punc tedy jak publikem, tak určitě interprety, protože už dlouhá léta zveme zahraniční umělce, kteří oživují tu dramaturgii a účast na těch koncertech je ryze mezinárodní.
1: To potvrzuje i dnešní speciální koncert, který proběhne v kostele Máří Magdalény v nedalekém Bužanově.
3: Bude začínat od 21 hodin, protože je to koncert s light designem a bude to Stabat Mater za účasti toho light designu. A druhý koncert bude v reprezentativním kostele svatého Vojtěcha v Broumovském klášteře a to bude naše velkolepé zakončení festivalu, kde se představí náš rezidenční skladatel Jan Valta v roli dirigenta a bude vést Filharmonie Hradec Králové a Kýnův smíšený sbor.
1: Vraťme se z kulturní krajiny, kterou ještě doplňuje varhaní léto na Broumovsku, zpět na svatojakubskou stezku do Vernéřovic, kde poutníky osloví formování krajiny zdejšími benediktíny.
2: Ten duch je prostě cítit v té krajině. Je tady spousta těch křížků. Když si vylezete na Špičák nebo na Ameriku, tak vidíte ty kostely, jak jsou rozmístěny v té krajině, že to má nějakou logiku. Má to nějakou vazbu, která byla udělána člověkem pro slávu Boží a pro pohodlí těch lidí, kteří do těch kostelů chodí. Ta krajina je těma benediktínama poznamenána doteď.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do Chrudimi. Už od začátku 17. století se město Chrudim prezentuje jako významné barokní centrum. Není proto náhoda, že v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého kapucínského kostela svatého Josefa najdete muzeum barokních soch. Dřevěné a kamenné plastiky i obrazy zachycují světce, apoštoly a členy svaté rodiny od nejvýznačnějších umělců baroka. Nádherným prostorem kapucínského kostela se prošla společně s produkčním Chrudimské besedy Ondřejem Jiráskem pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Pojďme se tedy do vaší expozice podívat, co ji všechno tvoří. Ptám se pana Ondřeje Jiráska, produkčního Chrudimské besedy.
2: Převážnou část expozice tvoří hlavně sochy, když už jsme muzeum barokních soch. Máme tady tedy i obrazy. Ty sochy, které tady vidíte, čili exponáty, jsou z dílen barokních autorů, kteří tady v Chrudimi měli dílnu, buď Chrudimi nebo v blízkém okolí. Máme tady díla od Rohrbacha, Czech Powera, Devotyho, Brokofa a podobně.
1: Já s váma trošku popojdu, ten kostel je úžasný, s velikou rozlohou, všechno, co jste říkal, máme tady kolem sebe. Já bych se zeptala, co tady máte takové nej?
2: Pro mě tady nej skoro všechno. Kdybych měl vypíchnout aspoň něco, tak třeba ten barokní oltář od Rohrbacha, nádherný kousek, původně nám byl zapůjčen z Běstviny, snad i na delší dobu. To za mě je jeden z nejkrásnějších kousků, ale je tady spousta i původní výzdoby kostela, která nám tady zbyla. To je například to zvěstování tady při vstupu do toho našeho malého kinosálu, krásný kousek od Devotyho a je vlastně i na původním místě, takže nám tady ten kostel zdobí už od toho 17. století.
1: Pane Jirásku, co všechno je ještě součástí prohlídkového okruhu?
2: My máme vlastně expozici převážně v kostele svatého Josefa. Můžete se podívat do krypty, kde je vlastně takový další prohlídkový okruh, protože my jsme okruhy rozdělili vlastně na dva. Jeden je pro návštěvníka, který je zaměřen převážně na to baroko, ale pak tady máme i prohlídkový okruh pro děti nebo pro rodiny. To znamená, že vlastně když přijdete, tak se můžete podívat na dva filmy. Je tam Kamenný příběh a potom je tam film animovaný právě pro ty menší návštěvníky a můžete si projít nejenom tu část výzdoby kostela, ale pak se přesunete i dolů do krypty, kde máte bludiště, splníte si různé zábavné úkoly a když je hezké počasí, tak můžete jít i ven do klášterních zahrad a posvačit.
1: K muzeu barokních soch patří neodmyslitelně kulturní a společenské akce. Jaké tady během roku máte?
2: V průběhu celého roku máme různé koncerty, prohlídky, kinosál slouží vlastně i k tomu, aby se tady mohly dělat přednášky. Vzhledem k tomu, že to je kostel, tak se ten prostor využívá i pro svatební obřady. A teď nám skončil velký festival, letní barokní scéna, která se vlastně pořádá každoročně. Pokud si prohlédnete muzeum barokních soch, tak pak můžete vlastně plynule přejít i do klášterních zahrad a hlavně v průběhu roku je tam celá řada dalších kulturních akcí. To znamená, jsou tam divadelní představení, koncerty, teď tady budeme mít v září dožínky, takže je toho opravdu mnoho.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Tento víkend přichází v bohoslužebném kalendáři některých církví památka, která oslavuje Panu Marii jako královnu. Taková oslava Matky Boží je doložena už od středověku a stala se inspirací řady hymnů, z nichž tím nejznámějším je asi Salve Regina. Nechci na tomto místě příliš zabrušovat do mariánské úcty, která křesťanům z jiných tradic nemusí být blízká. Ale když jsem se nad významem tohoto svátku zamýšlel, a ano, přiznám se, i to salve jsem si u toho pobrukoval, tak mi přišla na mysl trochu jiná otázka. Mnoho z té naší zbožné terminologie, kterou se vztahujeme k Bohu, ke Kristu a v katolickém prostředí k Marii, využívá obrazy království, krále či královny a králování. Konečně hovoříme přece už od dob biblických o nebeském království, o které chceme usilovat. Ale proč vlastně všechen ten monarchický repertoár říká nám, lidem v 21. století, ještě něco? Nebo už je to jenom příklad jakéhosi zděděného slovního balastu, který už je od svého obsahu docela vyprázdněný? Konečně, kdyby biblický pisatel psal dnes, možná by o Kristu napsal něco jiného. Ne, že je vládce, král králů a pán pánů. Třeba by ho označil za prezidenta nebeské republiky, nebo možná CEO nebeského korporátu, kdo ví. Král je pro nás postava z pohádky. Nebo možná nostalgický symbol vzdálené doby, kdy bylo všechno ještě tak nějak v pořádku. A nebo si to tak alespoň představujeme. Konečně představoval si to tak i Izrael po babylonském zajetí, když se dovolával velkých postav Davida a Šalamouna jako bohabojných panovníků a předobrazů budoucího mesiáše. V realitě ale málo kdy lidské králování nebo panování bývá bez problému. Nakonec, pokud bychom v tom našem lidském, hříšném a nedokonalém světě hledali ty největší vládce vládců a pány pánů, tak bychom pravděpodobně rychle skončili u nějaké nevábné východní diktatury. A tady mi přichází na mysl Ježíšova slova před Pilátem, kdy říká, že jeho království není z tohoto světa. No, zaplať pán Bůh. S takovým královstvím už se dá pracovat. Královstvím, které neznamená své voli mocných, neznamená útlak od privilegovaných ani podrobení bezprávných pod jakési věčné samoděržaví cynického vladaře. To království, v které doufám, je v první řadě království lásky a milosrdenství. A tady mi nakonec přichází vhod i ten starobylý chorál. Matko milosrdenství oslovuje Marii. Ne tedy jako hrůzu nahánějící polobožskou figuru, ale jako člověka. Matku milující bytost. Přál bych si, aby více této nebeské lásky, která nehledá prospěch pro sebe, ale touží sloužit a prospívat ostatním, protékalo do toho našeho bolavého světa. No a možná na prvním místě ke všem těm vezdejším králům, prezidentům, premiérům, CEO, ředitelům a jiným potentátům. Ono je to totiž náramně potřeba.

pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Knihovna je v Přibyslavi už 160 let. Rodiče můžou u malých dětí po nástupu do školek a škol řešit častější nemoci. Lídr fotbalové ligy Slavia přivítá ve vršovickém derby Bohemians. Teploty do 24 stupňů, většinou velká oblačnost, během dne i přehánky, výjimečně bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. To 60. výročí založení si dnes připomíná Městská knihovna v Přibyslavi. Od 15 hodin bude přímo na Bechyňově náměstí připravený kulturní program. Návštěvníky čekají například hudební a lůdková představení nebo tvůrčí dílny.
2: Program začne v 15 hodin vystoupením místních akordeonistů a souboru Přibyslavská pimprlata. Lidé se mohou těšit také na autorská čtení, otevřený knižní antikvariát nebo ukázky práce uměleckého kováře a dřevořezbářky. Večer vystoupí zpěvačka Viktorie Surmová a od 8 program zakončí zábavová kapela. Terezie Málková, Český rozhlas.
1: Po nástupu do školek nebo škol můžou být malé děti častěji nemocné. Příčinou je i to, že ještě nemají dostatečnou imunitu. Běžné nachlazení rodiče podle plzeňské pediatričky Aleny Šepkové zvládnou doma. V některých případech by ale měli zvážit návštěvu lékaře.
3: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha a nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
1: Nejméně 13 Tunisanů je pohřešovaných po potopení lodi s migranty u tuniských břehů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ní člun směřoval do Itálie. Dvě osoby se podařilo zachránit, jedna z nich je v kritickém stavu. Tunisko kdysi bývalo hlavním výchozím bodem pro uprchlíky, kteří se vydávali přes Středozemní moře. V posledních dvou letech ale počet odplutí odtamtud prudce klesl kvůli represivním opatřením a přísnějším námořním kontrolám. Sport. Vedoucí Slavia nastoupí v pátém kole fotbalové šance ligy ve vršovickém derby proti Bohemians. Lídrovi tabulky skončil 4-zápasový disciplinární trest za předčasně ukončené květnové derby se Spartou a na tribuny se můžou vrátit fanoušci. Domácí večer požene vyprodaný stadion. Pro klubovou televizi o tom mluvil slavistický záložník Lukáš Provod.
4: Je to pro nás skvělý, když přijde vyprodaný jeden a můžeme hrát před lidma, hrajeme to hlavně pro ně, hrajeme to proto, aby jsme těm lidem dělali radost a když tady nejsou, tak jsou ty zápasy takový smutný, takže se na to strašně těším, doufám, že přijdou v hojným počtu, jako je zvykem a že jim uděláme radost.
1: Už 17 hodin nastoupí brněnský Artis proti Spartě, Mladá Boleslav proti Slovácku a Zlín přivítá Liberec. A fotbalisté Jihlavy nestačili na domácím trávníku na celek Táborska. V utkání druhé ligy prohráli 0-1.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 16 stupňů, v počátkách 14. Většinou bude oblačno, během dne se mohou přidat i přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S uzavírkou silnice 350 v Havlíčkově ulici musí dnes počítat řidiči v Přibyslavi. Koná se tam kulturní akce, obousměrná objízdná trasa je tam vyznačená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížal, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížaly mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá

0: mě.
1: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
2: Já jenom obecně samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme a ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým. A zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit. Pak by to mělo být OK.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rerich Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadské pouště, z odchovny a byla tady používána k odchovu sokolovitých dravců, těch Rerichů Loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějakou lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rerich Lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety, je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti, jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supi, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rerich Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě

0: dá mi povíc a svít.
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to o to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, naběračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti.
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Mauli, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V Letči nad Sázavou a Golčově Jedníkově déšť ucpal kanalizaci, v Pelhřimově uvízlo auto ve vodě pod viaduktem. U Chýše na Pardubicku se při nehodě na dálnici zranilo 13 lidí. Rusko v noci útočilo hlavně na Oděskou a Kyjevskou oblast. Teploty do 24 stupňů, většinou velká oblačnost, během dne i přehánky, výjimečně bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přes 30 polámaných stromů museli kvůli silným bouřkám odstraňovat hasiči na Vysočině. V Lítohošti na Pelhřimovsku zajišťovali také silnici poškozenou přívalovým deštěm. V Letči nad Sázavou a Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku čistili kanalizace. Bylo potřeba také vyprostit auto uvízlé ve vodě pod viaduktem v Pelhřimově. Na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se při nehodě dnes ráno zranilo 13 lidí, z toho dva těžce. Záchranáři je převezli do nemocnic v Hradci Králové a Pardubicích. Provoz v místě nehody zastavený není. Všichni zranění byli v dodávce, která vyjela mimo dálnici. Upřesnila to mluvčí pardubické policie Dita Holečková.
4: Řidič s vozidlem z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci. Při dopravní nehodě se zranilo všech 13 cestujících. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem. Dálnice je s opatrností po celou dobu prověřování této dopravní nehody průjezdná.
2: Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev naváděnými raketami a drony. Jedna ze střel zasáhla železniční podnik v Darnickém okrese. Na místě zemřel jeden člověk. Jednu oběť má také masivní útok na Oděskou oblast. V Krivém Rihu stoupl počet obětí dronového útoku na obchodní centrum na 16. 130 lidí, včetně dětí, utrpělo zranění.
5: V Krivém Rihu pokračují záchranné a likvidační práce v obchodním komplexu, který včera odpoledne zasáhly krátce po sobě dva drony. Po úderech se část budovy zhroutila a na místě vypukl požár. Tamní úřady uvedly, že záchranáři na místě stále pátrají po několika lidech, včetně dětí.
6: Je to prostě pězda.
5: Naopak Ukrajina v noci zaútočila prostřednictvím dronů na sklad dalšího ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti. Hala začala následně hořet, jak zachycují četná videa na sociální síti Telegram. V Krasnodarské oblasti ukrajinské drony zasáhly přístav v Jejsku. Přístav je důležitý pro námořní přepravu obilí a dalších zemědělských produktů, uhlí nebo hnojiv. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Do turnaje Euro Hockey Tour žen do 18 let v Třebíči vstoupil český výběr vítězně. Soupeřky ze Švédska přehrál 3-1. Dnes večer se české juniorky utkají s Finkami. A baseballisté Nuclear Třebíč vstoupili do víkendového trojzápasu se Sokolem Hluboká výhrou 3-2. Další utkání v nadstavbě o extraligu hrají se stejným soupeřem již dnes ve 13 hodin opět v domácí aréně na Hvězdě.
3: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 19 stupňů, ve Vatíně a Novém Rychnově 16. Bude většinou oblačno a během dne se mohou přidat i přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 151. kilometru na úrovni Jabloňova. Na vozovce tam leží kusy roztrhané pneumatiky a pozor dávejte na silnici 392 u Kuroslep na Třebíčsku. Došlo tam k havárii autobusu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Od mikrofonu vás už zdraví Hela Dvořáková. V následujících minutách se zaměříme na návrat do školy, a to s Janou Bémovou z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. S Michalem Vondruškou, antropologem, si budeme povídat o nacionalismu. Ve středu jsme si povídali s kastelánkou Hradu Roštejn Kateřinou Rozinkovou, která nám přiblížila akci, která se koná už dnes odpoledne, tedy jazz na Roštejně. Ve čtvrtek jsme vysílali živě z 22. ročníku letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, kde jsme pro vás vyspovídali i zástupce šéfredaktora E15 Jana Novotného. A pátečním hostem našeho vysílání byl horlezec Michal Kalhotka, který nám přiblížil, co se chystá už v září podniknout.

0: Už jenom pár dnů zbývá do konce prázdnin a to znamená, že se děti budou opět vracet do školních lavic. O tom jsme si v dobrém dopoledni tento týden povídali s Janou Bémovou z podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Děti ve škole a v družině tráví velkou spoustu času. Proto je důležité, aby to prostředí pro ně bylo pokud možno zdravé a bezpečné.
1: Určitě s tím souhlasím. Základem je vlastně správné sezení, aby se dítě cítilo pohodlně, a u prvňáčků a malých dětí na prvním stupni to platí určitě nejvíc.
0: Samotný nástup do první třídy znamená zásadní změnu, protože z mateřské školy přijde dítě do prostředí, kde tráví mnoho hodin právě sezení.
1: Mm-hmm. A právě v tomhle období se významně formuje i pohybový aparát dítěte. Děti mladšího školního věku v tomto období rostou skokově, jejich kosti a klouby jsou velmi flexibilní a špatné sezení zakládá vlastně budoucí problémy. Vlastně křivá záda, bolesti zad, špatné držení těla a naopak správně zvolený nábytek to může vlastně předcházet.
0: Mm-hmm. Dá se vůbec jednoduše poznat, že je nábytek nebo třeba je ta školní lavice nebo židle akora?
1: Určitě. Dítě musí sedět tak, aby chodidla spočívala celou plochou na podlaze. Hloubka sedadla by neměla být větší než 2/3 délky stehna. Určitě by neměla dosahovat až po vlastně kloubní jamku pod kolenem. Uh-huh. A kolena by měla svírat pravý úhel. Opěradlo by nemělo být vyšší než po bederní část zad, aby vlastně nezamezovalo v pohybu. A zároveň výška pracovní plochy by měla odpovídat úrovni, jako když vlastně se volně spustí lokty sedícího dítěte, takže by vlastně neměla být příliš vysoká.
0: Myslím si a věřím tomu, že řadě pedagogů teď zatrnulo a těší se na ten první školní den, až přijdu ty rodiče s těmi dětmi a zpravítky a budou přeměřovat, zdali ta lavice i židle odpovídá jejich dítěti, ale má správné sezení vliv třeba i na školní výsledky?
1: Určitě ano. Když dítě sedí pohodlně a správně, líp se soustředí. A správný sed, když se nemusí hrbit a různě kroutit v té lavici, určitě podporuje i lepší okysličení mozku, snižuje únavu a neklid. A dítě se opravdu víc může věnovat výuce a sami určitě na sobě známe, že když dlouho sedíme za stolem a židle ani výška té pracovní desky neodpovídá vlastně naší tělesné výšce, tak se různě opravdu kroutíme, hledáme nejvhodnější polohu a po čase se už nemůžeme plně na práci soustředit a záda nás vlastně začínají bolet.
0: V tom případě znamená, že i když nám vyhovuje ta lavice, i když nám vyhovuje ta židlička, je dobré se občas třeba protáhnout, proběhnout po té třídě, když je ta možnost.
1: Určitě během hodiny je fajn, když vlastně do té výuky je zařazená chvilička pohybu, když zvedneme děti z lavic, protáhnou se a pokud se k tomu ještě u těch menších dětí přidá třeba písnička nebo říkanka, tak jim to určitě zlepší náladu, mají úsměv na rtech a potom se samozřejmě líp soustředí na další výuku.
0: Na druhou stranu to ale někdy může být hodně složité. Myslím to, aby škola vybavila třídu pro každého prvňáčka právě vhodným nábytkem.
1: A výškové rozdíly v tomto věku, to znamená prvňáčci, druháčci, jsou velmi velké. A výrobci už dnes nabízejí nastavitelný nábytek, aby se právě výšce toho dítěte dal co nejlépe přizpůsobit. Někdy je opravdu nutno ve třídě nakombinovat i více výškových variant, aby každý školáček seděl co nejpohodlněji. A jaké podmínky má lavice a židle splňovat, upravuje česká státní norma.
0: Celý rozhovor právě s Janou Bémovou z podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice kraje Vysočina věnovaný právě návratu do školy a bezpečném prostředí si můžete poslechnout na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za chvíli vám nabídneme další z rozhovorů tohoto týdne. Tentokrát jsme k mikrofonu pozvali antropologa Michala Vondrušku a otevřeli jsme otázku nacionalismu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Zůstáváte ve společnosti sobotního sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Když se jedná o vlastenectví a co už je nacionalismus a poznáme mezi nimi vůbec rozdíl, v úterním Dobrém dopoledni byl hostem našeho vysílání antropolog Michal

0: používat jazyk, tak se začaly už nějakým způsobem kategorizovat a žít v nějaký jako organizovaný společnosti, ať už to byly tlupy nebo kmeny. A myslím, že to je nějaká lidská jako přirozenost vytvářet nějaký kategorie a nějaký skupiny. Přece jenom jsme jako komunitní, máme rádi vlastně společnost, lidi jsou vlastně jako sociální bytosti. Tím pádem je vlastně i pro nás přirozený nějakým způsobem se odlišovat a srovnávat, takže ta terminologie my a oni je do jisté míry jako nějaký jako soustažný prvek, na základě kterého vlastně my se odlišujeme od těch druhých, a aby jsme se vlastně mohli nějakým způsobem charakterizovat my jako nějaká skupina, tak vlastně potřebujeme ty druhý k tomu, aby my jsme to vlastně vůbec nějakým způsobem dokázali.
1: Když ještě zůstane u té jinakosti, mám pocit, že čím dál častěji se stává ta jinakost normou. Omlouvám se, teď asi lehce utečeme od toho samotného tématu nacionalismu a vlastenectví, ale proč mají někteří lidé potřebu se odlišit a být úplně, úplně jiní? A teď nemyslím vůbec otázku nacionalismu.
0: Těžko jako říct, u mnohých lidí to může být jiný. V rámci toho nacionalismu je to nějaká přirozená tendence nějakého jako partikularismu, kdy vlastně my se chceme odlišovat od těch druhých a vidíme ty druhý jako nějaký nepřátelé. Ale pokud se nebavíme o nacionalismu, pokud se bavíme čistě o nějaký jako odlišnosti, od toho vlastně od nějaký potřeby se odlišit, tak to může vycházet z různých jako individuálních jako faktorů člověka, vystoupit z nějaký jako průměrnosti a nějaký uniformity té společnosti, a může vlastně to být na základě jakýkoliv potřeb toho člověka.
1: Když se vrátím k tomu vašemu výzkumu, hovořili jsme o tom, že máme potřebu říkat, my jsme takoví, ale kdo jsou vlastně nejčastěji v tom online prostoru? Ti oni. Jsou to politické elity, Evropská unie nebo někdo úplně jiný?
0: To záleží zase jako na kontextu, ve kterém se vlastně díváme na to, ale je to dost jako podobný. Vždycky to oni je nějakým způsobem, ať už nepřítel nebo někdo, kdo nám nevyhovuje, můžou to být různý skupiny lidí, může to být třeba Evropská unie, může to být Brusel, všechno, co vlastně oni zastupují. A může to vycházet vlastně z různých jako kontextů. V Česku to je samozřejmě trošku jinačí než někde jinde, ale vždycky je to o tom najít nějakýho nepřítele, který ho třeba neumíme úplně jako pojmenovat, a svalujeme vlastně vinu na ty druhý, na ty ostatní, který jako můžou de facto třeba za naše utrpení nebo za naší nespokojenost v té společnosti. Čímž pádem to oni se vlastně mění v závislosti vlastně na různých jako situacích. Nikdy to neznamená to samý.
2: Existuje vůbec hranice mezi vlastenectvím a nacionalismem? Celý rozhovor s antropologem Michalem Vondruškou si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Máme sobotu 22. srpna a to znamená, že dneska startuje jazz na Roštejně. Kdo všechno tam vystoupí, to nám už za chvíli prozradí kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková.

0: Právě dnes startuje jazz na Roštejně. Pokud nemáte plány na dnešní odpoledne, v tom případě se nechte zlákat. Na kterého z interpretů se nejvíc těší kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková, to se dozvíte právě teď.
1: Určitě velmi zajímavá bude účast pana Jana Smikmátora, který bude vlastně tou hlavní hvězdou, vyvrcholením celého toho festivalového programu. Jedná se o jazzového zpěváka, který jako první měl svůj solový koncert v Carnegie Hall z těch českých interpretů, takže rozhodně to bude velké lákadlo a velká zajímavost i pro mne si ho poslechnout zde naživo. A dále jsme moc rádi, že se nám podařilo získat účast paní Jany Koupkové, která už na jazzu na Roštejně vystoupila před několika lety a měla znovu vystoupit loni, ale díky náhlé zdravotní indispozici to nebylo možné, takže letos doufejme všechno klapne.
0: Kdo všechno se nám tedy letos na akci Jazz na Roštejně představí?
1: Představí se nám například uskupení Dixie Friends, což je uskupení ze základní umělecké školy z Chotěboře. Vystoupí také první srpen, což je takový zvláštní název a jedná se o kapelu složenou z členů konzervatoře Jaroslava Ješka v Praze, kteří svůj první koncert měli právě 1. srpna, ne letošního roku, ale těch let předchozích. Potom už se posuneme k těm velkým jménům. Vystoupí nám Jana Koupková s kvartetem, také přední český jazzový kytarista Libor Šmolda s kvartetem a program bude ukončen vystoupením pana Jana Smikmátora.
0: Podle čeho vůbec vybíráte interprety? Hledáte právě ta známá jména nebo chcete představovat i nové tváře českého jazzu?
1: Tady musím veškerý kredit připsat mému kolegovi, panu Antonínu Vidlákovi, který je vlastně autorem celé dramaturgie toho festivalu. Opravdu velmi podrobně zkoumá nabídky možných interpretů, kteří by zde mohli vystoupit a snaží se vždycky každý rok vyladit ten program tak, aby byly zastoupeny různé polohy té jazzové hudby, aby byly zastoupeni třeba autoři, respektive interpreti z regionu i ta velká jména, tak aby to všechno dávalo dobrý smysl, aby si každý fanoušek jazzu přišel na své.
0: Můžeme tedy nastínit program letošního ročníku jazzu na Roštejně. Od kolika hodin bychom tu měli být?
1: Ten počátek nebo začátek festivalu je ve 14 hodin v sobotu 22. srpna s tím, že prostor předhradí se bude otevírat od 1 hodiny, to znamená od té 1 hodiny bude možné zakupovat vstupenky na místě, případně přicházet se vstupenkami z předprodeje. Ve 2 hodiny potom začnou vlastní vystoupení a budou trvat zhruba do 19. hodiny. Vystřídá se nám 5 různých interpretů.
0: Ještě mi prozraďte, jak to bude s dopravou, parkováním, to si myslím, že je hodně zásadní, případně s autobusovou dopravou.
1: Doprava na Roštejn je letos obecně komplikovaná, protože nás relativně omezuje trošičku uzavírka obce Růžená, přes kterou se přijíždí při cestě od Jihlavy, takže tam poprosím ty, kteří budou přijíždět od Jihlavy, aby využili naznačenou objížďku přes Hodice a Třeštici. A to parkování nebude možné přímo před hradem, protože by nám rušilo ten festivalový program, ale bude připraveno parkování na louce, kousek na okraji lesa právě směrem od obce Růžená. Všechny informace budou na našem webu, včetně mapky. No a pro ty, kteří se nemohou dostat vlastním vozem, tak tam je připravena doprava svozová, na kterou je možné hlásit se právě v předprodejích a ta doprava pojede z Jihlavy přes Třešť, kde tedy může nabrat ty zájemce. Je to doprava, kterou nám poskytuje náš další význačný partner Horácké divadlo.
0: Akci Jazz na Roštejně můžete navíc spojit i s prohlídkou hradu, tak si to rozhodně nenechte ujít a pokud nemáte plány na dnešní odpoledne na Roštejn, určitě vyražte. Bude to stát za to. Celý rozhovor s Kateřinou Rozinkovou si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vás pro změnu pozveme na letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského.

0: Ve čtvrtek jsme pro vás vysílali z 22. ročníku letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Měli jsme tak možnost podívat se doslova pod pokličku jednoho z výrazných českých médií, zaměřených především na biznis, ekonomiku, finance a taky dění, které ovlivňuje svět českého podnikání. Mým hostem byl totiž zástupce šéfredaktora E15, Jan Novotný, se kterým jsme si povídali nejenom o tom, jak vzniká obsah tohoto média, ale také jsme došli na to, jak novináři rozhodují, kterým tématům věnovat svůj čas a taky pozornost. To znamená, když jim do redakce po ránu přijde 10 různých témat, podle čeho vybírají, které z nich stojí za zpracování.
1: Byl by to určitě krásný den a je to určitě ten jeden z těch lepších dnů, kdy dorazí 10 skvělých témat. Teď v létě spíše tomu tak není. Ale pokud se tomu tak stane, tak samozřejmě tím nejdůležitějším parametrem pro nás je, protože jsme ekonomické a biznisové médium, tak tím nejdůležitějším parametrem je, jestli se to dotýká toho našeho core obsahu, toho našeho hlavního obsahu. A samozřejmě stále důležité je, nakolik je ta zpráva aktuální, nakolik se vztahuje k aktuálnímu dění. Protože dělat nadčasové věci je sice moc hezké, ale ten dopad na ty čtenáře a na to dění je třeba, aby to mělo prostě okamžitý.
0: Co podle vás dnes odlišuje tu skutečnou žurnalistiku od té produkce obsahu?
1: Produkce obsahu se možná odehrává hodně na sociálních sítích, dejme tomu, nebo na různých platformách. Vidíme tam samozřejmě velké podbízení té technologii a těm algoritmům a tomu, co lidé chtějí. Skutečná žurnalistická práce se mnohem více dotýká toho, co je skutečně v tom veřejném prostoru v té chvíli důležité.
0: Má podle vás ještě ta klasická redakce nějakou výhodu oproti jednotlivcům, kteří v dnešní době mají telefon, mají účet na Instagramu a mohou okamžitě vysílat pro 10 000 lidí?
1: Nepochybně. Ta přítomnost toho kolektivu a větší aspoň trošku redakce. My máme v E15 zhruba 30 až 40 lidí, to znamená, jsme taková, dejme tomu, středně velká nebo spíš i menší redakce, ale dostačuje to. Tento kolektiv je stále velmi důležitý pro ty novináře, protože ta novinářská práce pořád je nějakým způsobem kolektivní dílo. A ten brainstorming nad těmi tématy a někdo vždycky přijde s nějakou novou myšlenkou, to je strašně důležité. A já znám opravdu několik lidí, kteří třeba odešli z tradičních médií, z klasické redakce, začali to dělat na sebe a počase sami říkají, že jim ten kolektiv chybí a že vlastně kvůli tomu ta jejich práce není tak dobrá.
0: Sociální sítě dneska často rozhodují o tom, co lidé vůbec vidí. Mění ty algoritmy tu práci redakcí, že pod Prahou, jako víte, co by zajímalo, tak se tomu raději pověnujete, i když to není zas tak...
1: No určitě, samozřejmě veškerý svět komerčních médií je dneska v obrovském područí technologií a algoritmů. To je prostě věc, kterou těžko změníme a může jí změnit jedině nějaká legislativa na celoevropské úrovni, případně pokud by ty technologičtí hráči byli třeba ochotni se nějak podělit s médií, které hrajou samozřejmě v té společnosti nezastupitelnou roli i o ty výnosy nějakým způsobem nebo o přístup právě k tomu, jakým způsobem oni vybírají ty zprávy, protože jsou to právě dneska spíš ti technologičtí hráči jako Google, kteří určují, co si vlastně většina lidí přečte, ne tolik E15.
0: Celý rozhovor se zástupcem šéfredaktora E15 Janem Novotným si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut vás vezmeme hodně k výškám. Vydáme se na vrchol 8. nejvyšší hory světa. A to společně s Michalem Kalhotkou.

0: Mýty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8000 metrů nad mořem. Výška, kde už člověk nebojuje jenom s horou, ale především sám se sebou. A právě na Manáslu, osmou nejvyšší horu světa, letos v září míří také Michal Kalhotka. Chce jí zdolat bez přídavného kyslíku a hlavně solo. Za sebou už má Aconcagua, Alpy i Vysoké Tatry. Tentokrát ho ale čeká výzva o několik tisíc metrů vyšší. A má ještě jeden důležitý rozměr. Svůj výstup spojil s charitativním projektem na podporu organizace Na počátku, která pomáhá těhotným ženám a maminkám v těžké životní situaci. Tento týden byl hostem našeho vysílání Michal Kalhotka. Povídal si s ním kolega Petr Janáček.
1: Ten pohled z těch 7000 potom na tu naši krásnou zem mě ujistil v tom, že chci jakoby víc a chtěl, že to prostě člověk chce zkusit. A říkám, Manáslu jsem se vybral už, jak bylo zmíněno, v rámci polohy, v rámci prostě celkově toho zabezpečení ty hory. Říkám, je to, není to úplně ta nejtěžší a není to taky jedna z těch nejlehčích hor, ale ona není žádná nejlehčí, jo. Ale prostě je to taková zlatá střední cesta.
2: Laik možná řekne, že rozdíl mezi 7 a 8 tisíci metry není tak velký. Vy ale říkáte, že je obrovský. V čem?
1: Ten rozdíl je obrovský už jenom v tom, že prostě od 7000 ten kyslík je opravdu řídkej a prostě tam, jak se říká, ta zóna smrti opravdu začíná fungovat, takže je to úplně o něčem jiným. Prostě těch 1000 výškových metrů dělá strašně moc.
2: Opět chcete jít bez kyslíku a solo. Co vás na tomhle stylu výstupu láká? Je to větší svoboda nebo spíš výzva vůči sobě samému?
1: Tak já bych řekl, určitě je to výzva. Jdu tam sám za sebe a prostě je to výzva, kterou si chci splnit. Chci se zase posunout o kousek dál. Je to i o tom nějakým způsobem... Asi, já bych řekl, dřív ty hory prostě zdolávali všichni taky přírodní cestou. Ten kyslík nebyl. Jo, v dnešní době, když se podíváte na ty hory, na ty velehory, hlavně třeba zrovna ty Himaláje, tak za mě je to smutný pohled, když tam vidíte ty fronty těch lidí a jsou to vlastně lidi. Já proti tomu nikomu jakoby nezazdívám, nemám proti tomu nic, ale bohužel děje se, co se děje a ten kyslík prostě dokáže umožnit výstupy lidem, kteří třeba by tam v životě nestoupili.
2: Příprava na takovou expedici, o které už byla řeč, je skoro věda. Jak dnes vypadá takový váš běžný tréninkový den?
1: Já bych neřekl tréninkový, já bych řekl můj běžný den, jo? Protože vlastně pro mě se to stala rutina dennodenní a je to o tom, že člověk prostě dopoledne nebo ráno odjíždí do práce, že jo, když se vrátíte z práce, tak máte ten cíl prostě jít dělat nějakou aktivitu, aby se člověk prostě chystal a připravoval a přijedete večer dom a prostě dáte si něco na jídlo, dáte na chvíličku nohy nahoru, vydechnete a vlastně už je večer, takže už toho moc nestíháte.
2: My jsme se tady bavili s Michalem mimo vysílání, já jsem tak trošku lustroval vaše sociální sítě a co mě tak jako zarazilo, já jsem minulý týden byl po dlouhé době ve fitku, že ze sebou začnu něco dělat. Dal jsem si 5 minut na běžeckém páse a byl jsem teda úplně hotový. A kouknul jsem se na vaše sociální sítě, aby tam běháte ještě jako s krosnou na zádech a úplně tak jako v pohodě, že na vás není vidět, že by vám to dělalo nějaké větší problémy.
1: Takhle, v pohodě to určitě není. Naštěstí úplně neběhám. Je to jenom rychlejší chůze s tou zátěží, která vlastně mě čeká potom v těch horách, kterou si ponesu, ale v pohodě to určitě není a je to samozřejmě 3/4 roku nějaký práce a vlastně úsilí toho dosáhnout tady toho výsledku. No.
0: Jsme na konci sobotního sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Připomínám, že jednotlivé rozhovory si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Pro dnešní den se s vámi loučí Hela Dvořáková, přeji vám krásný víkend a v pondělí po 9. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Žďárská společnost dostala souhlasný posudek dopadu životního prostředí na odpadovou teplárnu. Po nástupu do školek nebo škol můžou být malé děti častěji nemocné. Na palubě letadla zříceného v Chorvatsku by neměli být Češi. Odpoledne bude oblačné, může sprchnout, výjimečně i zabouřit. Teploty do 24 stupňů. Máme pro vás zprávy, ve studiu je Karol Pěška. Posouzení dopadu na životní prostředí má za sebou budoucí teplárna na spalování komunálního odpadu ve Žďáře nad Sázavou. Krajský odbor životního prostředí dal chystané stavbě souhlasné závazné stanovisko. Dokument je zveřejněný v informačním systému EIA.
5: Zařízení za víc než 1,5 miliardy korun chce na okraji Žďáru postavit městem vlastněná společnost SAT. Má vyrábět teplo a elektřinu spalováním odpadů ze Žďárska a z Jihlavy, z příměsí štěpky a jiné biomasy. Stavět SAT hodlá začít v roce 2028. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: S nástupem do školek a škol můžou rodiče u malých dětí řešit častější nemoci, hlavně kvůli tomu, že jejich imunita ještě není dostatečně odolná. Některým nákazám se proto v kolektivu nedá příliš zabránit. Riziko infekce ale snižuje pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, upozorňuje epidemiolog Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
6: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
3: Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí nebyli žádní Češi, uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž Zadaru a nepřežili ji dva lidé. Signál letounu se ztratil včera kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrali chorvatští policisté. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica.
4: Sport.
3: Fotbalisté FC Vysočina v pátém kole druhé ligy podlehli doma týmu Táborska 0-1. Jihlava je v neúplné tabulce na šesté pozici, jeho Češi jsou na třetí příčce. Fotbalovou Spartu po čtyřech letech opouští Asger Sørensen. Dánský stoper přestoupil do FC Kodaň. Už bez své defenzivní opory Pražané dnes v 17 hodin nastoupí v pátém kole první ligy v Brně proti Artisu. Ve stejný čas Zlín přivítá Liberec. Moravané jsou v tabulce bez bodu poslední a o atmosféře v týmu mluvil pro klubovou televizi trenér Bronislav Červenka.
7: Já bych neřekl, že nálada je špatná. Samozřejmě nás to mrzí. Já jsem na sebe kritický, jsem kritický na hráče a štve mě to. A ten tlak na sebe si vytváříme sami, protože to, že máme nula bodů, je alarmující a my musíme pro to udělat všichni maximum, aby se to změnilo a aby jsme konečně začali sbírat body, začali jsme vyhrávat a ta nálada se zlepšila.
3: V 17 hodin začne také utkání Mladá Boleslav Slovácko. O 3 hodiny později rozehrají vzájemný duel v pražském derby vedoucí Slavia a Bohemians.
4: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě nebo Humpolci je teď 18 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 20. Odpoledne očekávejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, objeví se přeháníky, výjimečně i bouřka. K večeru začnou srážky ustávat a vyjasní se. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a zafouká silnější západní až severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Pelhřimovsku opatrně mezi obcemi Řeženčice a Těšenov. Odklízejí tam havárie osobního auta, s opatrností projedete a na D1 zpomalte na 81. kilometru ve směru na Prahu. Tam stojí porouchané osobní vozidlo. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ano, pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování a pokud právě obědváte, dobrou chuť. Po 12. hodině na Českém rozhlasu Vysočina začínají písničky na vaše přání a vy to své můžete zavolat přímo do studia na číslo 22 155 49 99. Máme sobotu 22. srpna, svátek má Bohuslav a také Božislav, tak přejeme jen to nejlepší a hrajeme podle vás.
4: Písničky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

Tak to byla Hana Zagorová na Českém rozhlasu Vysočina, která odstartovala dnešní písničky na přání. Já zmíním, že to své můžete poslat i přes náš web vysočina.rozhlas.cz. Vyplňte formulář a nezapomeňte kliknout na sekci písničky pro Vysočinu. A nebo můžete také poslat své přání SMS-kou ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04 a číslo do studia je 22 155 49 99. Já teď začnu vaším prvním došlým vzkazem. Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím vás o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě mám, brácho, od Jany Chládkové k narozeninám pro moji kamarádku Janu Vopěnkovou. A tady je přání. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Děkuji za zahrání a přeji vám hezký víkend, Helena Pospíšilová. Tak, to je váš vzkaz a písnička Na cestě.

0: Tak to byla Jana Chladková na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje, a já teď zdravím také Hanku z Jihlavy, která se dovolala. Hanko, hezký den vám přeji sobotní. Komu budeme hrát, povězte.
1: Teď už já vám mě musím poděkovat, že jste mě vzala do vysílání. Protože na to se vždycky těším. A když byste byla tak hodná, tak písničku Haleluja, ale zadáru na Nandem Kohenem.
0: Ano.
1: Posílám SOS 158 hasičům, elektrikářům, komíkům, uklízečům a potom 155 osádkám sanitek, osádkám mrtvolníků jihlavského. Když volí těch mrtvolníků tady vítá víc, tak já schopně vyznám.
0: Zkrátka všem.
1: A policistům a policistkám kraje Vysočiny. A když je ta dovolenka tak nejistá, tak armádě České republiky.
0: Já myslím, že si písničku určitě zaslouží.
1: Ať se dobře pobaví.
0: A vy samozřejmě také, Hanko, zpříjemněte si den písničkou, ať vám udělá radost.
1: Aspoň.
0: A hodně zdraví přeju. Mějte se krásně a zase se budu těšit na slyšenou.
1: Tak jo, děkuju moc krát.
0: A tady už je Leonard Cohen.

Na Českém rozhlasu Vysočina plním vaše hudební přání. Před chvílí se mi také dovolala posluchačka Pavla ze Žďáru nad Sázavou a prosila mě, abych poslala písničku také pro malého Kájíka do nebíčka. Tak i toto vaše přání tedy plním a tady už je Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, Mravenčí ukolébavka.

0: Vašky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Tak pojďme plnit další hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina. Teď už zdravím Dorinárce, Standu a jeho paní. A Stando, vy určitě budete povídat, komu budeme hrát, tak hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Zahrajeme všem, co dneska pracujou. A my zrovna teda děláme zeleninu na lečo a
3: brečnu.
2: A brečíme u cibule.
1: Je, no a já se směju, že jo, no to je teda. Vy jste vybrali burlaky na volze a kabáty, co jiného taky.
2: Jo, jo.
1: Ať vám to dobře jde, ta
2: dobře.
1: Práce a užijete si písničky. Zdravím vás tam, ano.
2: Taky, zdravím taky všechny.
1: Děkujeme. Děkujeme. Mějte se krásně. A
3: taky, no.
1: Naskle, naslyšenou a pojďme na to. Tady jsou kabáti a burlaci na volze.

To byly Kabáti na Českém rozhlasu Vysočina, 12 hodin 29 minut, písničky pro Vysočinu už jsou v samé půli a já tu mám také vzkaz od paní Heli Střebíče, která by ráda nechala zahrát písničku od Karla Gotta, Kdyby si z oči vyplakala pro svého manžela do nebíčka, pro vzpomínku, tak určitě hrajeme taky.

a jdeme dál. Mám tu také vaši SMS-ku. Prosím, Bobovi k svátku písničku Až na vrcholky hor. Děkuji, Martina s klukama. Tak určitě, písnička je připravená, zpívá Věra Martinová. My přejeme všechno nejlepší.

0: Pojďme na další přání na Českém rozhlasu Vysočina, které má teď také paní Jitka ze Sázavy. Přeji vám hezkou sobotu a povězte své přání.
1: Dobré po obědě všem, kdo poslouchají tento krásný pořad Písničky na přání. A my bychom chtěli s manželem popřát dneska naší snaše Monice Sobotkové z Níškova k jejímu životnímu jubileu. Popřát za celou rodinu, včetně dětí, manžela, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se jí daří tak, jak se jí daří doposud. A vybrali jsme písničku od Marcela Zmoška, Tak mi odpust.
0: Já mám písničku připravenou a také přejeme z Českého rozhlasu Vysočina hodně zdraví, ať se daří a hlavně pohodu a štěstí, lásku, všechno to, co k tomu patří. A vy se mějte, Jitko, moc krásně a hezký poslechy pro vás.
1: Děkuji za odvysílání a nashledanou.
0: Nashledanou, mějte se pěkně a pojďme na to.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu.
2: Pojďme na další váš SMS-kový vzkaz. Prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně od Jelena. Miluju tě, pro radost a pohodu děkuji, Standa. Vaše přání plním a písnička už letí.

0: další písnička za námi a něco málo ještě před námi. Já už teď zdravím také paní Jiřinu ze Žďáru nad Sázavou. Hezký dobrý den.
1: Já vás taky, Lidunko. Krásný dobrý den. Tady ve Žďáře, nevím jak u vás, ale tady byla bouška a deštík vydatný. Teď už zase svítí, tak já nevím, co to je, jak duben pomalu, že jo.
0: Takové proměnlivé to teď je, ano, na
1: takový
0: konci srpna.
1: Takový proměnlivý, no, ale ten dešť je potřeba, takže díky za něj. A já dneska zdravím všechny regionáky, nebudu je jmenovat, protože je nás hodně. Všechny tady mý známý, co mám ve Žďáře. A svý děti pozdravu, protože se o mě starají. Tady ta písnička patří, Lidunko, i vám do rádia a dáme si od Lucky Bílý Mám ráda život, že mi se ta písnička líbí a je taková svěžná, veselá, takže to přeju všem lidem, aby všichni měli rádi život a byli zdraví hlavně.
0: To je pravda, to je nejdůležitější a moc hezké přání od vás, paní Jiřino. I vy si tady písničku pěkně užijte, ať máte příjemnější sobotu.
1: No, já si užiju, dobře. Děkuju moc, nashledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou a pojďme na to.

0: Lucie Bílá dospívala pěknou písničku a bude následovat další. Prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají Hospůdka známá mnohokrát. Děkuji Verča z Pelhřimová. Tady už je Jaromír Majer.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého spíš.

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

Na Českém rozhlasu Vysočina to byl tedy Jaromír Majer a já tu mám ještě jedno přání, které plním, prosím, o Chrise Normana Midnight Lady, děkuji, Soňa Jihlava. Samozřejmě písnička už je nachystaná do konce hodiny, s vámi se loučí Lidie Jakubičková, budu se těšit zase příště.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Třináct hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Kraj chystá rozšíření domova pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku. 13 lidí se zranilo při havárii na dálnici u Chýště na Pardubicku. Třebíčí baseballisté hrají víkendový trojzápas se Sokolem Hluboká. Odpoledne bude oblačné, může sprchnout, výjimečně i zabouřit. Teploty do 24 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ve studiu je Karol Pěška. Domov pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku bude mít vyšší kapacitu. Kraj Vysočina plánuje v jeho sousedství postavit novou budovu. V ní by mělo mít zázemí dalších 70 klientů.
5: Kraj aktuálně vybírá dodavatele projektové dokumentace. Podle hejtmana Martina Kukly z Hnutí ANO přišlo celkem 8 nabídek. Zatímco předpokládaná cena byla 12 milionů korun, vysoutěžená částka klesla na necelých 8 milionů korun. Výběr kraj definitivně potvrdí až po uplynutí zákonných lhůt. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se při ranní nehodě zranilo 13 lidí, z toho dva těžce. Záchranáři je převezli do nemocnic v Hradci Králové a Pardubicích. Všichni zranění byli v dodávce, která vyjela mimo dálnici, upřesnila mluvčí pardubické policie Dita Holečková.
6: Řidič s vozidlem z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci. Při dopravní nehodě se zranilo všech 13 cestujících. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem. Dálnice je s opatrností po celou dobu prověřování této dopravní nehody průjezdná.
3: Teherán údajně povolil několika iránským ropným tankerům průjezd Hormuzským průlivem, informuje o tom iránská agentura IRNA. Bagdád o povolení opakovaně žádal a byl to také jeden z hlavních požadavků během návštěvy předsedy iránského parlamentu v Iráku. Hormuzský průliv zůstává podle Iránu nadále uzavřený. Teherán hrozí útokem na všechny ropné tankery, které se neoprávněně pokusí proplout.
4: Sport.
3: Český výběr vstoupil v Třebíči vítězně do turnaje Eurohockey Tour. Žen do 18 let mladé hokejistky přehrály soupeřky ze Švédska 3-1. Dnes večer se české juniorky utkají s Finkami. A třebíčtí baseballisté zahájili víkendový trojzápas se Sokolem Hluboká výhrou 3-2. Tým Nuclears odehraje další duel v nadstavbě o extraligu se stejným soupeřem dnes. Utkání začíná v těchto chvílích v Třebíčské aréně na Hvězdě.
4: Počasí.
3: V Přibyslavi je teď 18 stupňů, v Moravských Budějovicích anebo Velkém Meziříčí 21. Odpoledne očekávejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, objeví se přeháníky, výjimečně i bouřka. K večeru začnou srážky ustávat a vyjasní se. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a zafouká silnější západní až severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Pelhřimovsku velký pozor na hlavním tahu číslo 19 mezi obcí Kámen a Obrataní u odbočky na Věžnou. Stala se tam dopravní nehoda se zraněním. Šťastně dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. Nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Maminku jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic, takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A to člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.

0: Vesnicích a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
1: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
0: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
1: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
0: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
1: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
0: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
1: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
0: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam a to bylo vše.
1: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
0: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
1: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
0: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončené, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři se o to starali a to bylo naše štěstí.
1: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
0: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně ta obrazárna, jako to bylo.

0: její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
1: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
0: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Dík Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, v 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. A já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady na ten a nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova. Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když přijel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Brněnská ulice v Jihlavě bude plně průjezdná až v září. Knihovna v Přibyslavi slaví 160 let od svého založení. Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Zítřek čekejte převážně slunečný s teplotami do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Práce na opravách Brněnské ulice v Jihlavě se protáhnou do konce srpna. Třetí etapu modernizace průtahu městem mezi křižovatkou Uteska a kruhovým objezdem u Helenína provázejí komplikace. Po odfrézování vozovky silničáři zjistili, že podkladové vrstvy jsou v horším stavu, než předpokládali.
2: Na některých místech museli pracovníci dokonce odstraňovat staré dlažební kostky, které byly skryté pod asfaltovou vrstvou. Podklad navíc potřebuje vyšší stupeň sanace. Do konce měsíce tak budou trvat i výluky a omezení některých spojů MHD a VDV. Práce mají být hotové do pondělí 31. srpna a od začátku školního roku bude úsek průjezdný pro veškerou dopravu. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Městská knihovna v Přibyslavi si dnes připomíná 160. výročí svého založení. Za hodinu začne na Bechyňově náměstí kulturní program. Nabídne hudební a loutková představení nebo tvůrčí dílny.
3: Program začne v 15 hodin vystoupením místních akordeonistů a souboru Přibyslavská pimprlata. Lidé se mohou těšit také na autorská čtení, otevřený knižní antikvariát nebo ukázky práce uměleckého kováře a dřevořezbářky. Večer vystoupí zpěvačka Viktorie Surmová a od 8 program zakončí zábavová kapela. Terezie Málková, Český rozhlas.
0: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos. Babiš to dnes řekl v televizi Nova a dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil, ovšem už dříve uvedl, že bude výrazně pod částkou 400 miliard. Konsolidace rozpočtu je ale podle Andreje Babiše možná až po dokončení investic.
4: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
0: Po ruských nočních útocích v kyjevské a záporožské oblasti zemřeli nejméně dva lidé, informovali o tom tamní úřady. V ukrajinské metropoli úder zasáhl železniční podnik v Darnické čtvrti. Moskva tvrdí, že v depu zaměstnanci prováděli údržbu a opravy lokomotiv, které jsou součástí nákladních vlaků přepravujících zbraně a vojenskou techniku. Záchranáři pokračují v pátrání po lidech ve vybombardovaném nákupním centru v Krivém Rihu. Ruské střely tam včera zabily 16 lidí a 9 dalších se pohřešuje. Sport. Cyklistická Vuelta dnes odstartuje technickou časovkou na 9,5 kilometrů v Monaku. Hlavním favoritem na celkové vítězství je Slovinec Tadej Pogačar, který se na Vueltu vrací po 7 letech. Na startu bude také třebíčský rodák Jan Hirt, který 7. účastí překoná český rekord. Start zahajovací časovky je po 16. hodině.
1: Počasí.
0: V Novém Rychnově je právě 17 stupňů, v Hubenově 19, Dukovany hlásí 22. Noc bude chladná, teploty se stoupí až k 7 stupňům. Zítřek přinese po ránu jasno, dopoledne postupně polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Večer začne mraku opět ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 mezi 70. a 75. kilometrem ve směru na Brno projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nevíte, co s načatou sobotou, tak vyrazte s dětmi třeba na festiválek Robinson Den do Jihlavy. Před hodinou všechno začalo a co vás na místě čeká, uslyšíte hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 14 hodin 8 minut, k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré odpoledne. Zavítat dnes můžete na Robinson den. Vstupné je zdarma a na travnaté ploše před Robinsonem v Jihlavě si můžete s dětmi užít skákací hrady, také hry, stánky, lezení, autíčka, propadliště. Zkrátka, na co si vzpomenete, můžete si také vyzkoušet bojovku o ceny. Na místě uvidíte i velké modely země, měsíce a hvězdné oblohy. To určitě stojí za shlédnutí a samozřejmě mnoho dalšího. Nechybí totiž ani hudba a dobré jídlo. Na počasí nezáleží a zábava, ta je pro vás zaručená až do dnešních 19 hodin. Takže to si myslím, že je dobrý tip pro všechny, kteří jsou v Jihlavě nebo okolí Jihlavy, aby mohli vyrazit někam za zábavou. A další tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: No a pokud jste od Třebíče, tak v Hrotovicích na Třebíčku se dnes na náměstí 8. května sjela veteránská vozidla v rámci akce Hrotovický koločas. Vydal se tam i náš regionální stopař Adéla Zachová, za pár minut nám dění na místě přiblíží. Do té doby Žalmana spol, Emigranta, nebo právě teď už zpívá Marcela Holanová. Přejeme vám dobré sobotní odpoledne.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, ladíte Český rozhlas Vysočina, my víme, co se kde děje. Na sjezd veteránských vozidel v Hrotovicích na Třebíčsku se jel také podívat náš regionální stopař Adéla Zachová. Diváci si mohou prohlédnout krásné historické automobily, ale také je uvidí přímo v akci a nebude chybět ani doprovodný program. Kolegyně už je na náměstí 8. května a teď nám popíše, co se právě v těchto chvílích na akci odehrává. Adélo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já na úvod musím říct, že Hrotovický koločas má podtitul Jízda historických vozidel do vrchu. A právě tohle je jedna z částí toho dnešního programu. A zhruba před 20 minutami se auta jedno po druhém vydala na soutěžní jízdu nahoru na místní kopec a celkem objedou dvě kola, tak uvidíme, jak závodníci celou trať zvládnou, ale zatím si stojí docela dobře. A součástí programu byla také výstava vozidel, takže každý si mohl v klidu prohlédnout a vyfotit tyto veterány. No a řidiči si dokonce na sebe oblékli i historické kostýmy, takže člověk má opravdu pocit, že se tak trošku vrátil do minulosti.
1: Jaká vozidla se mohou této akce účastnit?
2: Všechna vozidla a i motocykly musí být starší 30 let a mohou mít jakýkoliv pohon, takže to nemusí být pouze ten motorový. A jsou tu tedy vozy starší, které mají třeba volant ještě na pravé straně a jezdily za první republiky. No a také tu jsou k vidění i vozy z novodobější historie samozřejmě.
1: Na začátku jsme také zmiňovali, že kromě historických veteránů je tu i doprovodný program, co je tedy připraveno pro diváky.
2: Bylo tu několik módních přehlídek, které mapovaly módu v různých obdobích. Mezi diváky i projížděly dámy s historickými kočárky a samozřejmě i v dubových kostýmech. Dále tu byla výstava retrorádií na městském úřadě. No a to všechno diváci zažijí nebo budou zažívat do 16.30, protože potom bude program u konce a celý den organizátoři slavnostně zakončí a vyhlásí výsledky.
1: Hrotovice na Třebíčsku navštívil náš regionální stopař Adéla Zachová. Já tedy děkuji, pokud jste, milí posluchači, poblíž, tak určitě ještě vyroste, něco určitě stihnete. A díky, naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, které vám dělá společníkovi v sobotním odpoledni. A otevíráme také teď region rekordu a kuriozit, který dnes bude společně s Miroslavem Markem doslova ovíněný. Řeč bude i o miniaturním lisu na víno.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Vinařské rekordy. Říká se, že víno je božský nápoj. Snad i proto je inspirací nejen pro své vyznavače, ale také pro lidi z nejrůznějších oborů, řekněme manuálních. Česká databanka rekordů agentury Dobrý den registruje jak největší láhev na víno, tak i třeba nejpočetnější ochutnávkové přípitky. Františka Garčice z Hodonína inspirovalo zpracování vinné révy. Je totiž autorem nejmenšího funkčního lisu na víno. Opravdu miniaturního. Rekordman z borového dřeva, mosazy a mědi vyrobil lis na vinné hrozny vysoký pouhých 64 mm. V nejširším místě má jeho lis průměr 30 mm. Lisování probíhá za pomoci šroubového mechanismu lisovací destičkou. Šťáva volně vytéká otvory v lisovacím koši a je zachytávána v mosazné odkapávací misce. Ostatně přesvědčit se můžete v Pelřimově v Muzeu rekordů v expozici s příznačným názvem Zlaté české ručičky. Ale obraťme list a pojďme do světa. Vinařství Milesty Mici v Moldavsku drží hned dva světové rekordy. Dá se tam objevit největší vinný sklep na světě. Jehož chodby jsou dlouhé přes 200 kilometrů, přičemž skutečně využíváno jich je v úzovkách jenom 50 kilometrů. A pak si řekněte, zajet si do sklípku. Mimo to se tam nachází i největší sbírka vína. Je zde přes 1,5 milionu lahví. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Tak to byl Michal Hruza, Rady Krken na Českém rozhlasu Vysočina. Máme 14 hodin 44 minut. Hasiči ze Žďárska rychle nacvičili a předvedli světelnou fontánu na Pilské nádrži. Zapojil se třeba také manželský pár, který jinak rozdělují jiné koníčky, ale spojuje je právě hasičská uniforma. A více o tom uslyšíte v našem vysílání už za pár minut, tak si určitě počkejte. A teď ještě přidáme informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnostmi je tu meteoroložka Bára Kučerová. Přeji dobré sobotní odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak to vypadá aktuálně s počasím na Vysočině?
2: Tak většinou, nebo často je slunečno, byť někde se oblačnost může vyskytovat, nebo respektive vyskytuje a může být i větší a v té větší oblačnosti se objevují i přehánky, ty mohou být přechodně i trošku intenzivnější a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 24 a 20 stupni Celsia.
0: Jak to bude vypadat dál s těmi přehánkami v následujících hodinách, večer a v noci?
2: A ještě se můžou a budou pravděpodobně nějaké objevovat, protože z Čech jich postupuje stále poměrně dosti, takže i tomu bude odpovídat oblačnost, která stále bude proměnlivá a spíše větší. Teploty už by také výrazně růst neměly, protože ta maxima očekáváme dnes do 24 stupňů a k tomu bude a stále nebo i vané vítr většinou mírný, západní nebo severozápadní, lokálně i s nárazy kolem 55 km v hodině, někde možná i trochu víc, ale ten vítr by měl během večera částečně slábnout.
0: A co potom tedy přinesou noční teploty a nedělní den?
2: Už během dnešního večera, potom co ty srážky, přehánky přejdou, by se měla oblačnost postupně rozpouštět, mělo by ubývat a noc už bude jasná, ráno se pak mohou někde objevit mlhy a ranní teploty budou mezi 10 a 7 stupni Celsia, zítřek pak začne tím jasným a dopoledne bude postupně polojasno, odpoledne i přechodně oblačno a zase večer bude oblačnost nebo část oblačnosti ubývat, zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 20 a 23 stupni Celsia a zítra už by neměl vát vítr mírný, ale slabý, ale stále západních směrů a ten se bude potom ve večerních a odpoledních hodinách měnit na severní směry a může být přechodně i mírný, ale ne tak silný nebo tak intenzivní jak dnes.
0: Tak uvidíme, jak to bude vypadat. A já děkuji za informace, hovořila Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Je 14 hodin 51 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, to byla vzpomínka na rok 1973 Rolling Stones a jejich velký hit Angie, píseň inspirovaná jménem dcery Keitha Richardse. A my jdeme dál. U Pilské nádrže večer zástupy diváků sledovali obrazově působivou hasičskou fontánu. Žďár nad Sázavou tak připomněl cisterciáky, někdejší majitele zdejšího zámku a mistry vodního hospodářství. Z hráze se na světelné podívané podílelo asi 150 dobrovolných hasičů z víc než 20 sborů z okolí a stačila jedna generálka. Někteří byli s kolegy sladění nejen v hasičské uniformě, ale také i z domova.
1: Vždycky se míří na vodu, že jo? Tamhle z toho nám budou dávat někde signál. Jsme rozdělení na zelený a červený proud. A podle toho on tam bude stát, měl červenou a zelenou svítilnu a jak to zvedá, tak my ho napodobujeme, jedeme podle něho, jak jede nahoru, jak jede dolů.
2: Rostislav Mikeš, jakou barvu bude mít, červenou nebo tu zelenou?
1: Zelenou.
2: Na generálku připravení hasiči ze Slavkovic u Nového Města.
1: Takže vlastně se tady na to používá béčko, kterým se normálně při klasickém zásahu vůbec nehasí, protože je to velký proud, to se vlastně tím se do pravé voda na požářiště a tam přes rozdělovat do seček.
2: Bude vždycky někdo za vámi jako držet další?
3: Já budu držet přidržovou hadicu.
4: Jinak ta fontána potrvá 12 minut.
2: Všechno tady má na povel Jiří Havner.
4: Z té plošiny pustím laser. Plave ryba, že jo, nebo něco takového. Že a nakonec bude se zatleckají diváci a zbude na tom lejzdru, že jo?
3: Zatím je to dobrý. To spíš dole mají problém, tady nahoře je to v pohodě.
2: Takže vy vlastně jenom sledujete manželku. Jak by to oznámkovala?
3: Za jedna, samozřejmě.
2: Manželka Kateřina. Klasický rodinný večer.
3: Moc večery netrávíme s mužem, každý máme jiný známý, jenom hasičinu máme stejnou.
5: Tři čtvrtě na devět a už se to k nám bude jako blížit.
6: Takže já si myslím, že v těch devět
5: je to jako, bych to odpál.
2: Dobře. Petr Sedlák městského úřadu posune začátek o půl hodiny dřív.
7: Aby si to ti lidé pořádně užili, protože nedokážu si představit, že je bouřka. Lidé si tady užívají fontánu zvenku i před nimi, takže asi by to nefungovalo.

0: Vyšlo to přesně. Hasičská fontána jako kdyby rozespívala oblaka. Skončila a já cítím první kapky deště na tváři. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Léto na Pilské nádrži ve Žďáře nad Sázavou. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí jako ze staré stanice zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najde na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soudán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad Paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
8: Dobrý den.
9: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
10: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
10: Školáci na Vysočině také letos absolvují kurzy zdravovědy. Velké Meziříčí zprovoznilo první podzemní kontejnery v centru města. Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. Zítřek čekejte převážně slunečný s teplotami do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Kurzů první pomoci se i v letošním školním roce zúčastní 14-letí a 17-letí žáci základních a středních škol na Vysočině. Výuku bude financovat hejtmanství a podílet se na ní bude také hasičský záchranný sbor. Kurzy začnou v říjnu.
11: Školáci budou mít letos na Vysočině zdravovědu už po 23. Na 14-leté čeká 10 hodin výuky. 17-letí si první pomoc zopakují ve 3 hodinách. Na žáky čeká například zastavení krvácení, použití automatického defibrilátoru nebo ošetření zlomenin či úrazů hlavy. Milan Soldán, Český rozhlas.
10: První podzemní kontejnery můžou začít využívat obyvatelé Velkého Meziříčí. Město je zprovoznilo u obchodního domu takzvané kotvičky. Při rekonstrukci centra Velkého Meziříčí vzniknou ještě další. Dělníci upraví okolí, aby nadzemní část zapadala do prostředí, vysvětlil starosta nestraník Alexandros Kaminaras.
12: Dlažební kostky, které vidíte hned vedle, se vlastně seříznou a nalepí na ten kryt tak, aby vlastně ta plocha se scelila a jediné, co bude prozrazovat, že v podzemí se něco odehrává, tak je vlastně ten rám kolem dokola.
10: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, oznámil to mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deli Blaska Peščara v nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes Evropský nouzový systém civilní ochrany. V Srbsku by helikoptéry podle Václava Pilného měly zůstat zhruba týden.
13: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
10: Na severovýchodě Španělska jsou kvůli silným dešťům zaplavené ulice a 7 lidí je zraněných, napsala to dnes agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Hasiči pomáhali obyvatelům z aut uvězněných v povodňové vodě. Španělsko se v poslední době, podobně jako další státy v Evropě, potýká s extrémními projevy počasí. V uplynulých týdnech ho zasáhly také rozsáhlé lesní požáry.
0: Sport.
10: Fotbalisty Sparty po 4 letech opustil Asger Sørensen. Dánský obránce přestoupil do FC Kodaň a Spartě už nepomůže v dnešním zápasu 5. kola první ligy v Brně proti Artisu. Duel začne v 17 hodin, stejně jako utkání Mladá Boleslav Slovácko a Zlín Liberec. Ve 20 hodin vedoucí Slavia nastoupí v pražském derby proti Bohemians.
0: Počasí.
10: Ve Svratouchu je právě 17 stupňů, v Havlíčkově Brodě 21, Třebíč hlásí 23. Noc bude chladná, teploty se stoupí až k 7 stupňům. Zítřek přinese po ránu jasno, dopoledne postupně polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Večer začne mraků opět ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
10: Na dálnici D1 zpomalte na 99,5 kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto. A pozor také na 69. až 94. kilometru ve směru na Brno. Cestáři tam provádějí údržbu, jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zařadit někoho do škatulky podle věku může být úplně mylné a uslyšíte o tom už za chvíli v dnešním rozhlasovém sloupku. Tak si počkejte a do té doby je tu skupina Lucie s písničkou Amerika.
0: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, je 15 hodin 9 minut k tomu. Spisovatelka Markéta Hejkalová dobře ví, jak ošidné může být hodnotit někoho podle věku. A napsala o tom dnešní glosu.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Naše společnost je rozdělená. Nesmiřitelné spory propukají kvůli každé maličkosti. Tím neříkám nic nového, já vím. Jen mi připadá, že v poslední době kritika, nebo dokonce rovnou hněv či nenávist, míří na dvě skupiny. První jsou mladí lidé a tou druhou důchodci. Možná tuhle tendenci vnímám citlivěji, protože sama do jedné z o něch ohrožených či ohrožujících skupin patřím a ta první to není. Mladí nečtou, nepouští starší lidi v dopravních prostředcích sednout, pijí energetické nápoje a často jsou sjetí. Důchodci jsou mimo, volí populistické strany, neumí cizí jazyky a vůbec se v současném světě nevyznají. Je to samozřejmě pravda. Někdo nečte, jiný nemá rozhled, další pije nebo fetuje. Jen si myslím, že to vůbec nesouvisí s věkem. Teoreticky to vím, už jsem o tom kdysi dokonce v jednom sloupku mluvila. Přesto se někdy k důchodcům stavím poněkud, řekněme přezíravě, i když k ním sama patřím. Nebo spíš jsem se donedávna stavěla, než jsem dostala takovou malou lekci. Při jedné akci na Vysočině jsme se s mužem octli u jednoho stolu s manželským párem, důchodci z Ostravy. Byli o několik let starší než my a snad proto jsem je začala pomalu, hlasitě a jednoduchými slovy varovat před cestou na nedaleký Buchtův kopec nad obcí Sněžné. Je to přece jenom do kopce. Není to úplně nenáročná procházka. V našem věku si už člověk musí dát pozor. Myslím, že to snad zvládnem. Loni jsme vylezli na Kilimandžáro. Přerušil mě muž s nepatrným úsměvem. Nebo potěuchlým úsměškem a měl by na něj právo. A rok předtím na Mount Kenya, doplnila ho jeho žena. Ale s tím věkem máte pravdu, letos se chystáme už jenom na Etnu. Teda, vy jste dobří. Zalapala jsem po dechu a šla se připravovat k náročnému výstupu na Buchtův kopec.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastnou cestu. Akcie o tomto víkendu opět nepřeberné množství, možná na nějakou z nich právě jedete. A je na každém samozřejmě, co si zvolí za zábavu. Kdo má rád koně, určitě nechybí na humpoleckém závodišti, které žije už po 61. finálovým kláním Zlaté podkovy. Za chvíli se mezi koňská spřežení vydáme s naším reportérem.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 15 hodin 22 minut a v Humpolci se utkají ti nejlepší jezdci na koních a vozatajové. Ti nejlepší z kvalifikací spolu právě teď zápolí ve finále 61. ročníku Zlaté Podkovy. A na kolbišti v Humpoleckém Dusilově je teď také reportér Daniel Zach. Dani, já tě zdravím.
1: Já tě taky zdravím, protože Humpolecké závodiště skutečně je hodně, hodně blízké na kontakt, tak spolu s dalšími diváky teď sleduji v podstatě za koňskou háňkou nebo za koncem kočáru, můžu říct, zápolení jednoho ze závodníků na dvojspřeží, projíždí překážkou, která je docela lakonicky nazvaná sláma. Popíšu ji tak, že uprostřed stojí strom, kolem jsou balíky slámy, mezi těmi musí v určeném pořadí, teď se mu to povedlo, pouští toto místo prokličkovat v co nejrychlejším čase, nenarazit, nesrazit třeba žádný z míčků, které jsou vždy zabodnuté do těch balíků slámy, a zase se vydat na další. Těch překážek je celkem 6. Dnes dopoledne se tady odbyly dopoledne a brzy odpoledne závody sedlových koní a jejich jezdců. No a teď je taková ta, řekl bych třeba i romantická část, tedy koně jednospřeží, dvojspřeží, čtyř, pardon,

0: sem finalisté Zlaté Podkovy. No a je to, co se týče toho skládání, tak složitá alchymie, protože třeba u těch čtyř spřeží, tak tam máte hned pět hlav samozřejmě. No dvojky a čtyřky právě mají tedy možnost využít alespoň jednoho náhradníka. Jak téhle možnosti využívá jeden z nejzkušenějších vozatelů Jaroslav Jandl z cirka 20 letů zkušeností na Zlaté Podkově, tak to se dozvíte ostatně zítra ve portáži na Českém rozhlase Vysočina.
1: A já mám na tebe ale ještě jednu otázku, jaké disciplíny ještě návštěvníci areálu Zlaté Podkovy uvidí.
0: Teď tedy máme tady mezi vždy šesti překážkami, což je vždy soustava různých cest, které je potřeba, bodů, které je potřeba projít, dvojspřeží. Kolem čtvrté hodiny za pár minut by se sem měli dostat čtyřspřeží, tím skončí ten dnešní program, ale neskončí tím celá Zlatá Podkova. Zítra v neděli v 10 hodin je už tradiční projížďka náměstím a městem. No a potom budou následovat pro spřežení překážkové jízdy a sedlové parkury pro tedy sedlové jezdce a k tomu ještě ukázka soutěže chladnokrevníků.
1: Říká reportér Daniel Zach, který se nám přihlásil z humpoleckého závodiště. Já ti moc děkuji, měj se krásně, ahoj.
0: Hezký den naslyšenou.
1: No, pěkně tam foukalo, přátelé, úplně to bylo vzrušující, vyraste tam.
2: Léto v Humpolci. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina teď otevřeme také pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součkou, kteří nám poví, proč si dříve lidé dávali lístky máku pod polštář.
1: Bejvávalo.
2: Je to v létě krásný pohled, když kvetou červené vlčí máky.
3: Moje babička ty květní lístky otrávala a dávala si je pod polštář.
2: Tak se jí líbily?
3: Líbily, to jo. Ale tohle dělala kvůli dobrýmu spaní. Vlčí mák býval totiž za starých časů obestřený spoustou pověr a kouzel. A kromě jinýho, že prej přináší klidnej spánek a odhání noční můry. Proto si babička ty červený lístečky dávala pod polštář.
2: Vlčí mák ale kvete jenom krátce, což vedlo k tomu, že ho lidi měli za symbol pomíjivosti života.
3: No, ale na druhou stranu je dost plodnej. Má takový drobounký semínka, takže když pomůže vítr, tak se umí rychle rozmnožit lecktam. Takže kdysi bylo zvykem, že když ženská chtěla přijít do požehnaného stavu, nosila u sebe ve dne v noci ty makový semínka.
2: Takový amulet zřejmě. Takže mák i jako symbol plodnosti.
3: Ale nejen to. Kdo se takhle zařídil, mělo to k němu přinést štěstí i peníze.
2: Za opravdu dávných časů se vlčí mák používal i při pohřebních rituálech jako symbol klidného přechodu do posmrtného života. Ale pane Součku, co květomluva? To byla za vašich časů velká móda.
3: No, móda. Tenkrát byly oproti dnešku takový dost přísný zvyklosti. Hlavně mladí lidi byli strašně svazovaní vším, co se nesmí. Když se mladej dal na návsi do řeči s děvčetem, už se neslo po vesnici, že je ruka v rukávě. Takže se kolikrát pomocí květin vyjadřovalo to, co jinak bylo jaksi společenský, nevhodný vyslovit.
2: Každá květina něco říkala. Co ten vlčí mák?
3: Ohníček, čili vlčí mák. Jako kdyby dotyčný mládenec dívce říkal, vzpomeň si na mě i v tichu.
2: Aha. A říkal jste ohníček?
3: No jo. Lidi dávali rostlinám všelijaký jména. To víš, žádný názvosloví ještě tenkrát nebylo, takže prabáby říkávali vlčímu máku třeba červánky, protože krásně červeně kvetl. Kokrhel, protože jim připomínal kohoutí hřebínek. Nebo ohníček, protože květ mohl vypadat jako plamínek.
1: Bejvávalo.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Řekni fór.
1: Ptá se pacientka pana doktora. Hleďte, prosím vás, proč jsem musela mít 5 minut vyplazený jazyk, když jste se mi na něj ani jednou nepodíval? Protože jsem potřeboval v klidu dopsat aspoň ten recept.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: po uši.
1: Tak to byl Marek Ztracený na Českém rozhlasu Vysočina. My teď míříme za sportem. Dlouho očekávaný start domácího mistrovství Evropy v Brně. České volejbalistky zvládly po výhře 3-1 nad Řeckem, ale nemají žádný prostor na slavení. Hned je čekají další dva duely. Dnes večer to bude utkání s Rakouskem.
2: Náročný to určitě bude, ale na druhou stranu, jestli někdy jsme měli mít 3 zápasy za sebou, lepší na začátku než na konci.
3: Říká volejbalová reprezentantka Monika Brancuská o nahuštěném startu domácího mistrovství Evropy v Brně. Po páteční výhře 3-1 nad Řeckem je na řadě sobotní duel s Rakouskem a hned v neděli další zápas se Srbskem. Blokařka Magdaléna Jehlářová ale připomíná, že pro volejbalistky nejsou 3 utkání ve 3 dnech zase takový nezvyk.
2: Liga národů nás na to celkem připravila, tam jsme většinou taky hrávali 3 zápasy hned po sobě, takže je fajn, že je to takový herní rytmus, na který jsme už tohle léto zvykli, ale jo, je to jako hodně těžký, co se budeme a musíme teďka vždycky zregenerovat, vždycky to vypustit, hodinu slavit a potom už se soustředit na další zápas.
3: Zkušenost z nedávné Ligy národů zmiňuje i trenér českého týmu Janis Atanasopoulos.
4: For sure it's very difficult for everybody, for all the teams.
5: Samozřejmě je to hodně náročné pro všechny týmy, ale myslím, že jsme si už na toto tempo zvykli v Lize národů. Pravděpodobně vyzkoušíme nějaké nové hráčky a i na další zápasy se těšíme.
3: Hrát 3 zápasy po sobě není náročné jen fyzicky. Hráčky se taky musí na každé utkání dobře zkoncentrovat. Podle univerzálky Brancuské nejde jednoznačně říct, jestli je taková porce náročnější pro tělo nebo pro hlavu.
2: Myslím si, že záleží, když se odehraje těžký 5-seťák, bude těžší se možná fyzicky, ale zároveň teď samozřejmě je euforie z toho, že se vyhrál první zápas, opadly nás nervy, protože myslím si, že jsme chystali se dost dlouho na tohle celé mistrovství Evropy. Asi je to kombinace obojího.
3: Sobotní utkání s Rakouskem začne v pavilonu P brněnského výstaviště v 19 hodin. Poslechnout si ho můžete v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
1: A v dnešních hvězdných návratech nás čeká setkání se slavnou osobností, která se narodila na den přesně před 104 lety. Zmíněnou superstar je herec, životní filozof, milovník žen a komik Miloš Kopecký. Jaký byl jeho život, jak vznikly jeho legendární divadelní role i ty televizní, tak to vám prozradí Patrik Rozehnal. Jako vždy k tomu vybral i řadu scének a písniček, tak si nenechte ujít další díl oblíbeného cyklu o český hercích a také komicích. Začínáme jako obvykle krátce po 16. hodině, ale teď už je tu skupina Olympik. Jako za mladá.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Zlaté Podkově v Humpolci odstartují koňská čtyřstřeží. Stát začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice, uvedl premiér Babiš. Brněnští policisté hledají 30-letého muže, mohl by být v ohrožení. Zítra nás čeká většinou slunečno, teploty do 23 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karel Pěška. V Humpolci se poměřují nejlepší konští jezdci ve všestrannosti. Každou chvíli předvedou, jak zvládají ovládat čtyřstřeží. Na finále závodního seriálu Zlatá Podkova je i náš reportér Daniel Zach.
3: O titul mistra opratí v takzvaných čtyřkách usilují čtyři pozatajové. Teď ve 4 hodiny odpoledne už jedničky a dvojky dokončují své jízdy, uvolňují místo na maraton se 6 komplexními překážkami, právě těm největším spřežením. Tak jako včera při drezurní zkoušce, to může být i za doprovodu deště, ten v posledních dnech zazelenil a taky změkčil povrch tady na Dusilovském závodišti. Z Humpolce, Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos. Babiš to dnes řekl v televizi Nova a dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok nezmínil, ovšem už dříve uvedl, že bude výrazně pod částkou 400 miliard. Konsolidace rozpočtu je podle Andreje Babiše možná až po dokončení investic.
4: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
1: Brněnští policisté pátrají po 30-letém Josefu Hermanovi. Jak uvádějí na síti X, muž je mentálně na úrovni malého dítěte a mohl by být v ohrožení. Je 170 cm vysoký, má tmavé vlasy a tmavé oči. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. Teherán údajně povolil několika iránským ropným tankerům průjezd Hormuzským průlivem, informuje o tom iránská agentura IRNA. Bagdád o povolení opakovaně žádal a byl to také jeden z hlavních požadavků během návštěvy předsedy iránského parlamentu v Iráku. Hormuzský průliv zůstává podle Iránu nadále uzavřený. Teherán hrozí útokem na všechny ropné tankery, které se neoprávněně pokusí proplout.
2: Sport.
1: Cyklistická Vuelta dnes odstartuje technickou časovkou na 9,5 kilometru v Monaku. Hlavním favoritem na celkové vítězství je Slovinec Tadej Pogačar, který se na Vueltu vrací po 7 letech. Na startu bude také třebíčský rodák Jan Hirt, který 7. účastí překoná český rekord. Start zahajovací časovky je naplánovaný na 16. hodinu a 17. minutu.
2: Počasí.
1: V Přibyslavi nebo Počátkách je teď 19 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 22. Noc bude chladná, teploty se stoupí až k 7 stupňům. Zítřek přinese po ránu jasno, dopoledne postupně polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Večer začne mraků opět ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Žďársku opatrně na silnici číslo 379 na okraji obce Křoví. Odklízejí tam střed dvou osobních aut. A nehoda je také na Žďársku mezi Osovou Bytýškou a obcí Skřinářov. Také tam pozor, šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
6: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
5: Nebojte se, nemáte přece trému.
6: Já bych měl také malou otázku.
5: Prosím, jen se ptejte.
6: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
5: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
6: Cože? V Radio Luxemburg?
5: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
6: No pánové, co teda?
5: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

zpíval, měl jsem baculaté ručičky. Sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem peskován. Měla se mnou pod

aby měli jiné moly, rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až jednou poštípala

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí, tolik jako moly zabolí, že jí nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jak

sotva se jim za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě.

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou.
2: My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského.
3: První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, já, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no, no, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě.
9: Ano.
8: A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
10: Ne domů.
8: No, Milda, ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Říká všude dobře, tak co doma, že jo? No.
8: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z ně bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A ta Zoša říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší boda nemoh. Teď jsem dostal já záchvat.
11: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
11: Oni chtěli mysleli, že se perem.
8: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
11: Jo.
8: No.
11: Ty jsi si po mně čistil. No,
8: ano, v těch řeči. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
11: Prostě.
8: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
12: To je pro nervy, no jo.
8: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
11: Ano, jistě, to je pro psychiatra.
8: Tohle
11: to
8: nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli.
11: Ale... No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
8: no.
11: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
2: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
11: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou kupříkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohu. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
13: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
11: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
13: To se nedivím.
11: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říct si, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
2: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten. Až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka z Prodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že? Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem za nás Psohlavce, se řekl. Vašno

0: jídelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako lakomce.
1: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
2: Světe zborce.
1: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
2: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
1: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
3: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
2: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
1: Tak co potřebuješ?
2: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
1: Odpovídej, než se tě ptám.
2: Kolik vás bude u stolu?
1: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
2: Co?
1: Osm?
2: Co?
1: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
3: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
2: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
1: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
2: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse. Dvě velké telecí ledviny po panensku. Tři bažanti, čtyři kapouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty... Jako
3: Pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
2: Hotová
3: vražda!
2: Nehledě
3: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
1: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
0: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
4: Tak jsem tady, no.
5: Koukám. To, že tě pustila.
4: Chtěl jsem ti vyhovět.
5: No, máš zase nějaký průšvih.
4: No, Kláro, podívej se. Hele,

0: Nie, nie, nie, dobrze. No, počkej, počkej, vážne.
1: To tady dlouho nebylo.
0: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
1: Co ti píšou z té advokátní poradny?
0: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
1: Ukaž mi ten dopis.
0: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to, jestli budu ještě živ, píš.
1: Šumare, a kolik si koupil těch kytek?
0: Holky a kytky se nikdy nepočítalo. Řekl jsem, za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
1: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
0: No, konečně.
1: No jo, konečně, byla znásilněná.
0: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
1: Znásilnili nějaký mužský.
0: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
1: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
2: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
3: Dobrý den. Dobrý den.
0: Já jsem taky. To je pro vás. Abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
3: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
0: Ne, vůbec to rádi.
2: No, tak pojď, no.
3: Děkuji.
1: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
0: No to se mi měl znásilnit, nebo co?
1: Jsi musel líbat rukové.
0: Co učiní gentleman mého kalibru?
1: Ale prosím tebe, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
0: Já jsem vol.
1: No, počkej, tati! Tati!
4: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
2: No, odej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřek taky, já řek tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostmo.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejné.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a to prostě není to pravda.
3: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká.
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel se kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustal, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, teď jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznila, že co pak kradu? No ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Co 4? Počkej, moment, ukažte. Co 4, jaký 4? 3, 5, 6. Čeče, já jsem vám dal o stovku víc, teď vy neumíte počítat ani do 5 na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobouk! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku
2: pane Kopecký.
1: Moje paní už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
1: No,
4: pane Kopecký, bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
3: Ale no ano.
1: Já bych nerad...
3: Samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to nasledanou.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge a ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: Takhle
7: je ten... slova, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jste se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam nebylo. Ne.
5: Ale jestli jste šťastný v manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak. Podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak... Není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Brněnská ulice v Jihlavě bude plně průjezdná až v září. Deště podemlely železniční koridor u Benešova. Provoz tam bude omezený několik dnů. České volejbalistky se po triumfu nad Řeckem představí na domácím mistrovství Evropy proti Rakousku. Zítra nás čeká většinou slunečno, teploty do 23 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Práce na opravách Brněnské ulice v Jihlavě se protáhnou do konce srpna. Třetí etapu modernizace průtahu městem mezi křižovatkou Uteska a kruhovým objezdem u Helenína provázejí komplikace. Po odfrézování vozovky silničáři zjistili, že podkladové vrstvy jsou v horším stavu, než předpokládali.
7: Na některých místech museli pracovníci dokonce odstraňovat staré dlažební kostky, které byly skryté pod asfaltovou vrstvou. Podklad navíc potřebuje vyšší stupeň sanace. Do konce měsíce tak budou trvat i výluky a omezení některých spojů MHD a VDV. Práce mají být hotové do pondělí 31. srpna a od začátku školního roku bude úsek průjezdný pro veškerou dopravu. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dnů. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí.
8: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic, za ten přesný rozsah škod se ještě bude posuzovat.
6: Omezený provoz je ze stejného důvodu také na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku, tedy na takzvaném posázavském Pacifiku. Nové ruské útoky na Ukrajinu během dne nepřežilo nejméně 5 civilistů. Uvedli to regionální činitelé, podle kterých ruská armáda opět útočila balistickými střelami. V kyjevské oblasti podle šéfa tamní správy Timura Tkačenka zemřeli muž a žena. Dalších 8 lidí, včetně dítěte, je zraněných. Náčelník správy záporožské oblasti Ivan Fedorov informuje o 3 zabitých. Podle ukrajinských činitelů při předchozích ruských nočních útocích na Ukrajinu zemřeli nejméně 2 lidé.
0: Sport.
6: České volejbalistky na domácím evropském šampionátu odehrají druhý zápas ve 2 dnech. Po úvodní výhře nad Řekyněmi 3-1 na sety dnes od 19 hodin v Brně změří síly s Rakušankami. Sérii bez dnu odpočinku zakončí zítra proti favorizovaným Srbkám. Více o tom mluví univerzálka Monika Brancuska.
9: Jestli někdy jsme měli mít 3 zápasy za sebou lepší na začátku, než na konci. Teď samozřejmě je euforie z toho, že se vyhrál první zápas, opadly nás nervy, protože myslím si, že jsme chystali se dost dlouho na celý mistrovství Evropy.
0: Počasí.
6: Ve Velkém Meziříčí je teď 22 stupňů, v Černovicích 18, Telč hlásí 15 po přehánce. V noci teploty poklesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra můžeme čekat po ránu jasno, dopoledne postupně polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. K večeru začne oblačnosti zase ubývat. Teploty se budou držet v rozmezí od 20 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: tuto chvíli je na silnicích Vysočiny klid. Nehody nehlásí ani dálnice D1. Pokud někam jedete, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Víte, který herec měl přezdívku svatý muž? Byl to František Kovařík. Pamatujete si ho asi hlavně jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Jeho pozoruhodnému životu, ve kterém figurovalo i americké dobrodružství, se začneme věnovat za chvíli. Dnešní stopy fakta tajemství začínají hned po písničce.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Herec, jemuž říkali svatý muž, aneb americký sen profesora Hrbolka.
2: Myslím, že je málo těch, kteří neznají následující filmovou scénu. Školní třída plná studentů. Tito studenti mají už svůj věk. Jsou totiž dálkově studující. Otevřou se dveře a v nich se objeví starý muž. Má bílé vlasy a usměvavou tvář. Drobnými a rychlými kručky přejde ke katedře a zasedne za stůl.
3: Jsem profesor Hrbolek. Budu vás vyučovat i češtině. Nebo kdybyste byl zájem, mohu dávat i soukromé hodiny latiny. Nebo kdyby někdo z vás nestačil mému tempu v hodinách českého jazyka, nabízím rovněž soukromé doučování. No, nemá někdo zájem? Jsem v důchodu, času mám dost. No, zastupuju pouze kolegu Ptáčka.
2: Ano, filmová komedie z roku 1976, Marečku, podejte mi pero. Režie Oldřich Lipský, autoři scénáře Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. A nezapomenutelný František Kovářík v roli popleteného profesora Hrbolka. Profesor Hrbolek přinesl tehdy už téměř 90-letému Františku Kovaříkovi neobyčejnou popularitu. Aniž by většina milovníků tohoto dodnes promítaného filmu vůbec tušila, jak pozoruhodný život má tento roztomilý stařeček za sebou. Téměř jedno století nevšedního života, včetně 4,5 let v Americe.
1: Tak jsem v srpnu 1903 zaplatil 20 korun nějakému černému, který měl v Plzni takovou cestovní kancelář a jel jsem do Ameriky. Tou 20 korunou jsem si zaplatil místo na lodi v určitý den.
2: Tak František Kovářík ve své biografii Kudy všudy za divadlem vzpomínal na počátek svého putování za velkou louží. Bylo mu tenkrát 17 let. Narodil se 1. října 1886 v Plzni. Tatínek byl kameník. František měl ještě 5 sourozenců. V maličké místnosti byla 8,5 metru dlouhá a 5 metrů široká, žila celá osmičlenná rodina. Ve škole se učil velmi dobře. Nicméně se šel učit zámečníkem a instalatérem. Později zkusil vyšší průmyslovou školu strojnickou. Jenomže pak do jeho života vstoupilo divadlo.
1: Já jsem herce přímo zbožňoval. A když už jsem je nemohl vždycky vidět na jevišti, alespoň jsem se na ně chodíval dívat k divadlu, abych byl po ruce, kdyby některý potřeboval pro něco skočit nebo vyřídit.
2: Vzpomínal František Kovářík ve své knize a připomněl také událost, kdy do Plzně přijela tehdejší hvězda Marie Cíglerová, operetní subreta, později také populární filmová herečka. Vystupovala tehdy v operetě Mám zelený tuš. Bývalo zvykem, že vždy po představení obdivovatelé té či oné hvězdy čekali na ní před divadlem a s kočárem, do kterého se sami zapřáhli, aby zbožňovanou umělkyni zavezli před její dům. Což se odehrálo i v případě Marie Cíglerové. Citujme opět z knihy Františka Kovaříka.
1: Tak jsme potom čekali před divadlem na paní Cíglerovou a odvezli jsme ji. To jsem ovšem nemohl tušit, že ji hrát uvidím a že s ní dokonce budu sám hrát tam daleko za mořem v Chicagu.
2: František Kovářík divadlu zcela propadl. To už hrál v ochotnických představeních. Pak dostal šanci vystupovat ve Věhlasné aréně ještě věhlasnějšího divadelního ředitele Wendelina Budila. V té době přijíždí z Ameriky Františkův strýc. Synovcovi nabídl, že by s ním mohl odjet za oceán. Rodiče to uvítali, snad tajně doufali, že v daleké Americe jejich syn místo divadla začne konečně dělat něco užitečného. A tak v srpnu 1903 17. František Kovářík odjíždí za svým americkým snem. Nejprve vlakem dobrém, pak lodí do New Yorku a z New Yorku do Chicaga.
1: Do té Ameriky jsem ale jel proto, abych na divadlo zapomněl. Zpočátku se mi to skoro dařilo. Všechno tu bylo pro mne nové a nezvyklé, měl jsem plno práce, kluci na mne zpočátku dělali yes, no, no, yes, greenhorn a smáli se mi, že neumím ani slovo anglicky. Stalo se mi však jednou, že mi povídá můj spolunocležník Karel Wittmann. To Ludvíkovo divadlo v České Plzni byste měl ale vidět. A ještě něco jiného, to jsem vám ještě neřekl, že chodím taky do zpěváckého spolku Lyra. To víte, jsou tam taky děvčata. To byste mohl tam a potom byste se podíval k Ludvíkům. Česká Plzeň? Co to je? Kde to je? To vy nevíte? To je česká osada podél západní 18. ulice. Dostala po hostinci u města Plzně název Plzeň. Tady je celkem asi 75 tisíc Čechů. A tam právě máme českou banku, lékárnu, doktory, advokáty, poštu, kde se domluvíte česky, česko-anglickou školu, divadlo i pěvecké spolky.
2: V době, kdy František Kovářík do Ameriky přicestoval, bylo Chicago považováno, řečeno s jistou nadsázkou, za třetí, či dokonce druhé největší české město na světě, hned po Praze a Víni. Otevřeme nyní knihu Jaroslava Kříže a Lenky Křížové Střípky z českého Chicaga.
1: Na počátku 20. století bylo již Chicago etablováno jako hlavní krajanské středisko v Americe, neboť zde žilo přes 100 000 Čechů. Značná část Čechů pracovala v chicagském průmyslu, především v oděvním, stavebním, železářském, potravinářském a dřevařském. Kromě stovek českých obchodů zde byly české průmyslové podniky, několik škol a divadlo. Existovalo tu na 500 českých spolků a vycházelo mnoho periodik. Po roce 1900 se začali Češi usazovat západně od Plzně a České Kalifornie ve čtvrtích Cicerou a Berwyn. V Ciceru se nacházela továrna Western Electric, kde pracovalo několik tisíc Čechů. Firma se specializovala na výrobu telefonů, které dodávala po celé Americe.
2: Právě ve Western Electric našel práci pozdější profesor Hrbolek z filmu Marečku, podejte mi pero, František Kovářík. Ještě předtím však byl pomocníkem v obchodě se smíšeným zbožím. Později se naučil ovládat koně a stal se povozníkem. Vztek po domově ho stále ale neopouštěl. Takhle vzpomínal na své první americké Vánoce.
1: Rozsvítil jsem si v té naší světničce nad stájí, v šatech sedl na svůj kavalec, poslouchal tikot budíčka a hukot zvýšené dráhy, koně dole ve stáji, jak hlučně přešlápl a zafrkal. A třásl jsem se zimou a lítostí nad tím, že je štědrý večer a já tu sedím takhle ztracený, daleko, daleko od té světničky v Koterovské ulici, kde jsou pohromadě všichni, které mám rád. A tak jsem si poplakal a v tom pláči usnul. Pátrání po stopách málo známé americké epizody v životě nezapomenutelného herce Františka Kovaříka alias profesora Hrbolka z komedie Marečku, podejte mi pero, pokračuje.

0: V roce 2015, tedy víc než 100 let poté, co i tudy chodíval mladičký František Kovářík, kráčím Chicagskou 18. ulicí, tedy srdcem České Plzně, což byla největší česká osada ve Spojených státech. Tadyže žili 10 000 Čechů, napadne mě. Mám totiž pocit, že jsem se ocitl kdesi v Mexico City. Kolem mě takřka sami Hispánci, na štítech obchodu a firem hispánské nápisy. Všude kolem slyším nejvíce španělštinu. A najednou v tom mumraji spatřím nápis Plzeň. Zajásám. Čekám restauraci s českým pivem. Jenomže jak zjistím, je to mexický podnik. A proč ten nápis Plzeň? Jenu proto, jak se dozvím, že je originální a láká hosty. Jdu ještě dále a v zápěti už stojím před mohutnou světlou budovou. Thalia Hall. Od 60. let uzavřená pro veřejnost, od roku 2013 opět vzkříšená jistou americkou společností k životu. V restauraci v prvním patře si konečně mohou dát i české pivo. Jsem v místech, která František Kovářík důvěrně znal. Tady totiž, v Thalia Hall, se kdysi hrávalo české divadlo. A hrával tu i František Kovářík. V roce 1972 natočil v produkci Československé televize režisér Miloš Kohout dokument Jak začínali? S podtitulem Dnes vzpomíná František Kovářík. Průvodcem pořadu byl Bohumil Bezouška. František Kovářík mu na své chalupě, právě když připravoval oběd, vyprávěl také o svých divadelních aktivitách v Chicagu.
1: Já jsem potom pracoval taky a zpíval jsem v tom zpěváckém spolku Lira. A potom jsem taky ochotničil tam, víš. A už to bylo, člověče.
2: Dostal jsi se k ochotníkům a zase divadlo se ti vrátilo. Jak to tam vypadá s profesionálama?
1: Profesionálové, no, to bylo divadlo Ludvíkovo, víš, na Alport Street, Thalia Hall. A oni tam přijeli někdy asi v roce 1893, ale hráli jenom neděli odpoledne a večer, no. Tak to víceméně všichni byli zaměstnáni, víš.
2: Takže to byl vlastně taky takový poloamaterismus.
1: Poloamaterismus, ano.
0: Pěvecký sbor Lira byl jedním z 8 českých pěveckých spolků v Chicagu. A divadlo Ludvíkovo, to byl vůbec první český divadelní soubor v Chicagu. František Kovářík ve své biografii uvádí.
3: Ludvíkovo divadlo na Allport Street byla česká divadelní společnost Františka Ludvíka. Ale kápo vedoucí celé společnosti byla paní ředitelka Bohumila Ludvíková, žena energická a podnikavá. Do Ameriky přijeli v roce 1893. Společnost jezdila po různých amerických městech a usadila se nakonec v Chicagu v divadle, které se jmenovalo Thalie. Postavil je jeden hostinský, který měl peníze a chtěl pro Čechy usazené v Chicagu něco udělat. A samozřejmě taky na tom chtěl vydělat. Proto postavil pěkné divadlo a pěknou restauraci, divadelní zařízení perfektní, až na to, že tam nebyl žádný svah v hledišti, neboť Thalín stánek byl po většinu týdne zároveň tančírnou.
0: O ním hostinským byl podnikatel a vizionář Jan Dušek. Jedinečný architektonický objekt, navržený podle vzoru staré pražské opery, tedy dnešní státní opery, byl postaven v roce 1892. Jan Dušek tu vytvořil centrum společenského a kulturního života chicagských Čechů. Zhruba o 10 let později tu František Kovářík vystoupil v představení hry Vítězslava Hálka na statku a v chaloupce. 19. František tu stvárnil roli starého výminkáře a byl v této roli vynikající. Zřejmě i to předurčilo jeho pozdější hereckou kariéru. Už jako mladý herec byl velmi přesvědčivý právě v rolích dědečků. Skvělý výkon v Hálkově hře mu nabídl další šanci. Dostatečnou nabídku od tanečního a baletního mistra, choreografa, impresária a pozdějšího choreografa Metropolitní opery v New Yorku Otakara Bartika. Takhle na to pan Kovařík vzpomínal při pumpování vody na zahrádce své venkovské chalupy v dokumentu, jak začínali.
4: A pan Baltík Otakar mě píše, že přijede slavná naše subreta Mařenka Cíglerová, že přijede do Ameriky, do Chicaga, že? No a že bude hrát Mamzel Nituš. A vy, Františku Kovaříku, budete tady dělat tohle toho Celesténa.
2: A ty jsi to přijal?
4: No, já jsem se tenkrát dělal to víc. Mě bylo ousko, já jsem mu tedy říkal a vymlouval, že neumím hrát, že neumím zpívat. Tak nejsem moc k ničemu. Ale on na svým stál, on to uměl s lidmi. A tak jsem to přijal.
2: A co úspěch byl?
4: No úspěch, ona měla úspěch. No já jsem s tom jakž tak jsem se v tom ráchal a vyplul jsem z toho. No sice tedy ten denní hlasatel napsal tenkrát, že jsem byl důstojným kompaňonem paní Mařenky Cíglerové, ale to víš. My si rozumíme.
2: A kde jste měli premiéru?
4: No a premiéra byla Gerikově divadle.
0: Nerozdel od Thalia Hall, budova, kde kdysi sídlo slavné Gerigovo divadlo, postavené německými investory v roce 1891, už neexistuje. Na Randolph Street, tedy na místě, kde jedinečná budova stávala, našel jsem jedno velké parkoviště. Mimochodem, zmíněná Marie Cíglerová, jak už tu zaznělo, tehdy hvězda první velikosti, zaznamenala nejenom v Chicagu, ale na celém turné, kde ji zčátky doprovázel také František Kovářík, velký úspěch. Je zajímavé, jak ona sama tehdejší Chicago vnímala. V knize Dojmy z umělecké cesty Amerikou, kterou vydala v roce 1907, napsala.
5: Město ohromného rozsahu, v centru nejživějších komunikačních cest, spojující východ se západem, sever s jihem. Město obchodu a průmyslu, honby za dolarem, bez poezie a bez krásy. Vše zde ohromné, domy o 28 patrech, paláce úřadů, doprava, rychlost drah, hotely. Všecko pracuje o překod, směsice obyvatelstva je ještě větší než v New Yorku. Černochů skoro třetina, také mnoho indiánů. Bezpečnost v městě není velká, právě pro stálý pohyb obyvatelstva a horečný rozvoj.
0: František Kovářík jde sice z role do role, ale ví, že pouze hraním se neuživí. Pracuje tedy, kde se dá, také v továrnách, v tiskárně. A pak se stane reportérem a lokálkářem denního hlasatele. Jedno ze čtyř českých titulů, jež tedy v Chicagu vycházeli. Byly tu ještě Svornost, Národ, Spravedlnost. František Kovářík později vyprávěl.
3: Práce lokálkáře amerických novin to byl hlavně lov na senzace, horory a nejrůznější lidské osudy ponejvíce nešťastné. To lidé chtěli, to se četlo. Byli jsme placeni za to, že jsme dodávali hodně článků. O čem byly a jestli v nich byla pravda, na tom už tak nezáleželo. $10 týdně, to byla nejvyšší mzda, k jaké jsem se v Americe dopracoval.
0: V Americe František Kovářík potkává dobrodruha Zdeňka Mařenku.

0: Že jeho novin zajímavé nebylo.
1: Zdeněk Matěj Kuděj a František Kovářík se stali přáteli, zejména poté, co se oba vrátili do Staré vlasti. Kuděj Kovaříka seznámil se svými bohemskými přáteli, Jaroslavem Haškem počínaje a Josefem Ladou konče. Společně s Matějem Kudějem pak s úspěchem provozovali takzvané Bramborové divadlo, přičemž maňásky, jejíž hlavy byly z brambor, vyráběl František Kovářík. Pečlivě vybíral vhodné brambory. Za to jmi maňásky pak hrál, mluvil za ně. Velký úspěch Bramborové divadlo slavilo v tehdejším Švandově divadle, a sice s Kudějovou komediální truchlohrou Mlynář a jeho dcera a její dítě. Vraťme se ještě zpět do Ameriky. Jak František Kovářík Bohumilu Bezouškovi v dokumentu Československé televize, jak začínali, přiznal, v Americe se usadit nechtěl. Příliš byl spjatý se svou zemí.
2: Já nebyl pro Ameriku. A tak jsem konec konců se rozhodl. A jo, řeknu ti, když jsem tenkrát stál na té ulici 18. před mým odjezdem do Čech a Centre Avenue, bylo krásně, sluníčko svítilo a já jsem si říkal, Franto, ty jsi nejšťastnější člověče na světě. Jedeš domů!
1: Ze Spojených států se vrátil v roce 1908. Po 4,5 letech. Bylo mu 21 let. Po krátké pražské epizodě s Kudějem se vrátil do Plzně. Pracoval ve Škodovce, třeba i v nočních směnách. Když měl volno, hrál divadlo. Pak ale onemocněl katarem průdušek. Tehdy to byla smrtelná nemoc. Když se z ní trochu vzpamatoval, vydal se pěšky do obce Radčice. Přesvědčen, že nemoc porazí fyzickou prací, pobytem v přírodě, přírodní léčbou.
0: Jedl jsem hlavně chléb a potom brambory a hrách, tvaroh, kyselé zelí. Velká výhoda byla, že jsem byl tehdy vegetarián. Hodně jsem četl různé lékařské stati a zprávy a z nich jsem si vybíral to, co nejlépe vyhovovalo tehdejší mé situaci. Co nejvíc jsem se přiblížil k přírodě, otužoval jsem se, změnil jsem životosprávu a věřil, že se uzdravím. A vidíte, uzdravil jsem se.
1: V dalších letech už nevěděl, co je chřipka či rýma. Období prožité v Radčicí, včetně Kovaříkovi celoživotní skromnosti, přispělo velkou měrou k jeho dlouhověkosti. Už tehdy si u některých kolegů a známých vysloužil přezdívku Boží člověk, nebo dokonce svatý muž. Pro svou životní spjatost s přírodou, pro svou vrozenou laskavost a dobrotu. Tyto a další své vlastnosti úspěšně promítl do své herecké práce. Nějakou dobu objížděl jako dávní obrozenci republiku a hrál loutkové divadlo. Později konečně získal pevné divadelní angažmá. Divadlo na Vinohradech, Městská divadla pražská. Objevil ho film. Od roku 1913 do roku 1983 stvárnil 116 filmových rolí. A to nemluvě o dalších desítkách rolí v seriálech. Role to byly většinou drobné. Ovšem i tak byl František Kovářík nepřehlednutelný. Tento dodnes nepřekonaný představitel lidového herectví působil, jako by byl z jiného světa. Vzpomeňme na Čapkové povídky. Film natočil v roce 1947 Martin Frič. V povídce Balada o Juraji Čupovi, zasazené do dramatického prostředí sněhové vánice na tehdejší podkarpatské Rusy, hraje František Kovářík Horala, který zabije svou sestru. Rada starších v jeho vesnici ho pak pošle ve smrtící vánici do města, aby se přihlásil na policii. Juraj Čup, tedy František Kovářík, jde vánicí, lavinovým polem, bojuje o život. A to jen proto, aby sám sebe udal. Pak se konečně dostane do města, kde se ocitne tváří v tvář opilému veliteli četníku, kterého hraje Palo Bělík.
3: Čo jste tady?
4: Pán,
3: Velkomožný.

0: Ja som posiela starosta z Golovej Lehoty. Marinu Matejovu zabili.
1: Pre Krista pána. A kto ju zabil?
0: Ja som ju zabil. Pán veľkomožný. Juraj Čup ma volajú. Mateja Čupa syn.
1: A prečo si ju zabil?
0: Boh kázal. Hospodin rozkázal. Zabij Marinu Matejovu, posadnutú zlým duchom.
1: Bodaj ťa čvrt vzal. Ale ako si z tej Volovej Lehoty sem prišiel?
0: S pomocou Božou. Hospodin ma chránil, aby som nezahynul. Budiš meno jeho pochválenou.
2: A nebo pohádka Máje Otakara Vávry z roku 1940. Zamilovaná Helenka v podání Nataši Golové běží lesem, až potká starého blinkáře v podání Františka Kováříka.
3: Dej pámu dobrý jitro, tatínku.
4: Dobré jitro. Stařečku, co je to, že ten vzduch je dnes tak silný?
3: Nevíte?
4: Nevím.
3: Dítě to klete les.

0: těchto okamžicích tu František Kovářík uprostřed nádherné až snové přírody působí skoro až nadpozemsky. Jeho tvář, jeho hluboké oči. Jakoby tou jednou jedinou větou a svým pohledem vyjádřil podstatu duše české krajiny. Poslední roli František Kovářík vytvořil v roce 1983 ve filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne. Tomu už bylo 96 let. A ještě předtím, jak už bylo řečeno, v roce 1976 ve filmu Marečku, podejte mi pero, hraje popleteného profesora češtiny Hrbolka. Jedinečná scéna je také o Hrdobcích, kde Františku Kovaříkovi sekunduje student večerní průmyslovky v podání Josefa Kemra.
1: Ví snad někdo pravý význam slova Hrdobce?
2: Plha se hlásí.
1: No, mlho.
3: Prosím, mám dotaz. Prosím, já jsem tady v té básni narazil na takové slovo, kterému nerozumím.
1: Které slovo?
3: To slovo hrdobec. To jsem ještě nikdy neslyšel.
4: Ale o tom zde už dobrou čtvrt hodinu hovoříme mlho. Tak co s vámi, chlapče? No, nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším.
0: František Kovářík umírá v den svých 98. narozenin. 1. října 1984. Odcházel tiše a pokorně. Tak, jak po celý svůj život žil. Kdysi dávno odjel za oceán, aby tam prožil svůj americký sen. Stále ale slyšel tlukot srdce své země a musel se vrátit. František Kovářík, svatý muž, boží člověk, herec tajemstvím, jakoby z jiného světa.
5: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Na Českém rozhlasu Vysočená to byla skupina Krištof a dnešní téma rubriky Co v učebnicích nebylo, bude vážení. Jak se v historii vyvíjelo, nám teď přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na 2 miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se 2 miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Tak jsme se na Českém rozhlasu Vysočina teď zavrtěli s Ricky Martinem a po 18. hodině se budeme vrtět ještě taky trochu jinak s dechovkami na vaše přání. A vy to své můžete už teď poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz a pak už jen poslouchejte a užívejte si písničky, které máte rád.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Velké Meziříčí zprovoznilo první podzemní kontejnery v centru města. Čeští hasiči odletěli do Srbska pomáhat s hašením lesních požárů. Emmanuel Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Neděle bude většinou slunečná, teploty nejvýš 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Ze studia vás zdraví Karol Pěška. První podzemní kontejnery můžou začít využívat obyvatelé Velkého Meziříčí. Město je zprovoznilo u obchodního domu takzvané kotvičky. Při rekonstrukci centra Velkého Meziříčí vzniknou ještě další. Dělníci upraví okolí, aby nadzemní část zapadla do prostředí, vysvětlil starosta nestraník Alexandros Kaminaras.
4: Dlažební kostky, které vidíte hned vedle, se vlastně seříznou a nalepí na ten kryt tak, aby vlastně ta plocha se scelila a jediné, co bude prozrazovat, že v podzemí se něco odehrává, tak je vlastně ten rám kolem dokola.
2: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, oznámil to mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatska Peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes Evropský nouzový systém civilní ochrany. V Srbsku by helikoptéry podle Václava Pilného měly zůstat zhruba týden.
5: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron Ukrajině slíbil zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP/T údajně dokážou sestřelovat i balistické rakety. Na Ukrajinu měly podle původních plánů dorazit až příští rok na jaře.
6: Zelenský zopakoval, že Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, aby se mohla efektivně bránit balistickým raketám. Francouzského prezidenta telefonicky informoval o následcích nejnovějších ruských úderů. Moskva raketami i naváděnými drony v podstatě denně útočí na ukrajinská města. V Oděse, Kyjevě a Záporoží za posledních 24 hodin podle úřadů zemřelo nejméně 7 lidí. Naopak terčem ukrajinských úderů se v poslední době staly logistické sklady internetových obchodů v hloubi Ruska, které prodávají takzvané zboží dvojího užití. Kupuje a využívá ho taky ruská armáda. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Sport.
2: České hokejistky zakončily Eurohockey Tour v Klotenu výhrou nad domácími Švýcarkami 2-1. I když získali první body, na turnaji skončili poslední. Úřadující mistr světa Formule 1 Lando Norris z McLarenu ovládl kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska. Spolu s ním vyrazí do zítřejšího závodu z první řady George Russell s Mercedesem. Jeho stájový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli byl třetí.
3: Počasí.
2: V Moravských Budějovicích je právě 21 stupňů, v Libici nad Doubravou 17, Humpolec hlásí 16. V noci teploty poklesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra můžeme čekat po ránu jasno, dopoledne postupně polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. K večeru začne oblačnosti zase ubývat. Teploty se budou držet v rozmezí od 20 do 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Sobotní večerní provoz je na silnicích Vysočiny klidnější. V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásný dobrý podvečer přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, a přidáváme teď po 18. hodině dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete volat. Máme sobotu, tedy 22. srpna, a svátek má Bohuslav a Božislav. Přejeme tedy jen to nejlepší, a na úvod tu pro vás mám frišnáckou javořinu s písničkou Sadil jsem břízečky.
8: Dechovky pro Vysočinu.

0: A jdeme plnit vaše hudební přání. A ještě zmíním, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo také můžete poslat SMS ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A na číslo 22 155 49 99 se dovolala paní Hanka z Jihlavy. Já vás vítám, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, paní Lidie. Zdravím vás a všechny posluchače a celou tu naši partu regionářskou. A dneska, když říkáte, že mají bohoušci svátek, tak musím taky mu dát zahrát. Tak dáme zahrát mému bohouškovi k dnešnímu svátku hodně zdraví, hlavně zdraví, štěstí a hodně lásky. A dáme mu písničku Železnou růži kovanou. Písnička bude taky pro vás, pro všechny naše kamarády a děkuju moc.
0: Já vám děkuji, paní Hanko, a samozřejmě Bohuškovi přejeme hodně, hodně moc pevné zdraví i vám a písnička ať potěší. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jdeme na další přání, které má také Honza. Honzo, já tě zdravím do Brna a pověz, komu necháme zahrát a co jsi vybral.
1: Ahoj Liduško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem písničku se Záhořanama, jmenuje se Láska jak studánka a písničku pošlu pro tebe a děkuji. Pro ty všechny moje kamarády od Batelova až po Lanžot, Kubovi do hlavy do taxíku, dneska je Bohoušek má svátek, tak Bohouškovi do Poděšína to pošlem a všem, co mají rádi tady tu pěknou dechovku. Děkuju ti za zahrání, Liduško, a naslyšenou, naviděnou, ahoj.
0: Naslyšenou, já se budu těšit, on zaoměj se krásně a písničku si samozřejmě taky pěkně užij. Tady jsou Záhořané.

0: Pojďme na další písničku v našem pořadu a přání, které má teď také posluchačka Romana. I vás zdravím, dobrý podvečer.
1: Hezký večer, hezký večer. Tak já bych prosím chtěla nechat zahrát nějakou hezkou písničku pro tatínka, pro dědečka. K narození nám dnes Ivo Chromý z Markvartic slaví 78. narozeniny, tak hlavně ať je zdravý, šťastný, spokojený a tomu přeje celá naše rodina.
0: A přeje také Český rozhlas Vysočina. Hodně, hodně pevné super. Zdraví. Vy jste chtěla babouky, tak snad potěší
1: super,
0: písničku.
1: Super, jste moc hodná. Tak užijte krásný zbytek prázdnin. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Moc děkuji i vy samozřejmě. A tady už jsou tedy babouci a jaké je to hezké.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska.

Olgy Pavlíčkové ze Světálky, která by ráda nechala zahrát písničku pro svého syna Honzíčka, který je teď u ní momentálně na návštěvě a písničku by tedy rádi slyšeli. Proč ne? Výběr Joška Černý a V širém poli Studánečka.

0: Tak to byl Jožka Černý a na Českém rozhlasu Vysočina teď vybírá také Bohoušek z Poděšína, Bohumil, který dneska bohužel nemá svátek, no. Ale Boušku, komu potěšit mé písničkou, povídejte.
1: Nic se neděje, já děkuju Honzovi za zahrání prvně teda a nedávno měl narozeniny kamarád Alois tady z Poděšína, 1,70 pěkný, tady jsme mu zahráli a popřáli všecko nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. A zahráli bychom písničku Záhorjenka, Bělavý holubek. On je chovatel holubu bílej. A ještě by to bylo pro jeho manželku a celou jejich rodinu. A vám děkuju za zahrání a mějte se hezky.
0: Já taky děkuju, mějte se Boušku krásně a hezký poslech samozřejmě i pro vás. Hodně zdraví přejeme a tady už je Záhor.

0: 18:35 právě teď a plním další přání také paní Marii Střebíček, která se dovolala. Tak Marie, komu zahrajeme teď?
1: Ano, dobrý večer, paní Lidie, já vám děkuji za pěkné přivítání a zahrajeme, že má svátek dneska Bohoušek Marešu z Jihlavy, tak mu zahrajeme písničku Hrál mladý cigán pod zámkem a je to od Šohají a skupiny a Bohoušku přeji především zdraví, štěstí, lásku, pohodu, klid a vše, ať se ti splní, co si přeješ, ti přeje Maruška Střebíče. Zdravím manželku Haničku a mějte se hezky a hezky si to oslavte. A paní Lidie, písnička patří aj pro vás a děkuji vám za vše.
0: Já vám děkuji, mějte se krásně, ať se vám daří, Marie, a zase se budu těšit na slyšenou.
1: A hezký poslech všem. Děkuji Paráda. Ještě jednou.
0: Já taky. Mějte se moc hezky a pojďme na to.

0: hrajeme dál na Českém rozhlasu Vysočina. Teď má vybráno také pan Vlasta z Příjemy k uchotě, takže i vás zdravím v našem pořadu a povězte, komu budeme hrát.
1: Já vás zdravím, Lidunko, zdravím všechny posluchače tohoto krásnou dechovkového pozadu a hned bych chtěl nechat zahrát svým kamarádům, byl by to Luboš Domalče, byl by to Honzík Pleskačů do Chotiboře, Václav Pleskačů do Příjemek, Jaruška Vondráčková do Přibyslavy a Miluška Čapková a její kamarádka Jiřina do Dlouhé Vsi. A bylo by to pro manželku a pro vás, Lidunko, taky do rádia a děkuji, že jste mě vzala do vysílání a zas někdy na viděnou.
0: Já taky děkuji, mějte se krásně, budu se těšit samozřejmě. Písničku si také užijte a já k tomu vašemu přání přidám ještě i toto přání, protože čas se nám krátí. Hrát budeme také pro kamaráda Ivoše Chromého z Markvartic, který dnes 22. srpna oslaví nebo slaví 78 roků. Vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohodu, radost. To přeji kamarádi a vencovští a pozdrav Drahušce. Tak tady je směs třeboňských písní a hraje právě teď Třeboňská 12.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: A také plním tento vzkaz. Dobrý den, zahrajte pěknou písničku paní Růženě Vrtalové z Radonína, která oslaví své životní jubileum a přejí to manželé Kvajzerovi a celá její rodina. Takže paní Růženě Vrtalové do Radonína posíláme pěknou písničku od Vinohradské.

teď dál ještě také dvě přání spojím v jedno. Pěkně prosím od Strahovanky na podzim, když vlaštovičky pro bratra Honzu od bratra Vaška. A ještě prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají, srdečně děkuji Verča z Pelhřimova. Tady už je Doubravanka a písnička tedy na podzim, když vlaštovičky, hezký poslech.

Tak a já ještě plním také toto přání. Dobrý den, prosím, zahrajte mému tátovi Bohuslavu Urbánkovi k svátku písničku Ten, kdo má rád polku pro radost, a ještě jednou s přáním všeho nejlepšího. Hlavně zdraví náš milý táto, přeje syn Radek a celá rozvětvená rodina. A písničku také pošleme paní Lence od Tomáše.

A ještě jednu písničku přidávám do konce hodiny. Dobrý den, prosím, zahrajte pro moji Blanku, kterou moc miluji, písničku Vínečko jak višňa. Děkuji, Petr. To je tedy vaše dnešní poslední přání, které plním. Hraje Moravanka. No a já se budu těšit zase někdy příště.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Školáci na Vysočině také letos absolvují kurzy zdravovědy. Několik dnů bude omezený provoz na železničním koridoru u Benešova. Deště tam podemlely trať. Brněnští policisté hledají 30-letého muže, mohl by být v ohrožení. Neděle bude většinou slunečná, teploty nejvýš 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy ze studia vás, zdraví Karol Pěška. Kurzu první pomoci se i v letošním školním roce zúčastní 14-letí a 17-letí žáci základních a středních škol na Vysočině. Výuku bude financovat hejtmanství a podílet se na ní bude také hasičský záchranný sbor. Kurzy začnou v říjnu.
2: Školáci budou mít letos na Vysočině zdravovědu už po 23. Na 14-leté čeká 10 hodin výuky. 17-letí si první pomoc zopakují ve 3 hodinách. Na žáky čeká například zastavení krvácení, použití automatického defibrilátoru nebo ošetření zlomenin či úrazů hlavy. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dnů. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí jen po jedné koloji sníženou rychlostí.
3: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic, za ten přesný rozsah škod se ještě bude posuzovat.
0: Omezený provoz je ze stejného důvodu také na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku, tedy na takzvaném posázavském Pacifiku. Brněnští policisté pátrají po 30-letém Josefu Hermanovi. Jak uvádějí na síti X, muž je mentálně na úrovni malého dítěte a mohl by být v ohrožení. Je 170 cm vysoký, má tmavé vlasy a tmavé oči. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie.
1: Sport.
0: Tenistky Linda Nosková a Marie Bousková získaly v americkém Cincinnati titul ve čtyřhře. Ve finále porazili belgicko-ruskou dvojici Kempenová-Panovová. Wimbledonská šampionka ve dvouhře Nosková a Bousková nastoupili k prvnímu společnému finále a soupeřkám nedali šanci, zdolali je 6-1 a 6-2.
1: Počasí.
0: V Dukovanech je právě 20 stupňů, v Přibyslavi nebo Vatíně 17, v noci teploty poklesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra můžeme čekat po ránu jasno, dopoledne postupně polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. K večeru začne oblačnosti zase ubývat. Teploty se budou držet v rozmezí od 20 do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči v Přibyslavi musí počítat s uzavírkou ulice Havlíčkova. Důvodem je konání kulturní akce. Objízdná trasa je vyznačená přes Bechyňovo náměstí a ulice generála Luži a Pecháčkova. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť k kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348, ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí, i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli, ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustředoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduchý, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký poloraný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak, milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli, a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek, a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď, pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchyřic a silic. To jsou ty obrázky celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května, má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádějte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.
2: Když pak skvěle dokázáno, že se pivo zdařilo, dříve nebudiš přestáno, dokud se nevypilo, pij synáčku pomaličku.

0: v rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolní pyl. Ten pyl má dole 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové lávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují pěnivo z piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si ty samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju, a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, který potom šlechtíme do budoucna.
1: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
0: To ale ovlivně právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových lávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hobovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Cládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hobovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch svých pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
1: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
0: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 lávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti bolům do skříní, ale...
1: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
0: Ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílí, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele, takže to se neproče. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantuhumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantuhumolu, který má zase anticarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantuhumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
1: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste... na chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce, váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
0: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar. A přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná. A tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Během posledních 6 let v našem pořadu se mimo jejiných hostů vystřídali mladé Němky. Pia Šak, Jule Šalik, Ziri Schumacher a Charlotte Henny. Měli společné to, že byli v Česku na dobrovolnických ročních stážích, které se konaly v rámci spolupráce České společnosti Živá paměť a německé dobrovolnické nadace Aktion Sinnzeichen Friedensdienste, což v překladu znamená akce smíření mírové služby. Dnes dodávám ještě jedno jméno, Ida Drexler.
2: Já jsem z Düsseldorfu a končila jsem škole minulý července. Jmenuje se Geschwister Scholl Gymnasium. Já chci studovat historie a slavistické studie.
1: Podle programové platformy je cílem stáží snaha aktivně odčinit vinu minulosti a skrze dobrovolnickou práci v zemích, které trpěly pod nacistickou okupací, vytvořit znamení smíření a přispět k trvalému míru. V běžném životě to znamená pomoc seniorům, přeživším obětem totalitních režimů, zvlášť nacismu, v jejich domácnostech. Ale i řadu jiných činností. Ida Drexler nám popisuje, kde a co dělá.
2: Bydlím v Ústí nad Labem, ale pracuju taky v Praze.
3: A pracujete i v Ústí nad Labem?
2: Jo, v Ústí a v Praze.
3: Jak často jedete do Prahy?
2: 2 dny v měsíc.
3: A je to zábava?
2: Jo.
3: Co děláte v Ústí nad Labem?
2: Pracuju jako dobrovolnice v Živá paměť a navštívím starší lidi. Nakupujeme nebo vaříme a se bavíme.
3: Povídáte si?
2: Jo.
3: A co vážíte?
2: Ovocní knedlíky.
3: Yeah.
2: Jo.
3: A to jste uměla v Německu?
2: Ne.
3: A chutná vám?
2: Ano.
0: My a oni.
1: S Idou Drexler mluvíme o tom, co dělá jako německá dobrovolnice v kontaktním centru společnosti Živá paměť. Zatím víme, že se naučila připravovat knedlíky s meruňkami a jahodami. A s borůvkami?
2: Borůvky, ano.
3: Kdo vám ukázal ten recept?
2: Jedna klienta z Živá paměť, hodná paní, jo, a vaří velmi dobře.
3: A ještě něco vás naučila? Ještě nějaké jídlo umíte?
2: Smažený sýr.
3: To vy v Německu nemáte?
2: Ne, nemáme.
3: Tak to rodina bude nadšená, když se vy vrátíte a ukážete. A řekla jste, že ještě jdete kupovat. Když chybí nějaké slovíčko, co děláte?
2: Jo, musím nakupovat sama a s klientů.
3: Ta hodná paní například, když je s vámi, ona vám pomůže a vysvětluje.
2: Jo, těžký je český a mluvit český, rozumět český, jo.
3: V Živé paměti vy ještě něco děláte, že jo?
2: Jo, děláme akce pro klienty. Musím organizovat kreativní kroužek nebo výlety.
3: Kolik tam máte klientek?
2: V Ústí jsou asi 12 klienti, ale navštívím ještě 4 paní doma.
3: A většinou jsou to starší dámy?
2: Ano.
3: A mohli by být vaši babičkou?
2: Jo.
3: A jsou hodné?
2: Jsou velmi hodné.
3: Teď mi prosím vysvětlíte, proč jste se rozhodla přijet do České republiky a pracovat pro Živou paměť.
2: Končila škole a chtěla jsem jít do ciziny a taky ráda pomáhá lidem, kteří potřebují.
1: Hezké velkorysé myšlenky. Ida vsadila právě na organizaci, která má dobré zkušenosti a dlouhou tradici v zahraniční spolupráci.
2: Organizace se jmenuje ASF, Aktion Sinnzeichen EMIO je partner organizácie K živá pamäť.
3: A vy ste tam členkou?
2: Jo.
3: A mladí lidi mají zájem o takové práce?
2: Jo, my sme 12 dobrovoľníce v všechny České republice.
3: Měla jste na vybranou, byla ještě možnost do nějaké jiné země odjet?
2: Jo, ASF taky má dobrovolníci v Francii, Belgii, USA, Řecku, Polsku, moc.
3: Více zemí. Jak to, že jste se rozhodla pro Českou republiku? Je to vaše přání?
2: Protože byli v Düsseldorfu a je blízko v Neznala jsem moc východy
3: země.
2: A proto já jsem tady.
3: Znala jste nějaké české slovo?
2: A české slovo žádné. Nic.
3: Kdo vás učil česky?
2: Mám české lekce online. A taky klienti mě učí česky.
3: Řekla jste, že přijíždíte do Prahy dvakrát měsíčně. Co děláte, prosím vás, v Praze?
2: Děláme kreativní kroužek nebo výlety a cvičení na gumě. Taky mám práce v Ústí v muzeum. Tak pracuji v muzeum a vyživá paměť.
3: Tak vy jste hodně zaneprázdněna.
2: Praha je velký, hezké město.
3: Je hezčí než Düsseldorf. To byla diplomatická odpověď. Byla jste na nějakých výstavách nebo v muzeu nebo něco takového?
2: Viděla jsem staré město a Karlovy most a taky jsem byla v Národním muzeum. Byli jsme v planetárium.
3: Kromě těch knedlíků, co jste se během pobytu naučila? Co představuje ten pobyt?
2: Učila jsem se trochu česky a taky pracovat se starší lidi. Jo, bylo dobrý. A taky bydli sama a bez moje rodiče.
3: Tak to je pěkná zkušenost. A bylo něco, co se vám nelíbilo?
2: Zima v Ústí nebylo hezky.
3: V Düsseldorfu občas je také zima, pokud vím.
2: Jo, ale Ústí není moc hezky v zimě.
3: V Ústí nad Labem je zajímavé divadlo. Byla jste tam?
2: Ano, a viděla jsem Popelka balet.

0: Oldřich Pláteník především koordinuje kontaktní centra společnosti Živá paměť v Praze, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. A také se stará, aby němečtí dobrovolníci s úspěchem zvládli své úkoly. Ptala jsem se, co to celkově obsahuje.
1: Zajišťování nějakých volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit a pro klienty, jako jsou tréninky paměti, kanisterapie, psychoterapie, kreativní kroužky, což samozřejmě zajišťují tady dobrovolníci většinou, jazykový kurzy, já teda vedu angličtinu a dobrovolníci němčinu, tím, že v Praze bývá tak 13 až 15 akcí za měsíc, v Ústí nad Labem 2 akce za měsíc a v Českých Budějovicích 1.
0: Proč jste se rozhodl právě pro práci v Živé paměti?
1: Moje babička byla přeživší oběť nacismu, totálně nasazená. Když jsem u ní trávil prázdniny, tak příběhy z totálního nasazení byly takové pohádky, které mi říkala. A když se mi naskytla možnost nejdřív externě učit angličtinu v Živé paměti a potom i tam nastoupit nejdřív na částečný a i na plný úvazek, bylo to vlastně něco, co mě dělá, řekněme, šťastným. Můžu zpříjemňovat vlastně podzim života lidem, který si myslím, že si to zaslouží, a můžu kooperovat s dobrovolníkama, který jsou sami o sobě obrovský obohacení a jeden z velkých důvodů, proč to dělám.
0: Co vám přináší ta spolupráce s cizinci?
1: Mě to jakoby dělá daleko šťastnějším v té práci. Můžu mít možnost se vždycky na rok vlastně seznámit s nějakým člověkem. Je to úplně nový, vidím tu jejich otevřenou mysl a oni jsou opravdu ochotní pomáhat českým seniorům. Vlastně být tady na rok za velmi, velmi nízkou finanční podporu, tak je pro mě úplně fascinující vlastně ten proces toho seznamování s novým člověkem. Má to i svý negativní stránky, jako je vždycky konec toho roku, protože za ten rok si vlastně na toho člověka zvyknete. Troufám si říct, že máme docela přátelský vztahy vždycky a pak vlastně ten člověk vám odejde a přijde novej.
0: Ozývají se vám potom?
1: Jsme v kontaktu docela často. Já vlastně občas jako informuju, co se děje u nás, informují mě a oni sem jezdí docela často. Samozřejmě dělá mi to radost.
0: Jak vaši klienty přijímají mladé Němce?
1: Těší se na ně a já řeknu, že je milujou. Oni opravdu si na ně zvyknou tady, to loučení taky občas provází slzy a já, když vidím to nasazení, nedá mi to neříct. Například IDA ten rok nebylo v plánu, že bude tolik alternovat v Praze, ale já jsem jí poprosil, jestli by nám mohla pomoct v Praze a ona si doslova adoptovala naše klienty v Praze a oni adoptovali jí, takže ten vztah je hrozně hezký a taky nabíjí entuziasmem do té práce dál.
0: Zbývá důležitá otázka pro Idu Drexler a to je, jak dlouho ještě bude s námi.
2: Můj rok tady končí v 30. srpna.
0: Tak to se máme rozloučit.
2: Jo.
0: Jo. A bude vám líto?
2: Ano, jo, jsem smutná.
0: A budete pokračovat v Düsseldorfu?
2: Nevím. Dovedu si představit, že budu dál pracovat jako dobrovolnice se starší lidi.
0: Co se vám tolik líbí na starších lidech?
2: Jsou moc hodní a taky nemají moc stres a mluví moc o její životu.
0: Co řeknou vaši rodiče, když se vrátíte?
2: Moje rodiče myslí, že je dobrý, že jsem tady. A moje maminka taky pracovala jako au pair v Francii. A moje rodiče taky mají ráda Česka.
0: A čekají na vás. A já vás teď řeknu auf Wiedersehen.
2: No jo, naschledanou.

Ida Drexler se samozrejme teší na rodinu, kamarády a na nemecký jazyk. Díky zdejší stáži už má, jak se říká, jeden slovanský jazyk v kapse, což bude výhodou pro jej budoucí studium slavistiky. Že jde o základy a že skloňování zatím není dokonalé, je zanedbatelné ve srovnání s významem její práce u nás. Přeji všechno dobré oběma hostům. U příštího pořadu Mia Oni se na vás, milí posluchači, těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O registraci kandidátů do letošních komunálních voleb musí úřady v celém Česku rozhodnout do dneška. Motoristé neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, už by nemělo pršet, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Registrační úřady v celém Česku musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předcházejících řádných komunálních volbách před 4 lety kandidovalo v celém Česku přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou letos 9. a 10. října. Ve třetině obvodů budou lidé také volit nové senátory. Silničáři budou v noci na neděli opět testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na kilometru 24 ve směru od Prahy uzavírají právě teď. Objížďka vede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do rána do 8 hodiny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
2: Stavba další etapy tramvajové tratě v Olomouci by mohla začít v příštím roce. Tramvaje zatím končí u zastávky U Kapličky. Odtud by trať měla pokračovat dál k ulici Jižní. Město už dokončilo výkupy pozemků, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
4: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel do Slavonina se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes nejvyšší domácí soutěže minimálně do večera posunuli do čela neúplné tabulky. V pátém kole totiž doma vyhráli nad Slováckem 2-1 a mají k dobru bod na druhou Slávii. Tu ale čeká vršovické derby z Bohemians. Duel v Edenu začal před několika málo minutami. Na třetí příčku v tabulce Oskore za obhájce titulu se vyhoupil Liberec díky výhře ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta vyhrála v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno, postupně ojediněle mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a jen na horách ojediněle s přeháňkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu do 18 kilometrů za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na severu Čech, na trase Most Teplice jsou problémy v Bílině, a to v Bílinské ulici. Pokračuje tam vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál, je to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrand panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwald ve Vídni, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A ty člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální, to bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde.

0: Děti jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
1: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
0: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takové zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
1: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
0: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Dík Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo v Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adis Abebě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnu?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89. A protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, a říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatny. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli mi nepočítá, já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon, pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce, v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba sil ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno je velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policisté dnes dopadli nebezpečného muže, po kterém pátrali na Karlovarsku. Lidé mohli naposledy navštívit budovu invalidovny v pražském Karlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, už bez deště, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Policie večer dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku, informovala o tom na síti X. Muž je podezřelý z napadení 42-leté ženy, která utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji museli přepravit do nemocnice. Podle policie se jednalo o konflikt mezi rodinnými příslušníky. Případem se dál zabývají kriminalisté. Českou republiku včera odpoledne a pozdě večer zasáhl velmi vydatný déšť. Na většině míst v Čechách spadlo většinou mezi 15 a 40 mm srážek. Nejvíce zapršelo ve středních Čechách a také na severu Čech. Upřesní Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenaly Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 milimetrů, stejně tak jako Luční bouda, Pomezní boudy 89 milimetrů.
0: Od pondělí 24. srpna nepojedou autobusy mezi Palkovicemi a Frýdecko-Místeckou částí Chlebovice, informuje o tom krajský koordinátor dopravy KODIS. Silnice bude uzavřená kvůli výstavbě chodníku a dlouhodobá výluka potrvá do odvolání.
3: Změny se týkají linek 315 a 316, které nebudou zajíždět na zastávky Palkovice, Podhůří, U Kožuchů a Adámek. Lidé by měli před cestou autobusem sledovat výlukové jízdní řády. Časy odjezdů se oproti pravidelným jízdním řádům mohou lišit. Z Palkovic František Kuča, Český rozhlas.
0: Zájemci si dnes na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v Praze v Karlíně. Příští týden tam začnou rozsáhlé opravy. V budoucnu budou nové stálé expozice, multifunkční sál a také návštěvnická centra.
4: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
5: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
4: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
5: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
6: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
5: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
7: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
5: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Po chladné noci, kdy čekáme ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, bude zítra přes den převážně slunečno, tedy jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně oblačno a pouze v oblasti hor ojedinělé s přehánkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na Blanensku, přesněji na trase Voděrady Drnovice. Osobní vozidlo tam narazilo do stromu, na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Family Magazine.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížal, to znamená teda, že si domů nastěhujete žížalky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížaly mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já nám obecně samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rero Chlovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Sloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rero Chlovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Mm-hmm. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rero Chlovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. Hmm. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat.

0: ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
1: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
0: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
2: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru, potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík, jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny, takže začneme u vymetacího otvoru, provedeme otevření dvířek do komína, řekneme, jak to tam vypadá, žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je, nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň, celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Železniční koridor u Benešova poničili vydatné deště, provoz je tam stále omezený. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zadlužení České republiky se v příštím roce zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne téměř na 640% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos. Řekl to dnes v televizi Nova. Dodal, že Česká republika bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda české vlády nezmínil. Už dříve ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
2: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dnů. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to dnes potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí pouze po jedné koleji sníženou rychlostí.
3: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic za ten přesný rozsah škod, se ještě bude posuzovat.
1: Omezený provoz je ze stejného důvodu také na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, potvrzuje mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
4: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029. Sport.
1: Český útočník Patrik Schick skóroval v dresu německého Leverkusenu hned v úvodním soutěžním zápase nové sezony. 30-letý fotbalista, který po letošním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, pomohl Bayeru gólem k výhře 4-0 na hřišti třetiligového Wiesbadenu v prvním kole německého poháru. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně ujedinile mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ujedinile mlhy, během dne přechodně oblačno, přehánky ujedinile v oblasti hor. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu, o rychlosti do 18 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D1 na Benešovsku je na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava je kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Motoristé musí použít objízdné trasy. Uzavírka tam potrvá do rána do 8 hodin. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
6: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
5: Jiřího, který má rád recesi. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
6: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
5: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
6: Kde pracuje?
5: V Ypsilonce.
6: Zda má hodinu?
5: Nemá.
6: Co to je? To přece není normální.
5: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
2: Správně, ano. Konec vlády jednoho Lábuse!
7: Naše heslo!
2: Vemte Lábusovi veslo!
7: Naše heslo! Vemte Lábusovi veslo!
5: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se tím mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vytřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netrouf. No, máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavé, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vracím k té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako vždyť, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale já takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábo, si ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřinu Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: Brasil. Dai pure sfogo te.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9:25. Ale vy jste paní Drbna.
2: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu. Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
3: Červená!
2: Flek!
3: Zelená!
2: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
0: Ta píše. Ta píše.
2: Tušky Kohinor do celého světa.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to.
10: Tohle to by nedokázal ani Edison.
9: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako to jsem se, nebo pak třeba jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako a dál už třeba takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně a jsem říkal, dejte mi nějakého hodného a oni mi dali tak strašně hodného koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kůň, že pode mnou usnul ten kůň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte? Ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou dceru Lili, Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to lidi, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, žež tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře a on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíčkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočet tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo na... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představení zkoušel, jsem zjistil, že už přece když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Já říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se zůstaneme dále.

0: Tady vyvedl vy něco nepředpokládaného, něco, co naplánováno nebylo, nějaký ten kanadský žertík třeba.
1: No tak to už je dost dlouho, já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha. A teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řadu udělala, Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, že jo, takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no, tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Ostrovech svaz chovatelů Kanárů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.

0: jsem tlakař.
1: Ty jsi tlakař.
0: No, já jsem tlakař.
1: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
2: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako jinak si myslím, že ten tlak jako...
1: Dneska jsi ho ráno měřil?
2: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
1: Kolik tam bylo?
2: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No to.
3: Zdravej člověk.
1: Zdravej člověk, jo, ano.
2: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
1: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný nějak vážnějc?
2: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
1: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
2: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
1: já myslím, jako nebyl jsem.
2: Ne, nebyl.
1: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
2: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
1: Řekni, co užíváš.
2: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
1: Ty bereš všecko preventivně?
2: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
1: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
2: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny. Mně se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji. Oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový. Já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě... A říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem... Takže, no, takže...
1: To byl prášek, který jsi neznal.
2: Ten jsem ještě právě neznal.
1: A chtěl jsi ho zobnout.
2: Chtěl jsem si zobat.
1: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
2: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
1: A zastavilo se to, jo?
2: Jo, mám
1: to.
4: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů, bo tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že jo. Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film, vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No,
0: tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
3: Promluvil o té své práci ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
0: No, a dál?
3: Dál už mě.
0: Tak se na něj šla blbě.
3: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klid, mě už to nebaví.
0: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
6: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
7: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
8: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou. Voloviny.
7: To si teda pište. Kraviny do kravín.
8: Ale nemel furt.
7: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě.
4: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábu se čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
9: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
4: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr, tam byly ty pracovnice JZD, tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, když jsem mi to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
4: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
10: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
11: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
12: To je právě na aerobik, to je zřímá.
10: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
13: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro vlastice. Točka, ale čumáku je celá vesnice.
14: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
10: No jo, nahý jste tam, že nahý.
14: Cože, nahý, no to byla zkouška, to se zkoušelo.
10: Nahý jsme tam nebyli.
14: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
15: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
14: V kumátách a s vídlem a z vás žádné jítel nebondli.
16: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
10: vás. Správně,
14: to ne, to jsme se nedomluvili. Ne, to jsme, zpátky všechny, to ne, tohleto. Dostanete za to prémě, tak o co jde?
16: A že nechaj.
14: Ne, domluva, to ne, to pozor, to ne.
17: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
14: To jsme si tam rozuměli teda, tak ne. Gabino, pochováš se? Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
18: Vidíte, ho kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
19: Je to prevít, ale ten zvík je zále.
14: Co jste se zbláznili, že jste zbláznili? Lidi, lidičky, lidičky pomoct! Lidi, jau, jau, matuško, jau!
20: Nebylo tohle, to tady nebylo.
21: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
14: Jste zbláznili, nebo co?
4: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce, seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
5: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady to myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak. Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a za něj troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Korn má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce navíc to bylo, že sice se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí, jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš Cčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etýdy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Ludou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tohle bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se vysmějte pro nich hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Tazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
6: To.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a
6: dál, no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... Lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Naruším. No, maličko ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy. Po ránu, teď je 11:30. No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme. Jo, vy jste holt bohémové, že jo? Jo, bohéma Puccini, to je krásná opera. Vy a Puccini, prosím vás, odko ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
5: Prosím vás, už vypadněte! Já za chvíličku letím do studia!
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Poslyšte,
6: vy byste to mohl vědět. Prý si Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
5: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vyjít. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
5: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
5: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořínka švitořila, taky jsem měla dobře posadený hlas, víte?
5: Tak už
6: ale
5: budeš stříkat!
6: Patr mě to zničí,
5: já za chviličku letím do studia, já mám tam zpívání! Všecko
6: odřu,
5: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, v patře, ty lidi jsou...
5: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžky to?
5: Ano! Paní Houdová.
9: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
10: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Já ho zabil. A mi říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už se teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, jo? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhletom střídat v těch ženských postavách, jo? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, jo?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Haló, haló, o slovo se hlásí Praha, karlínské studio Českého rozhlasu. Tady Honza Macoun, dnes sám, soukromně, v klidu, s kávou, kterou si teprve donesu. Čas, který využiju hned v té písničce první v rámci zahájení vysílání Noční linky, bude Helena Vondráčková, Tvá malá Jane. No, jestli odhadnete, proč právě tahle písnička. Klid, žádný spěch, žádný stres, posílám úsměv. Mimochodem, děkuji za všechny pozdravy, přání. No, skoro 50 to bude, zanedlouho. Děkuji i za fyzická přání, klasickou poštou. I třeba do Hradce Králové, mimochodem to byla poslední obálka, kterou jsem k narozeninám otevřel dodatečně. Teď ale k vysílání společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka 22. srpna 2026 na téma, no, odhadnete.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já vím, někteří z vás jste připraveni a někteří jste poslouchali včerejší vysílání, tak už víte, že dnes to bude o...

0: písničku Tvá malá Jane naspívala Helena Vondráčková vlastně v té naší tady karlínské budově opatrovíš. V prosinci roku 69 hudbu složil Bohuslav Ondráček a text napsal Zdeněk Borovec. Ta nahrávka vlastně vznikla nebo vyšla, možná ho budete mít tu desku nebo ten, nevím, proč jsem řekl ho, ale můžete ji najít na singly 64 až 71 Přelety také, nebo rok 1970 u Suprafonu, ale to ještě pod značkou nebo se skupením Golden Kids. No on ten samotný text vlastně zachycuje chvíli, kdy rodič zjišťuje, že jeho malá holčička už dospívá. Jane už nemá čas, jako dřív, něco jí trápí, zavírá se do vlastního světa a hlavně něco tají a míchá s pravdou lež. Rodič najednou vlastně neví, co se s ní děje a musí přijmout, že není dítětem, ale dívkou. Takže písnička je tak nejen o dospívání, ale i o prvních tajemstvích a chvíli, kdy mezi rodičem a dítětem přestává fungovat naprostá otevřenost. V sobotní noční lince z Prahy s Honzou Macounem se ptám do jedné hodiny na otázku anebo na konstatování a rád bych, abyste to rozvedli, když zalžou rodiče. Ano, podobné téma jsme tady měli vlastně společně minulý týden, ale to tak jako bylo spíš okrajově. Mě zajímá vlastně spíš ten fakt, kdy je dobré říct dětem pravdu o tom, že i když je jim tolik, kolik jim je, protože... A vůbec, dostali jste se někdy do situace, že jste dětem lhali a pak jste si to vyčítali, nebo vyčítáte dodnes, nebo jste jim nikdy nelhali? Takový typický příklad. Rodiče se rozvádí, dítě 8 let, druhé dítě 12 let. Říct jim pravdu, anebo se vymyslet společensky únosnou odpověď?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Proto se vás budu do jedné hodiny ptát. Lhali jste někdy dětem? Zalhali vám rodiče? Věřili jste doma pohádkám? Tajili jste dětem pravdu? Co se dá tajit? Nemoc? Rozvod? Skutečné důvody? Tajili jste třeba peníze? Tajili jste smrt? Tajili jste hádky? Co ty výmluvy, které se vám ještě zpětně promítají v hlavě? A vůbec dá se taková lež rodičovská dětem, teď mluvím z pozice dítěte, těm rodičům v budoucnu odpustit? Protože nebudem si nalhávat, když je někomu 5, 8, 10, říct pravdu a být nenáviděn, ale s postupem času pochválen za přístup, který rodiče zvolili, i když to pro ně byla ta složitější cesta v důsledku. Jak to vnímáte vy? Těším se na vás. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Příjemný poslech.

Naše léto roku 2026, 23.12 a noční linka Českého rozhlasu. Děti nejsou dospělí a proto jim nejde říkat všechno stejným jazykem jako velkým lidem, zároveň ale nebývají tak slepé, jak si dospělí někdy myslí. Vnímají někdy změny nálady, tichou stolu, zavřené dveře, šeptání v kuchyni i věty, které najednou končí uprostřed. Rodiče svým dětem často při nejmenším často mlží o skutečnostech, které k životu patří odedávna. Nemoc, peníze, rozvod, nevěra, adopce, smrt, taky o historii původu, závislosti nebo minulosti, která se doma nesměla otevírat. Často to dělají rodiče s pocitem, že dítě chrání, jenže dítě jednou vyroste a začne chápat, že ne všechno, co doma slyšelo, byla pravda. Rodičovská lež má vlastně takovou zvláštní váhu, protože přichází od lidí, kterým dítě bezmezně věří. Věří nejvíc. Malá lež může pomoci překlenout těžký okamžik, uklidnit strach nebo odložit pravdu na dobu, kdy dítě unese, jenže dlouhé mlčení může v dospělosti bolet víc než samotná zkušenost. No, tak pojďme do minulosti, pojďme zapátrat. Sobotní noční linka, když zalžou rodiče. První příspěvky, které tady mám, a samozřejmě linka je vám k dispozici, budu rád, když se osmělíte, zavoláte, co se vám honilo tenkrát hlavou, co v případě, že jste museli zalhat, co vlastně jste měli za myšlenkové pochody, anebo jak se na to s odstupem času díváte, jak to vnímáte. Dva příspěvky. Květa napsala, když mi bylo 8, táta odešel od rodiny, maminka mi dlouho tvrdila, že je pracovně pryč. Nejdřív týden, pak měsíc, pak prý musel zůstat déle, já jsem mu kreslila obrázky a ptala se, kdy přijede. Dospělí si asi mysleli, že mě chrání, ale já je vnímala jinak, já cítila, že se něco děje. Večer maminka plakala v kuchyni a když jsem vešla, hned utichla. Pravdu jsem se dozvěděla až od sousedky, která se podřekla. Nebolelo mě jen to, že táta odešel. Bolelo mě, že se mnou všichni zacházeli jako s někým, kdo nemá právo vědět, proč se mu změnil celý svět. Dnes chápu, že maminka byla zoufalá, ale stejně si myslím, že dítě unese pravdu lépe než mlhu. To je možná asi nejlepší vyjádření, které bych asi z hlavy nedal tak nějak úplně dohromady, kdybych mluvil za sebe. Já když jsem se rodičů ptal na to, proč se rozvádí, tak jsem dostal tolik blábolů. No, a to mě vlastně poznamenalo až do současnosti, protože já nevím, co by se odehrávalo, kdybych se dozvěděl ten pravý důvod. Ale tím, jak já jsem nedostal odpověď, kterou jsem potřeboval, anebo odpověď, se kterou by se ta hlava jako srovnala a řekla ano, OK, no tak jsem pátral po té pravdě, že jo. Tak stačilo si přečíst úplně čistě náhodou, když člověk hledá vánoční dárky, tak najde třeba i rozvodové papíry. Já vám řeknu, tam to bylo podrobně pěkně popsané. Teda netvrdím, že takhle by mě to měli rodiče říct, přesně co bylo v těch papírech, ale stačilo říct, táta si našel jinou a byl to kurevník, třeba. Promiňte za upřímnost, ale tak to je. Pojďme ještě dál. Mám tady jeden příspěvek o adopci. To píše Zuzana. Ano, Zuzana Litomyšl, tady to mám. Já jsem se až ve 30 dozvěděla, že jsem adoptovaná. Ne od rodičů, od tety, která to omylem řekla při jedné rodinné oslavě. Najednou mi do sebe zapadly věci, kterým jsem dřív nerozuměla. Proč se doma mlčelo o porodu, proč jsem se nepodobala nikomu z rodiny. Proč babička jednou řekla větu, kterou pak všichni rychle zamluvili. Rodiče mě milovali, o tom nepochybuju. Měla jsem dobré dětství, ale ta lež mě rozsáhle poznamenala do budoucnosti a velmi hluboko. Ne proto, že jsem vlastně nebyla jejich biologické dítě, ale proto, že o mém vlastním životě věděli všichni dřív než já. Odpustila jsem jim, ale důvěra se musela stavět znovu. Pravda o původu podle mě dítěti patří. Jen se musí říct citlivě a včas. No, vnímáte to vy jakým způsobem? A máte něco ze života? Volejte, pište, těším se. Amen.

0: Jiří Korn, neplakej, ani vy, nenechte se dvakrát přemlouvat, zkuste si v hlavě uspořádat své myšlenky a nebojte se mě, nekoušu macek nikdy. Dnešní téma, když zalžou rodiče. Kdo nám volá, pěkný večer, kdo startuje telefonicky noční linku, tady Honza.
1: Je, dobrý den, tady Michal Sedlák z Myšlína.
0: Ale zdravíme do, jsem chtěl říct do Sedlákova, do Myšlína, takže na chatu.
1: Ano, na chatu, ano, je tak.
0: Máme osvěžující večer a noc na neděli, tak pojďme vzpomenout do minulosti, protože jestli si dobře pamatuju, Michal Sedlák děti nemá.
1: Je to tak, je mi 42, pardon.
0: Nevadí, to já, je váš věk, mě to nevadí, každopádně.
1: Jo, já dneska nejsem úplně ve formě, ale přesto volám.
0: Nevadí. My to tak zkusíme na těch 5 minut rozebrat, tak jako dítě, tedy když byl malý Míša a měl rodiče, tak jak vnímal případné lži svých rodičů, svých bohů?
1: Tak já jsem se lží od rodičů teda moc nedočkal, ale je jeden moment, který si pamatuju z dávného dětství a věřím, že mnozí posluchači by takovej rodičovský přístup neschvalovali. A sice já jsem asi tenkrát nějak hodně zlobil, byl to delší čas, že jsem možná rodičům nějakým způsobem pil krev. No a tak si mě máma posadila v jídelně ke stolu, no a začala mi povídat, že se ukázalo, že nejsem jejich, že mám jiný rodiče a že ti rodiče jsou sice hodní, ale jsou chudí a že se budu brzo stěhovat. Takže mě takhle vystrašili.
0: Jo, to bylo strašení jenom.
1: Ano, to bylo
0: Ježišmarja, mě strašili jenom polepšovnou teda, jo, ale do tohohle se nepouštěli.
1: No, mě teda taky strašili, ale to byl teda slabší kalibr, že pojedu, že mě pošlou na tábor, dětský tábor.
0: Nějaký jenže dětský gulag. Jako,
1: no přesně tak, já jako milovník, nebo tehdejší milovník historie, jsem si slovo tábor vždycky spojoval s koncentrákem, že jo, gulag. Mm-hmm. Tak. No a bylo to dost taková nepříjemná chvilka pro mě jako pro malýho. Ale řeknu vám, já jim to nezazdívám. Nevyčítám jim to, chtěli prostě mě trošku vystrašit a důvod toho byl, abych si začal vážit toho, že jsem s nima.
0: A nebylo jednodušší, kdyby vám ten důvod řekli rovnou, protože to, co vlastně vy říkáte, a ještě navíc vlastně jako to chápete, proč to říkali, tak to je pro mě teďka vata, jo? Protože vlastně je to jasné, že to chápete, že něčeho chtěli docílit, protože prostě jste byl dítě trošku neposednějšího charakteru, ale já si teda přiznávám, že třeba jenom tu prostou lež od svých rodičů na téma rozvod, taky dokážu omluvit a dokážu pochopit, proč to udělali, ale mě to poznamenalo jinak, jako mě to vlastně ta lež vlastně mám jí do dneška v té hlavě a říkám si, jako chápu proč, ale nebylo to nutné.
1: Ale představte si, mě to nepoznamenalo vůbec, protože já jsem si v zápětí oddychl, poněvadž to vyvrátili. Když viděli, že jsem teda tak vystrašený, tak nakonec nakonec řekli, že to tak není.
0: Sranda!
1: Možná jsem byl naštvaný, ale to bylo takový úlevný, pane moderátor, to bylo tak úlevný, že doteďka si na tu úlevu pamatuju.
0: No tak jo. Asi zvolili tedy.
1: Tak to byla taková největší lež, kterou jsem se od mámy nebo od rodičů. No,
0: zafungovalo to vůbec? Nálepce. Vůbec zafungovalo to vlastně, co rodiče řekli, jestli...
1: Já myslím, že jo, protože doteďka si to vlastně pamatuju.
0: Jo, a od té doby jste hodný.
1: Od té doby jsem hodně dá se říct, že jo, no. Ale já bych to asi dneska, asi už ten telefonát ukončím, protože mě se dneska stala taková dost nepříjemná věc. No, je to teda tak trošku out of topic, ale mě dneska zemřela kamarádka, hodně blízká, dopisovatelka a napsala mi její máma. To byla teda ta ta moje hodně blízká kamarádka, teda z Ruska, Žukovský, no představte si, on mi srazil vlak.
0: No, reakce jakákoliv od kohokoliv, vlastně není na to, co říct, držte se, jedině není vám můžu říct, držte se.
1: Ano. A já mám trošku takový podezření, protože ona, my jsme byli jako neblízký, jako takhle, no já jsem samozřejmě do Ruska z politických, nebo znám všem známých důvodů, se za ní podívat nemohl, ale ona viděla, že mám rád železnici a ona určitě chtěla, ona byla taková fotící, ráda pořizovala fotografie a takhle. A já si to tak trošku vyčítám, že ona možná pro mě chtěla udělat nějakou fotodokumentaci, protože ona se tak jako hodně ráda fotila. Ona byla trošku hypisačka, takže já si myslím, že ona asi něco dala a nějak to asi přehnala. Nevím co.
0: Teď se to hlavně už nedozvíme ani tak, až se potkáte v tom nebi nebo v pekle, tak si to vysvětlíte, dovyprávíte a třeba se projedete Transsibirskou magistrálu.
1: Já jsem si vzal několik takže se trošku možná mi motá jazyk, takže se omlouvám.
0: V pořádku.
1: Ale prostě jsem teď v prdeli, já to řeknu na rovinu. Já nevím, co budu
0: dělat. Michale, teď, až položíme telefon, pravda, pustím písničku, která je smutná, ale nic jiného nedokážeme udělat, než to, že ti, kdo vás mají rádi, a z posluchačů se najde takových dost, tak budeme posílat sílu. Snad to bude k něčemu dobré a pomůže to. Hlavu vzhůru.
1: Potřeboval pustit do světa, protože to budu teď zpracovávat. To je jako, když mi umřela máma. Prostě, ano. No, já si vždycky na někoho nafixuju.
0: Klid. Tak ne, jo. Nadarmo se říká, že jsme tady jako jedna velká rodina, tak si musíme pomoct. Tak se držte.
1: Tak, jo. Tak děkuju vám a všem
0: lepší noc.
1: Ano. Klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sami jste slyšeli, ne každý máme úsměv od ucha k uchu, protože ne každý máme ten život jenom o tom úsměvu, to je ta pestrost. Tak dneska je Michal v háji a se svými vzpomínkami, myšlenkami, ještě jednou, Michale, držte se, posílám sílu. A samozřejmě, že to nevyřešíme teď, že třeba ani nebudete spát, protože a jelikož to nejdřív musí ta hlava zpracovat, aspoň do takové úrovně, kdy se bude jít dál spát. Tak na vás myslíme, děkuju. A posílám, pravda, smutnou, ale takovou ze života. Myslím, že ji znáte, Viktorka Genzrová a Jakub Smolík. Říkej mi, táto, rok 2008.

0: Mimi táto, Kuba Smolík a Viktorka Gendrová, písnička z roku 2008, alba Láska se narodila o Vánocích. Myslím, že to vydalo vydavatelství Popron Music. No. Text Jiří Zmožek a text hudba Jiří Zmožek a text Marca Zmožek. Tak popojedeme, téma máme těžké, ale času zatím dost.
1: Noční linka.
0: Volá Olda, hezký večer vám.
2: Přeju dobrý večer. Já když jsem se oženil, to tak jsem to zařídil tak, že jsem řekl manžel, vyber si buď to telegram, anebo peníze, jo. A jí se to nelíbilo, a tak říkám, nechci to palit hlavu. A já říkám, buď to budu mít já telegram a ty peníze, anebo já peníze a ty telegram.
0: Promiňte prosím, já vlastně nevím, o čem hovoříte, nebo proč peníze a proč telegram. A jenom, abyste to dovysvětlil.
2: No, taková pravda ze začátku, no. Manželství, jo. A takže manželka souhlasila s tím, že bude mít telegram a já budu mít peníze.
0: Dobře, tak pojďme se dostat k té rodičovské lži. Použili jste rodičovskou lež svému dítěti a jakou?
2: No, já jsem měl dvě děti a nikdy měl jsem chlapce a děvče. Děvče má dneska 56 roků a kluk 53.
0: Takže na všechny otázky, které děti měly, jste vy jako rodiče, nebo vy konkrétně, odpověděl vždycky pravdu?
2: Vždycky jsme jim říkali pravdu. To je za prvé. Za druhé, se s těmi dětmi se musí mluvit už od malička na rovinu. A jestliže oni, ty děti nesou hlupí, jestliže by se jednou stalo, že jim matka nebo otec zraže, tak se asi o důvěru a tím to skončilo. No.
0: To je fakt, tam jde o tu důvěru, že jo? Protože kdo jiný je Bohem, kdo je tím, komu se bezmezně věří, tak to je samozřejmě dítě k rodiči.
2: A další věc. Když jsme neměli dárek, ať je to na Vánoce pro oba stejně, tak jsme nedali nic. No.
0: A pochopili to?

0: tři vnuky, ty vychovala taky ke skromnosti, no ale jsou problémy, no.
1: No, tak to jsem rád, a jsem rád, že jsem slyšel i tento pohled. Nikdy se nezalhalo. Oldo, děkuju moc, ať se vám daří a přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naskle.
2: Za každý.

0: Kdo jste přišli k vysílání později, tak máte naladěno správně. Tady je jedna z regionálních stanic, konkrétně Střední Čechy, Český rozhlas Střední Čechy, ze které vysílá z Prahy Honza Macoun. A připojené jsou ostatní regiony a taky stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka je na téma, když zalžou rodiče. A Lenka volá, taky by se ráda připojila, tak vítejte u nás.
1: Dobrý večer. Já vám to řeknu takhle. Já jsem měla rodiče, jak se říká, na baterky. Protože mě vychovala za 11 babička, bráši druhá babička, jo. Mm-hmm. A já jsem musela dělat všechno, co bylo potřeba. Dědečka přebalovat, jako pradědečka, všechno. Jo, a dodržela jsem se teda a pak si rodiče vzali a její bráchy teda a já jsem potom dostala tuberu po porodu a musela jsem do špitálu. A oni na mě udělali podvod, protože jsem tam byla 3 roky i tím, že prostě ti udělali papír od soudu, aby kluka byli napsali ho na sebe. Mm-hmm. Na to, jo?
0: Ano.
1: A já jsem o tom viděla a pak jsem přijela a hledala jsem ho a tata přijel se s Halitkou a říká mě, si nevíš pýtá, jedeme s Halitkou tam. A místo toho mě dovedl do Brna do Černovic a tam mi řekli, že jsou zdravá. Nemám je teda dom, jo, a ještě do Bohu jít do toho. A já jsem přijela teda dom a zjistila jsem, že kluky zavčili s mamou v baráku. Já jsem se s tím strašně pohádala, jo, a odešla jsem z domů. Kluka jsem mi tam musela samozřejmě nechat.
0: A to vám bylo kolik let?
1: To by bylo, kluk se narodil 23 let, když je bylo, jo. A teď ti klukovi 38. No a jenom, že on se vyučil, vystudoval práva a vystudoval školu papír, prostě může navrhovat, vykreslit na barák a takový ty papíry a jako tam by vedl se pojít, tak to bylo školu, jako vystudoval, ale jak to je stavební, no. A tak jsem si říkala, že to pohádala a odešla jsem z domu. Ani s bráchem se nebavím, protože ten se mě ani nezastal. A syna si tam nechali a od té doby jsem ani syna neviděla.
0: Takže ve vašem případě se jedná o lež, která vlastně zničila všechny vztahy, které byly v rodině.
1: Ano, ano. A další lež tam byla, že jsem byla v tom špitalu, tak je přišel po zpátku z důchodu 60 000 korun. A můj tatíček to převzal, podepsal jsem jménem a převzal to a dal sebe ty peníze, jako, aby to vyhodoval, to jsem zjistila, až jsem vešel tady tu služejku a tak vybral ostuda, tak jsem nechtěla dělat ostudu, ale musel jsem se tam 100krát podepsat na poště, že ten prostě podpis není můj.
0: Podvody necháme na jindy. Ale chápu, je to tragédie, tak či tak, každopádně děkuju za zavolání, děkuju všem i budoucím, kteří teď zvedají telefon a chtějí se připojit do našeho vysílání. Vám moc děkuju, Lenko, dobrou noc a vy ostatní vítejte, volejte 731 800. Dnešní téma je, když zalžou, ne selžou, to je rozdíl, když zalžou rodiče. Tady mi ještě přišla předem do linka@rozhlas.cz vlastně reakce na dnešní téma a to by mě vlastně vůbec nenapadlo, byť to s dnešním tématem velmi souvisí, ale vlastně ta odnož, ten konkrétní druh lhaní. Ach, můj bože, když nám zemřel pes, dcera byla malá a my jsme nevěděli, jak jí to říct, tak jsme vymysleli naprosto hloupou verzi, že pejsek odjel na léčení. Dcera se ptala, kam přesně, kdy se vrátí, jestli má vlastní pokoj a jestli mu můžeme poslat piškoty. My jsme se do té lži ještě zamotávali čím dál víc, nakonec nakreslila psovi pohlednici a chtěla adresu. No to už jsme pochopili, že jsme si zadělali na větší bolest. Řekli jsme jí pravdu. Plakala samozřejmě, ale pak nám řekla, že jsme jí měli říct hned, že by mu aspoň nakreslila obrázek do nebe, jenom někam jinam. Od té doby si dávám velký pozor na milosrdné lži, nikdy jsou milosrdné, hlavně pro dospělé. Děkuji moc, nepodepsáno tady, ale mám napsáno Pelhřimov, tak zdravím tam. No, vymyslet si takovou pohádku, to je teda, a ještě se do toho zamotává, to dítě má zapeklité otázky, pod otázky a do otázky, že? Popojedeme, tady máme další vztahovou o vlastně dnešním tématu, Karel Gott, téma Táto, zůstaň aspoň do Vánoc.

0: říct pravdu svým dětem a být odsouzen dětmi vlastní krví na dlouhou dobu, protože ta hlava to nemusí dobře zpracovat, anebo vymyslet si takovou lež, která uzavře téma, ale taky to znamená, že se může stát, že potom v pozdější době se najednou stane to, že se znovu to téma otevře a přijde se na to, že věc se má úplně jinak. Říkat radši pravdu o tom, že se rodiče rozvádí, než to, že tatínek jede na dlouhý výlet a rekonvalescenci na druhé straně země koule a ještě si to ukazovat na globusu. Když zalžou rodiče, to je to dnešní téma. Mimochodem písničku, kterou jste slyšeli jenom do vysvětlení, Táto zůstaň aspoň do Vánoc, to je myslím nějaký rok 72, Karel Gott samozřejmě, ta písnička vlastně je příběhem vyprávěný očima dítěte, které vidí, že otec odchází od rodiny, nerozumí všem důvodům, ale velmi dobře chápe, že se doma něco zásadního rozpadá. No a pak přišla ta prosba, aby ještě zůstal, aspoň do Vánoc. No a právě proto se píseň taky hodí k tomu rodičovskému mlčení, mlžení a lhaní. Pojďme dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zalžou rodiče, ptám se ještě před půlnocí koho. Dobrý večer.
2: Tady Ota Ozbánova.
0: Ano, zdravím vás, Oto, povídejte, jaký jste rodič, anebo případně jako škvrně, které vnímalo odpovědi od svých rodičů?
2: Mně se to stalo opačně, že já jsem lhal rodičům. My jsme byli s kamarádama na zábavě a v noci pro nás přijel řidič, protože my jsme popíjeli. A on nechtě narazil do stromu s autem. A zabil se tam můj nejlepší kamarád. Opravdu nejlepší kamarád. My jsme byli jedno tělo, jedna duše. A já jsem šel, my jsme přijeli do Uherského Brodu, já jsem šel k ním, k jeho rodičům a zalhal jsem jim, že Radek bude spát u mě, protože já jsem neměl tu sílu jim to oznamovat. Takže se to potom dozvěděli až od policie. Ale to jenom tak to říkám na okraj, že jsem musel lhát těm rodičům, já jsem to nedokázal.
0: Takže to nebyla jako jednodušší cesta ve smyslu toho, že... No vlastně byla to jednodušší cesta, protože byste to nedokázal jim to říct, ano.
2: No to jsem nedokázal... Prostě zbaběle jsem utekl, no.
0: A oni to potom s vámi ještě rozebírali někdy?
2: No, tak to mi jedině mezi kamarádama, ale můžu vám říct, že když měl obřadní síní pohřeb, tak jediný, kdo tam plakal, tak jsem byl já.
0: No... Trvalo to jak dlouho? Jak dlouho, že jste si to vyčítal? Přece jenom výčitky nejsou zrovna ty, které se opouštějí rychle.
2: To byly celé roky. Každý den jsem na Radka myslel celé roky. Teď si to už dovedu představit, že to je osud nebo
0: zkrátka,
2: nebo že to tak mělo být.
0: Něco, co vám v té hlavě udělá jasno, nebo jakoby srozuměnost. Ano.
2: Rozumově jsem si to odůvodnil. Uh-huh. Asi tak, takže takhle jsem já lhal rodičům, ne svojím, ale...
0: No a svým dětem, když se podívám, třeba máte děti, jestli se smím zeptat?
2: Nemáte.
0: A myslíte si, nebo vnímáte to téma, to, o čem se tady dneska povídáme, vy jako rodič, teda jenom teoretik, vy byste za každé okolnosti říkal pravdu svým dětem?
2: No, určitě ne. Nějaké tvrdé věci asi ne.
0: Takže kdyby se vás zeptali, kdybyste měl třeba dítě z dětského domova a zeptalo by se na to o vlastně, kdo je maminkou, proč nemáme třeba, nebo proč jí nemá, nebo proč žijete jenom společně, Takže myslíte si, že je lepší říct takovou pravdu, která je optimální vzhledem k jeho věku a aktuálnímu stavu duše?
2: Já si myslím, že tak kolem 15. roku už by to bylo vhodné říct.
0: Vidíte, já třeba si sám myslím, že teď, když jste to zmínil vy, pro mě to přijde jako naprosto telecí věk, naprosto takový ten věk, kdy se úplně zkratkovitě jedná a kdy vlastně dojde k úplnému nepochopení, protože puberta, že jo?
2: Je to argument, no.
0: Dobře, máme si o čem ještě povídat dál, moc děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Dívám se do těch vašich příspěvků. Helena, nebrala jsem to jako lhaní, když jsme odjížděli do bývalé Jugoslávie na dovolenou a věděli jsme, že se vrátit nechceme a děti neměly o našich plánech tušení. Byla to nutná lež. Když už jsme byli v Rakousku a bylo jisté, že zpátky domů nepojedeme, řekli jsme dětem pravdu. Mladší dcera se rozbrečela, protože nechala doma svého oblíbeného velkého plyšového pejska. Za pár let ho ale už měla a pak už ani o něho moc nestála. Jinak si pamatuju, že bych někdy dětem lhal a nemám totiž lhání ráda. Věřím tomu, že lež má krátké nohy a pravda stejně či dříve později vyjde najevo. Mám tady i od, jestli to čtu správně, od Zbyňka příspěvek. Mojí mamičky jsem se jako malý kluk ptal, jak přicházejí děti na svět a ona řekla, že se kupují v takových obchodech a nikdy mě neukázala. Je to lež nebo ne? Zbyňku těžko říct, jestli to bylo v období, kdy byly bony, tak by vás nasměrovala do Tuzexu, ale tak... To už je jenom žert. To je vlastně to téma, které jsme měli posledně společně. Dnešní sobotní téma noční linky Českého rozhlasu je Když zalže rodič. Nebo rodiče. Jana, zdravím vás, pane Honzo, je linkaře. Myslím, že každý milující rodič někdy dětem zalhal. Důvod je jasný, aby neutrpěla dětská duše. Třeba u nás, Ježíšek, hráli jsme doma takovou hru, co nejdál to šlo, že dárky pod stromek dává Ježíšek a já jsem dělala překvapenou. Asi ve 12 letech jsem požádala mamku, že i já chci koupit dárky a tak z naspořených peněz jsem nakoupila první dárky. Docela praktické, při dnešních cenách bych tohle nezvládla. Další lež mých rodičů se týkala rakoviny mého dědečka. Mohu se na ně zlobit? Samozřejmě, že ne. Psal se rok 64 a lékařská věda nebyla tam, kde je dnes. Takže, co to šlo, mi nebylo jako dítěti sděleno, že děda zemře, ale protože prarodiče bydleli s námi, měla jsem ho denně na očích. Ovšem po tolika letech si dodnes mnohé věci vybavuji a pamatuji a nevidím v tom problém. Zdraví Jana. Ptám se, je lepší zalhat dětem proto, aby se téma uzavřelo, anebo říct pravdu. I když to znamená, že třeba to dítě úplně s vámi nebude souhlasit a bude projevovat vzdor, třeba mnohem déle, násobně déle, než kdyby to bylo právě s tou lží jako takovou. Těším se i na příspěvky v další hodině.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z historické karlínské budovy, vám přeji pěknou dobrou noc. A než přijde půlnoc, ještě to musím stihnout v těch pár vteřinách, kolega rozhlasák a televizák, on je to teda mladý klacek dneska, budoucí pan doktor, ale má narozeniny. A ještě s tak krásným jménem, já kdybych to nezmínil, tak on by z toho byl nesvůj, Vojtěch Přívětivý. Vojto, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a nikdy nelže dětem. Jo, to se dneska řeší, protože ty děti si to dokážou, ale co ti budu vyprávět jako budoucí psycholog, možná strateg, byste se měli o tom učit, anebo už jste se učili, anebo vlastně je to tvoje celoživotní budoucí práce, tak a ti to vyjde. Všechno nejlepší i dalším oslavencům sobotního dne.
1: Noční linka.
0: Ano, ano, ano, vítáme nový den, je tu neděle 23. srpna 2026. Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ještě jednou tady Honza Macoun. Dnes slaví svátek, už se na to dívám, Sandry. Je jich něco přes 5400. Nejčastěji Sandry bydlí v Podkrušnohoří nebo v Krušných horách. Typické Sandře je 21 a jedna Sandra připadá na přibližně 2000 obyvatel. A podle příjmenáře slaví Hamplovi. Vás je něco ke 2000 a rozhodně bych o vás jako nemluvil ve zlém v Zábřehu na Moravě a nejbližším okolí, protože tam je hamplý líheň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče téma nočního vysílání Noční linky z Prahy.

0: Krátce po půlnoci pokračuje sobotní noční linka. Když se lže dětem, ano, tak pojďme odhalit, jak to bylo v tom vašem případě, ať už když jste byli vy malým tím capartem, anebo vy jako dospělák, která hledala cestu, jak ukonejšit nebo nějak vysvětlit svému prckovi to, co se aktuálně děje, ať už v rodině nebo někde v okolí, anebo s milovaným pejskem, který se zaběhnul, stejně tak jako třeba kočička, která utekla do jiné lepší rodiny, protože jí dali víc jídla. A teď jde o to, jestli lhát nebo nelhat, protože když člověk zalže, možná je téma rychle uzavřeno, ale pak se může dodatečně znovu otevřít a může to být vyčiněno tím rodičům. A nebo řekneme pravdu a pak to bude způsobovat to, že třeba vznikne i nějaká zloba, která to dítěte, obzvlášť v tom pubescentním věku, bude na dlouhé roky, než dojde do okamžiku, kdy ta hlava dospěje a dojdou některé souvislosti, ale bude to díky rodičům a ne se škraloupem, kterému se říká rodičovská lež.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to na vás. Teď je vhodné zvednout telefon, odhodit strach a volat sem ke mně do Pražského studia Českého rozhlasu do noční linky k tématu, když zalžou rodiče. Bát se nemusíte. Samozřejmě mám tady připravené další příspěvky, které jste buď odeslali na e-mail linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře nebo do toho prostoru pro komentování s pozvánkou k dnešnímu vysílání. Že zdraví Honza Macoun, do jedné hodiny ještě stále můžete volat. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo nám volá o té výranoční linku? Halo? Ne, neslyším nic. Teď slyším, kdo tam je? Halo, halo?
2: Krásný večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, už děkoval jsem vám, děkoval.
2: Díky.
0: Já díky za váš pozdrav.
2: Chtěla jsem volat. Protože mě buší srdce z těch případů.
0: Ano, i mě.
2: Ale mám stejný případ jako vaše mamina.
0: Tak ven s tím, povídejte, nenechte to v sobě, rozdejte to.
2: Něco podobného se mně přihodilo jako vaši mamince. Můj muž si našel mladší v době, kdy naše dcera byla těhotná a měla před svatbou. A já jsem ho prosila, ať to před ní zatajíme, že chce odejít od rodiny, vlastně tenkrát už jenom ode mě, ať to zatajíme, ať má klidný těhotenství a v klidu porodí. Mm-hmm. Jenže byl asi natolik poblázněný v novém zaměstnání, kdy založili silnou čtyřku, ve které byla i shodou okolností mé dcery švagrová nastávající.
0: No, ať to máme ještě víc zamotané.
2: A ta se stala svobodnou matkou díky svému partnerovi. Ne díky mému mužovi bývalýmu, ale díky partnerovi, který byl v té čtyřce. A ještě navíc, když se asi po třetí oženil a vrátil se teda na Slovensko, on byl Slovák, tak jeho poslední žena zakázala mu styk s jak s jeho dcerou, tak s vnučkou a s noučaty, mými pravnoučaty. A moje vnučka z toho byla tak psychicky rozladěná, že se musela léčit.
0: To už duše nezvládla. A jestli se smím doptat?
2: Nezvládla to, protože my jsme jako rodina z mé strany, jako můj otec, jako babička jejich, že jo, s dědečkem, ji vlastně taky vychovali, nebo vychovali. Byla o prázdninách, byly děti, jak naše, tak od bratra na chalupě, takže oni měli velice vřelý vztah. A tak prostě nezažila nějakou takovou ránu, která se stala tímhletím dramatickým, bych řekla, vztahem svýho, se svým dědou.
0: Jestli vás můžu poprosit, jenom vy jste začínala tím, že dcera se nesměla těhotná dozvědět. Já to chápu, prostě... ale jako to jí bylo kolik let? A proč jste si myslela, že jako to, že to je těhotná, že jako, nebo byla citlivější, nebo je citlivější?
2: Protože do té doby my jsme měli krásný manželství, nám to jako lidi záviděli, protože můj muž docela slušně se, nebo hezky se vyjadřoval o našem vztahu a tak dále.
0: A tím pádem na povrch vlastně nic nevyšlo, takže se nikdo nemohl domnívat, že...
2: Takže jsme ji chtěli prostě, nebo já jsem chtěla ji od toho ušetřit.
0: A řekněte, ona to vnímala, pochopila to a nebrala to jako nějakou zradu svých rodičů nebo své mamky?
2: No, moji zradu to snad ani nebrala, ale tak byla zaláskovaná, že jo, takže to nějak prostě snad to snášela dobře. Hmm. Ale ještě bych teda chtěla říct jednu věc, co se týče pana Michala, tak je to hrozně smutný, když odejde člen rodiny, nebo teďka člen rodiny, nebo člověk, který ho milujeme, takovýmhle způsobem. A navíc já mám, dá se říct, kladný stav k ruskému národu, protože ze sportu jsem měla dobrý vztahy a mrzí mě, že ruští sportovci nemůžou na světový soutěže a hlavně v hokeji, kdy teda ta sborná vybejvala určitě do těch prvních míst zasáhla.
0: Rozumím.
2: Pleteme do politiky.
0: Přesně, já jenom chci říct, že ne, politiku netaháme sem, ale vysvětlení zaznělo. A to, že na něj myslíme, se můžeme shodnout, ne?
2: No, a pak teda to úmrtí psa. My jsme teda taky vnukových zalhali, že pes, protože žije u cizině, tak pes mi odešel v době, kdy už byli doma. Bylo to po prázdninách, protože tady tráví i prázdniny a do dneška mi to vyčítá, že se s ním nerozloučil. Nedávno odjeli a bylo to opět, jsem to měla na talíři, že byli jsme na hrobečku, jsme museli jít k Jiskovi a měla jsem to opět na talíři, že jsem mu to neřekla.
0: Magdaleno, na talíři teď je klid, rozloučení a dotyky slávy Petra Jandy a Marty Jandové. Děkuju moc a dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji a těším se na pondělí ráno.

Za show rodiče, to je dnešní téma Noční linky. Zdraví vás Honza Macoun. A tohle byla písnička Rotiky Slávy, Petra Janda, Marta Jandová, to je nějaký rok 2008. Hudba samozřejmě Petra Janda, ale text Aleš Brychta. Ta písnička vznikla u Petra Jandy ve studiu Na propasti a byla dokončena, jak jsem zjistil, 31. července 2008 a vyšla na Jandově solovém albu Jednou jo, jednou ne. A vyšlo 1. srpna 2008. Vlastně to, co jste slyšeli, byl skutečný hudební rozhovor otce s dospělou dcerou. Petr Janda tam vzpomínal na dobu, kdy Martu jako malou houpával na kolenou a připomíná, že i existují něco jako těžké rodinné zkušenosti. Kdysi byli čtyři, zůstali už jen dva. Marta zase popisuje, jaké bylo vyrůstat vedle slavného otce, zatímco jiní tátové večer ukládali děti. Ten její často koncertoval. Ano, když zalžou rodiče, jak dlouho se to potom ještě řeší, neřeší nebo vůbec promítá do vztahu mezi rodičem a dítětem? Budu moc rád, když zavoláte do Noční linky anebo napíšete. Těch příspěvků je tu fakt hodně. Když zemřel děda, bylo mi 6. Dospělí mi řekli, že děda odešel, jenže neřekli kam. No já jsem si dlouho myslela, že se vrátí, sedávala jsem u okna, čekala, jestli půjde ulicí, dokonce se mu schovávala bonbon, protože je měl rád. Až po nějaké době mi starší bratranec řekl, že děda je mrtvý. Bylo to tvrdé, surové, bez přípravy. Doma pak byli na bratrance naštvaní, ale já jsem vlastně byla moc ráda, že mi konečně někdo řekl pravdu. Dneska si myslím, že smrt se dětem nemá popisovat děsivě, ale ani se nemá balit do věd, které znamenají něco jiného. Slovo odešel může být pro dítě naděje a to potom bolí. Děkuju moc, děkuju, píše paní Vlasta z Kroměříže. No, to je pravda, slovo odešel je strašné vlastně. Já bych asi taky čekal. Zní to zvláštně, ale no, to si člověk vybaví, až když to slyší, čte, vnímá příběh od někoho jiného a poznává se v tom, nebo asi tuší, kam by se jeho hlava ubírala. Jak to vnímáte, vy volejte. 731 800 900, když zalžou rodiče. Samozřejmě, že každý rodič, nebo teda troufám si říct, že každý rodič miluje své potomky nebo svého potomka, svou budoucnost. Jak říká Jaroslav Samson Lenk, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. To, za co by si ty ostatní děti chtěl zabít, to vlastně ještě pochválíš. To myslím, že má taky dost lidí, kteří mají děti, anebo je mají na hlídání, protože co si to kdo může dovolovat, že no, ale potom s tím tvorečkem pracujte, řekněte správnou odpověď na otázku, ale teď jde o to, jestli je pravdivá. Jo, protože i ta lež bolí a nejen dětská, protože dětská lež obzvlášť, když si uvědomíte, že dítě vám bezmezně věří.

0: Když zalžou rodiče, no můžu si použít tady od Petra Nadě, je to frajerské, že jsem vyřešil problém, no ale bylo to selží a to se povětšinou, snad vždycky otočí, sice ne třeba hned, ale po několika letech a může to mít zásadní důsledky. Tak třeba František napsal, já bych řekl, co se tajilo našim dětem, ale taky v roce 68 národů. Trochu to souvisí se včerejším tématem, František. Blanka napsala, dobrý večer, všem tajila jsem svým tým rodičům, že jezdím s holkama na výlety a přitom jsem jezdila s bandou kluků a kámoškou na čundry. To by mě naši nepustili, zdraví Blanka z Přeloučská. Takže takhle naopak, lhát rodičům. A když se to provalilo, věřím, že se to provalilo, ne proto, abych z toho měl teď jako radost tam o čem mluvit, ale byl tam jenom ten nádech, výdech, oči vsloup a odchod, nebo ten pásek nějak z těch kalhot musel dolů a zkusit, jak to funguje i v jiné činnosti, než tím, když zadržuje břicho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, ptám se vás. Dobrou noc, kdo je na druhé straně?
2: Tady Staňka, já vás zdravím.
0: Staňko, také zdravím, dobrý večer. Prosím,
2: dobrý večer.
0: Jak to máte vy s tím tématem dnes?
2: No, sedím u toho rádia, držím telefon a usmívám se. No.
0: A to je vše?
2: Když se zamyslím, tak vlastně lžeme všichni. Jo, podívejte se, jak ten pán zmiňoval ty Vánoce, proč nedokážeme říct, jako, že oslavujeme narození pána Ježíše a říct pravdu, že neznáme jako přesný termín jeho narození, že každá země to oslavuje jinak, v jiném termínu a vysvětlit to těm dětem, ale my děláme v první řadě nejenom lháře, ale i blázni sami ze sebe. A pak sedíme u svátečního stolu, jo, koukáme dětem do očí, děti koukají do očí nám, ještě se k tomu modlíme, jo, a v podstatě jsme lháři.
0: No, půjdeme do pekla.
2: Nemusíme jít do pekla, jo? Nemusíme jít do pekla, nemusíme nikoho strašit, ale zamyslet se nad sebou.
0: Můžeme, Staňko, to vzít taky jako rovnou pozvánku k vysílání noční linky do dalšího měsíce, protože tam mám zrovna naplánované téma. Až bude po, bude to do nebe, anebo do pekla.
2: Takhle. Vemte si tolik, že stromeček, to je pohanský zvyk, když nám to přinesl ředitel Národního divadla, myslím z Německa.
0: Nechci bránit rodiče, ale třeba tu historii neznají, nebo byli v učení na 4 minus otazník.
2: Ale že se i církev k tomu propůjčí. Tak my jako to je neomluvitelné. To je neomluvitelné, jo? Takže jako lžeme si z pokolení na pokolení. Budeme hledat, že to je tradice. Jaká tradice? Ano, tradice to je. Tradice je to taková, že vlastně si lžeme. Jo? Potom plné stoly jídla, tak jako kdybychom 14 dnů nejedli, nebo to máme velkou díru do krku, když je to rozežranost. A pak se nadivme, že dneska děti po nás chcou telefony, že chcou po nás drahé dárky. A já mám vnučku 11 letou a říká, babičko, já si ještě můžu napsat, co chci a dělá si z toho legraci, jak má pitomí rodiče. Jo? Takže skutečně ty děti pak ztrácejí úctu i k těm rodičům.
0: No především je se tady akorát potvrzuje, že naše děti mají své rodiče pěkně prokouknuté, protože evidentně rodiče si myslí, že nejsou zas tak chytré, ale přitom děti nás přečurají.
2: Já vám řeknu tolik, já jsem dostala k Vánocům jako dítě, měla jsem, já nevím, možná 8 let, krásný kalhoty, tehdy sportovní, nosili se kaliotky, pěknou bundu, všechno bylo nové a červené kozačky. A já jsem tyhle kozačky viděla, to tehdy ještě existovaly partiovky. Jo, a tam dělala tam kousek od nás vedoucí nějaká paní Procházková. Mm-hmm. No a maminka tam s oblibou ty boty chodila nakupovat, poněvadž dejme tomu jako letní boty, tam vyšly některé i na 5 korun. Jo, v té partiovce. A to mm-hmm. bylo nové zboží, nenošené zboží. A když jsem pak viděla ty kozačky pod tím stromečkem, tak jsem opravdu ztratila veškeré mínění o vkusu svojí maminky a říkám, no tak to mám chodit jako kašpar. Já nevěřím tomu, že ten Ježíšek je tak blbej. No málem jsem dostala faxku od tatínka, jo? A ten mě nikdy nebyl, tak jenom natřáhl tu ruku.
0: Já už myslel, že... Že jste hlavou ucukla, takže proto jste ji nedostala.
2: Ne. On si uvědomil, že by to, jako, že by to přehnal, on mě nikdy neudeřil.
0: Staňko, děkuji moc i vám za příspěvek takže, a za myšlení.
2: Takže je to takové, je to smutné, jo? Takže nelžeme dětem, jo? A co se týče rozvodu, tak víte co, já ty konkubíny a řeknu to bošklivě, vyjádřím se o těch mužích, kteří zahýbají ty chujoplety, já je nemám ráda. Zaplať pánbu, že jsem ho doma neměla a že nás rozdělila smrt po 29 letech manželství, jo, poněvadž dneska, když se podívám doleva, doprava, rozvedená, rozvedený, vždycky říkám, chyba je na obou stranách.
0: Co mám, jo, to právě takže... chtěl doplnit, aby to bylo vyvážené, protože třeba můj soused, kamarád mnohaletý, zase našel svoji ženu a ještě navíc s jinou ženou v místech nočního spánku a rozvod na spadnutí, tak to myslím, že zkrátka jsou na to dva vždycky, minimálně dva.
2: Přesně tak, ale vždycky je chyba na obou stranách. Jo, a co se týče těch teploušů...
0: To takhle neříkám.

Miloš Doležal a soudím ve vysílání Českého rozhlasu 035, tedy noční linka z Prahy a téma, když zalžou rodiče. Ještě chvíli si můžeme povídat na tohle téma. Kdo se osmělíte, volejte 731 800 900 nebo pište linka zavináč rozhlas.cz. Již vidíte, já o tom mluvím, ani jsem se tam nepodíval, protože tady na mě vyskakují stále příspěvky od vás prostřednictvím pozvánky internetové a vlastně příspěvku pod, takže koukněte i vy případně na příspěvky k dnešnímu tématu a to až do páté hodiny raní na rozhlas.cz.

0: linka a můžete si počíst to, co napsali právě posluchači v průběhu dnešního vysílání k dnešnímu tématu. V pět ráno se to překlopí a je tam téma další a to vám prozradím za chvíli. No a to dnešní téma, no mám tady třeba Havlíčkův brat Drahomíra, 73 let, napsala to takto. Když babička onemocněla, doma se přede mnou všechno tutlalo. Říkali mi, že je unavená, že si musí odpočinout, že bude zase dobře, jenže já jsem viděla, že maminka má červené oči, děda najednou přestával zpívat u rádia. Mně bylo 10, nebyla jsem dospělá, ale hloupá taky ne. Nejhorší bylo, že jsem se bála ptát. Měla jsem pocit, že když se zeptám nahlas, stane se ještě něco horšího. Babička zemřela a já jsem se s ní pořádně nerozloučila, protože mi nikdo neřekl, že už není moc času. Dospělí mě chtěli chránit před bolestí, jenže tím vzali možnost říct babičce větu, kterou bych si dnes přála říct, že mám ráda. Vidíte, taková obyčejná věta, co by mohla způsobit. Tak snad měla Drahomír tam na ten nebeský obláček a pak si to všechno můžete případně vypovídat vzájemně, společně. Nebo ne? Další volající, muž, žena, kdo je tam? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Jana Strutnová.
0: Zdravím, Jani. Vypnout rádio, prosím, ať se slyšíme lépe.
1: Vypnutý.
0: Hotovo, děkuju. Tak jako
1: to
0: rodič.
1: To je vždycky tak. No, o tom lhaní dětem, ono to není vždycky lhaní. Já když jsem byla malička, tak mě máma jednou četla z časopisu, myslím, Mateří douška nebo Sluníčko, takovou pohádku a ona špatně dopadla, včelka tam byla zahubena a já jsem se dala do velikého pláče, že to tak dopadlo.
0: To tak potom vzali biolitem nebo...
1: Prosím?
0: To jí vzali biolitem, nebo že pohádky většinou končí dobře?
1: Ne, to bylo v pohádce, jak sršeň utopila včelku.
0: Jo, takhle, dobrý, teď už to dává smysl. Smysl, že tam bude nějak...
1: No, to bylo v pohádce v jednom dětském časopise. A potom už mě vždycky četli pohádky takový ty, co špatně skončili, tak to přeměnili na dobrý konec. Třeba v Broučcích nikdo nezahynul, jo. Pohádce o Kohoutkovi a slepičce to dopadlo dobře a Kohoutek se nakonec polepšil.
0: Ano.
1: A rozdělil se vždycky se slepičkou, takže asi o tom jsem chtěla pohovořit. A jinak bych prosím vás ještě chtěla říct.
0: Povídejte.
1: Že... No, chtěla jsem taky hlavně teda teďka říct, že ta paní, co mluvila přede mnou, ta skutečně...
0: Dost, prosím, nereagujme na příspěvky posluchačů jiných. Radši
1: mluví,
0: ne.
1: Tak se mě dělá špatně.
0: No, vidíte, já to taky někdy odnáším jako moderátor, ale tak už jsem na to za léta zvyklý.
1: Myslím špatně na vás.
0: Jo, mě nevadí.
1: Ale ta paní mě teda pěkně...
0: No, ale nechme si to na jindy, tohle neprobíráme, ať jsme fér ke každému. Nevracejme se k tomu, co bylo, bylo, noví posluchači, kteří poslouchají, tak neví. Jestli se nezlobíte, Jano, jo?
1: Já se vůbec nezlobím a ještě dám takovou malou poznámku, že když už se mluvilo o pohanství, tak to byla skvělá věc, ale dnes už to málo kdo ví.
0: A možná se k tomu vrátíme, protože svaté knihy budeme probírat společně v rámci měsíce září v Noční lince, tak se
1: tak
0: těším.
1: Tak to bude úplně skvělý.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc, taky děkuju. Noční

0: 0.43, jdeme pomalu do finále. Pražská noční linka dnes na téma, když zalžou dětem rodiče, tak jaké příběhy se urodí ještě do té jedné hodiny, je to na vás, linka je volná, 731 800 900. No, z pohledu psychologa, co jsem si našel, když dítě zalže rodičům, většinou přijde napomenutí. Když ale zalžou rodiče dítěti, bývá to složitější. Právě podle psychologů nejde jen o samotnou lež, ale o to, co s ní udělá důvěra. Rodič je pro dítě první autorita, první bezpečné místo a často i první člověk, podle kterého se dítě učí, jak svět funguje. Ne každá rodičovská lež má stejnou váhu, něco jiného je drobná pohádka o Ježíškovi. Někdo to tak může mít, někdo to může brát za zásadnější a bude se teď čertit. Taky to může být o tom, že i někce bude jen trochu štípat a no, ještě párkrát se vyspíš a pak půjdeš do té školy, ze které pak nebudeš moc odejít. Je tady nějaká povinná školní docházka. Zkrátka, dítě často nezná fakta, ale velmi dobře vnímá napětí. Pozná, že doma něco nesedí, i když mu dospělí tvrdí opak. A to jsem se právě já před možná skoro už 2 lety ptal dětí v jedné třídě, jak se pozná ve vaší domácnosti nebo u vás doma, že je maminka naštvaná na tatínka. Jo? Čekal jsem teda odpovědi nějaké, ale vyrazili mi dech úplně všechny, ta zásadní nebo tam úplně. Naštěstí to byla, myslím, holčička, která odpovídala z té řady dětí až jako poslední. Po tom, co řekla, tak jsem se podíval na paní učitelku. Paní učitelka dala hlavu do strany. Ne, jak Věra Čáslavská dolů, ale do strany. Já oči v sloup a mlčky jsme to přešli, protože holčička řekla, že no, u nich doma se pozná, že je maminka naštvaná na tatínka podle toho, že hází talířem a vyhodí ho z bytu. No. Když rodiče lžou dětem, ptám se, naposled, halo, halo, Český rozhlas, kdo je tam?
1: Dobrý večer, Václav, Středočeský kraj.
0: Těší mě, dobrý večer, Honza u telefonu, povídejte.
1: Já vypnu telefon, to je
0: ne, rádio, ne, jsme, ne. Jo, rozumíme si.
1: Aby jsme se dobře slyšeli a budu povídat o milosrdné lži s vynikajícím koncem.
0: No tak jsem s ní, chtělo
1: nebo
0: by to.
1: Nebo šťastným koncem.
0: Dobře.
1: Milý Honzo, životní tragédii občas, kterou člověk projde. První manželka po 13 letech manželství zjistila, že si v životě nic neužila. Takže jsem víkendy a potom i další čas strávil se 6letým synem a 9letou dcerou. Na začátku jsem to všechno lečil takovou to milosrdnou lží. Uh-huh. Jak to tak bývá všude, jak maminka v práci, tohle to dáme to. Pak jsem se dostal i do takového stavu, že ten můj 6letý syn to doma dosti nesnášel. A tak jsem mu jednou zalhal, že si koupíme kolotoč a baningotku a budeme jezdit po světě. On byl celý šťastný. Tak, a to je ten začátek. A teď budu povídat, co si můžu o tom konci. I když to jsou milosrdnou lží, nebo zelží jako takovou, co máte vy, ale končí to prostě dobře, musím to říct. Takže dopadlo to tak, že jsem v roce 1983 za tvého socialismu byl jeden z mála z otců, který u soudu bez jakýchkoliv problémů dostal do vlastní péče tenkrát 7letého syna a 11letou dceru.
0: No ale jenom, že vás zastavím, Václave, s největší pravděpodobností by se tak k tomu nestalo a ten výsledek soudu by byl jiný, kdyby matka chtěla, ale ona asi nechtěla.
1: Tak ano, pano. No, jistě, samozřejmě ona měla jiné úmysly. Nebudeme to řešit.
0: Jasně, jasně.
1: Já dokončím ten konec, jo. Takže jsem byl 17 měsíců máma, táta a musím říct, než budu končit, tak musím říct jednu historku. Viděli jsme si v Banáku, kde bylo 70 bytů a jedna starší věřící dáma mě prostě kontrolovala, byla úplně vyřízená z toho, jak si může táta dovolit mít nějaký děti. A jednou se jí stalo, že jako babička hlídala své vlastní vnuky a došla jí krupička, chtěla jim udělat krupicovou kaši. A přišla za sousedkou, sousedka, pojďte k pánovi, ten má, určitě ten jim vaří. Takže jak mi kontroloval, jestli chodí děti čistí, jestli tohle to všechno, a když otevřel jsem špajzovou síň, protože jako chlap, abych se v tom vyznal, tak bylo všechno v doze a polepený cedulkama.
0: Ano. Jo.
1: Takže jí spadla čelist a od té doby jsme byli nejlepší kamarádi, ale budu pokračovat k tomu šťastnému konci. Co osud chtěl, prostě dostal jsem se do takového prvotního konfliktu s paní učitelkou, která zastupovala v družině. Já jsem napsal cedulku, podepsal jsem to synovi, protože ho vyzvedávala dcera a paní učitelka jako říkala, tohle to je špatný podpis, tohle to nemůže takový být, tohle to všechno, tak jsem paní učitelce se zkázal, že může být klidná, že tenhle ten podpis spořitelně vyplatí, kde co. No a jsem přišel a přečel, že paní učitelka, tak jsem jí to šel vysvětlit. A vysvětlil jsem jí to tak, že jsme letos 8. března oslavili 80 let manželství. Druhá manželka byla 14 let vdova, já měl dvě děti, ona dvě děti, máme 4 děti, děti jsou prostě, leta už neví, jestli jsou nebo nejsou cizí, bratr, sestra, všichni mají jednu mámu, je to nádhera, konec se povedl, byl opravdu šťastný. Takže začalo to milosrdnou lží a skončilo to šťastným koncem.
0: No děkuju Václave, zdravím do Berouna. Díky za hezkou tečku, dobrou noc.
1: Zase.

Radek Tomášek a Boxer. Poslední písnička do celé do jedné hodiny. Zavíráme krám v uvozovkách noční linku s datem 22. a 23. nebo 22. jako sobotní noční linku. Dnes byla z Prahy, z historické krásné karlínské budovy Českého rozhlasu. Už mi dorazily takové připomínky, myslím za minulý týden, jednou nebo dvakrát, jednou určitě. Že říkám, že krásná historická, že ji teda neviděli, ale abych to přestal říkat, tak se přijďte podívat k nám do Karlína, do Kajzlových sadů, vedle invalidovny, která vlastně dnes se návštěvníkům zavírá, protože bude probíhat jedna obrovská rekonstrukce, která bude trvat mnoho let, ale fakt to tady máme krásné, tak se nenechte dvakrát přemlouvat i v rámci třeba dnů otevřených dveří, které bývávají nějak dvakrát nebo třikrát do roka. A nebo když se objednáte, s někým dohodnete, tak vás třeba tady provedou a uvidíte, kde vznikaly nádherné písničky, které si zpíváte dodnes. A přitom mají svůj počátek tady v našem Ačku, opatrovíš, rádi vám ukážeme. Každopádně dívám se do noční linky a programu vysílání Českého rozhlasu. No až se rozpojí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, no tak já ještě zmíním tedy zítřejší téma, ano, už na to koukám, to vás zavede Jarka Barboříková konkrétně do divadla, ano, jestli si to pamatuju správně, teď se radši to ověřuju. Co vás napadne, když se řekne divadlo? No, to vám teda řeknu já poměrně přesně a myslím si, že nejenom já, ale každý z moderátorů noční linky. Poznáváte, to je divadlo pro vaše uši. To rozhlasové divadlo snad skoro vždycky před noční linkou je v rámci všedních nocí. A vlastně potom, co skončíme, tak taky. A je to moc milé, takže já i kolikrát zůstávám v autě, když přijedu domů pod barákem a čekám, než skončí nějaké to divadlo. Jinak divadlo pro mě 20 let života. Ale to je minulost. Pojďme se věnovat budoucnosti. Dnes v noční lince v neděli 23. ze Zlína Jarka a téma, co vás napadne, když se řekne divadlo. Společně se do konce srpna už neuslyšíme, uslyšíme se až v září a jak jsem si poznamenal, tak témata vám neřeknu, ale uslyšíme se v pátek 4., v pátek 11., ve středu 23., v sobotu 26. a v neděli 27. 4, 11, 23, 26, 27, jdu si vsadit, snad taky něco vyhraju. A je to všechno, děkuju za pozornost, díky za to, že jste volali, že jste napsali, že jste věnovali svůj čas noční lince a už aktivně nebo pasivně. Doufám, že vás nabila, možná rozesmutnila, začali jsme smutně, Michale, stále na vás myslím, ne, že ne? I posluchači na vás myslí, aspoň mě to tady píšou do komentářů k dnešnímu vysílání, ale není to zveřejněné, nedal jsem OK, aby to nikoho nemátlo, takže opravdu myslí na vás i mnoho dalších, tak držte se a kdybyste měl probdělou noc, tak se svými myšlenkami hlavně uspořádat a když to bude bolet ještě dlouho, tak zase na druhou stranu můžete být rád, že jste si byl sám sobě si a řekl pravdu a hned si to uspořádal, protože když se chce, tak to jde, ale taky se někdy může chtít propadnout všem problémům a otočit to o, no, jak se to říká, úplně do jiných dimenzí, tak to vám nepřeju samozřejmě. Posílám úsměv, klid, z Prahy se loučí Honza Macon ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. S některými z vás v rámci ranního vysílání od pondělí do pátku mezi 5. a 9. naslyšenou, s vámi ostatními v září u noční linky. Se daří.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je to příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
2: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
3: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
1: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
4: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
2: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadla.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konova keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, i rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: Jasně, taky dobrý, ne?
8: No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Mm-hmm. S tou jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No. No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko? Mm-hmm.
8: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Týně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla a není to opravdu těsný.
7: No, ale tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, se kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo. Madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: Jo.
7: To víte, šetří se všude. Mm-hmm. Je tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotový.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, za ty...
8: No tak ten...
7: Ty 3 za ty madla.
8: Tak 3 za ty... Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte. No. Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Helejte, za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkná, kují ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
8: Ale
7: od nás už teda nejví nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no, co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě
8: ano.
7: za 1 700, ale to už... není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu.
7: A... Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale jistě... ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích. Že? Já mám ale takový nápad, co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak, no.
7: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam. Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Bez řečí jsem každou práci vzal. A měl problém, že málem jsem to vzdal.

0: tam u nebeský pran.
1: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
3: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil v té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdě, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, a teďka, taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímu soustáž, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
1: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
4: Já myslím, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
5: Kašpare počmárana. To byl ale blbej for.
4: A co jsem s váma měl dělat?
5: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
4: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
5: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
4: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
5: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
4: Neboj, máš to u mě.
5: No ty to máš u mě. Na tvůj druhý funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
4: Dajste, dvakrát paní, prosím. Ať jsme baňatý.
1: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdy si na to vzpomínal Rudolf Křesťan?
6: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totálně. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pepi, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
1: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
7: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
8: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
9: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
10: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
8: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
9: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
10: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
8: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
11: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
9: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
10: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
8: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
11: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
9: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
10: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
8: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
11: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
9: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
10: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom

0: A hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom provodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch vůsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježišmarja.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech, bosa,

0: otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20, bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby si se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog, a já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože už, to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu, já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
1: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
2: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám tetička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A teďka se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář. Nebožka nikde, švrna 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teta říkají, jestli nám maminku začal zročit, jestli ji spálili pro Krista Pána. Ona si opravila hrobku, tak se do ní češila. A tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havraní. Rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko. To není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní. A to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou měli šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jí měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nic, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ním rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo cis jednou úplně, rozumíte? Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako, opravdu, to bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcí člověk zažil, kolikrát.
1: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu z pohřbů má i Bolek Polík.
3: Čiže umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šrauf. Já jsem byl zrovna, někde jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy, obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně.
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si lahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Viete, ja ale neviem, či stihneme obaja aj stchyni zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano. Podívejte, my tomu říkáme, taková nová služba, buy and die, nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až, no ano, až 60 000 korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepáč, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím, že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláčik, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
4: No a budete platit cash, nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
2: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
4: Služba! Chlapci!
2: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlas, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za říká, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.